zmizela jako laňule se hlenízko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko. Tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pasuje věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava a já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení?
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložený?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl a asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově, množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady ty světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat. No a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova překlopíme.
1: A zase dvě minuty,
2: ano.
1: To je takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká, vonavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
2: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: Je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když se k tomu člověk dá. Výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vodochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dan.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburska.
2: A patří pod šestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simonu, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou chladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod 0. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zase dala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoreskách jste si zahrála Andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně, jo. Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Já vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení Četnických humorek. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: Dokonce vyšla snad i kuchařka z Četnických humorek. Vy jste i křtila, ne?
2: Jo. Počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no jasně. Chtěla, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty. A myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u Četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce, že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely, vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Snerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuju moc krát. Mějte se.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřoknedlo nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak ji klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

stránky www.pochoutkovýrok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce, mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonné v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělal, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství, a měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl, a říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela kruto smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili. A když byl opečený i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tady do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Aby úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Takže když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kostelní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lepka. Ta lepka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lepku. Proto zůstala ta lepka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti poutníci měli

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala. To si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu. Rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci, každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče o nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala. Tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí, Markétě Ševčíkové. Děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme, Markétě Ševčíkové, a těšíme se na slyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby zkultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Já jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, o to, co to malujete tady, ale já vás znám jako abstraktního malíře a on říkal, no, jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale dám to k mamince, to byla paní doktorka Keningová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem se potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z věže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lebku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějaký extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníků vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Betty, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátila jsem se vzhůru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšlo vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: v ordinaci rodiče? Jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho onemocnění?
3: Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano. Ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně mě podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak si to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat. Moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda. Tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná, to znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a

0: Mě by byla stoprocentně radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím dělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Betinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhletom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Betinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
0: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
0: Jo, taky se snažím každý 3 dny. Záleží samozřejmě, jak mě je po léčbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky. Prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: Ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická a my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
0: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostaly ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná a

0: Důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš Instagramový účet, Betinko.
0: Betty_the_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání, děkujeme. A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
0: Také děkuju.
1: Hodně sil.
0: Děkuju.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol. Mezi Třincem a Českým Těšínem se poběží Těšínská osmička. Ovlivní to dnes dopravu. Rožnov a Trojanovice propojí nová cyklostezka. A v regionu dnes bude většinou oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji. Vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
2: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
1: Benefiční charitativní běh dnes ovlivní dopravu mezi Třincem a Českým Těšínem. Bude se tam konat osmý ročník Těšínské osmičky. Jak dodává mluvčí magistrátu města Třince Stanislav Češlar, dočasně bude omezený provoz v okolí Třinecké nemocnice.
3: Od 10.45 do 11.15 budou uzavřeny komunikace v úseku od parkoviště u nemocnice Agel Podlesí po křižovatku s ulicí Kravská. Dále budou závodníci pokračovat směrem do Ropice a Českého Těšína jako běžní účastníci silničního provozu. Po proběhnutí posledního účastníka závodu bude provoz na komunikacích obnoven.
1: Rožnov pod Radhoštěm staví cyklostezku, která naváže na nově otevřenou trasu z Trojanovic přes Pindulu. Nový úsek se napojí na cestě pod Pindulí a v budoucnu by měl pokračovat druhou etapou směrem k lokalitě Sladské. Hotovo by mělo být podle místostarostky Markéty Blinkové z ODS ještě letos v létě.
4: My jsme se chopili výzvy z trojanovické strany, kde se přednedávnem otvírala ta část cyklostezky, která je na Pinduli, a snažíme se, aby návštěvníci ještě letos si mohli užít celou trasu. Práce probíhají podle harmonogramu, zpevňovali jsme svah a já věřím, že Trojanovice a Rožnov budou mít krásné propojení.
1: Lašská brána Beskyd v Kopřivnici spustila šestý ročník venkovní hry nazvané Lašský poklad. Na účastníky čeká 8 tras různé náročnosti. Na každé plní úkoly a hledají klíček pokladu, který je schovaný v cíli. Kdo nazbírá všech 8 sběratelských samolepek, může se zapojit do slosování o velký lašský poklad. Hry potrvají do konce října.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně i polojasno, místy přehánky. Odpoledne se může objevit i bouřka, k večeru se bude naopak vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes v regionu 22 až 26 stupňů Celsia, na horách 16 až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ranní provoz je klidný, plynulý, bez nahlášených dopravních nehod. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přes Přejeme krásné a hlavně nerušené nedělní ráno. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Pokud ještě vstávat třeba nemusíte, ale probudili jste se a posloucháte nás, tak si to pojďme společně užít a přiberme další posluchače, kteří se budou přidávat k poslechu vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pokud se včas nepřidáte, tak dá se říct, že promeškáte kalendárium. To začíná už za malý okamžik. My popřejeme k svátku všem Ivetám a také už teď můžeme zmínit, že ze známých osobností dnes slaví narozeniny třeba písničkář Jaromír Nohavica a nebo také režisér a scenárista Robert Sedláček a je řada dalších známých osobností, třeba slovenská herečka Jana Hubinská, známá ze seriálu Zdivočelá země. No a pak se podíváme do Zemského archivu v Opavě, protože máme tady jednu zajímavost. Připomíná si 125 let od svého vzniku a kdybychom seřadili jeho listiny, které má uloženy ve svých skladech, tak by byly dlouhé 10 kilometrů. I o tom bude řeč ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, a to krátce před 17:30. Hezké ráno a hezký poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Je neděle 7. června a Český rozhlas Ostrava v 5 hodin a 12 minut nabízí originální kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Dobrý den, je neděle 7. června. Svátek mají Tisové, Luky, Ivety a tady je Petr Jungmann. Základní kámen Nosticova, později Stavovského divadla, byl položen v Praze na Ovocném trhu před 245 lety v roce 1781. Otevřeno bylo za necelé dva roky. Divadlo zvěčnil v Oscarovém snímku Amadeus režisér Miloš Forman. Právě zde se točila většina divadelních scén. Mozart! Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
3: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
2: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saúdského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat. Bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace o počasí už jsou připraveny v 5 hodin a 17 minut. Pojďme se podívat na Lysou horu. 12 stupňů Celsia a jasno, odtud hlásí. Ostrově Porubě mají 13 stupňů Celsia a polojasno. A například na Horní Bečvě 11 stupňů Celsia, skoro jasno. Podle předpovědi počasí má dnes být oblačno, přechodně polojasno a zpočátku ojedinělé, postupně místy se vytvoří přehánky, odpoledne není vyloučena ani pouřka a k večeru se má opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia a rozptylové podmínky přes den velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, krásné ráno.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Je 5:22 a pojďme do Zemského archivu v Opavě. Slaví 125 let od založení. Výročí připomene mimořádnými prohlídkami pro veřejnost, a to dnes i zítra. Opavský zemský archív je třetí nejstarší a třetí největší archivní institucí v Česku. Sídlí poblíž Dolního náměstí v Opavské sněmovní ulici.
1: Právě tady se nacházela jedna z těch původních pracoven v době první republiky. A když se podíváme tam kousek dál, tak tady za těmi regály vlastně vidíte ty původní vlastně kovové dveře, které jsou ale posuvné.
2: Archivářka Irena Moravcová ukazuje mezi svazky malou škvíru a opravdu jsou vidět staré kovové úchyty na dveřích. Jsme v jedné z místností plné skutečných dobových pokladů.
1: My se nacházíme teďko vlastně v depozitáře, kde máme uložené pozemkové knihy. Dneska ale ty pozemkové knihy my vlastně taky už badatelům nepůjčujeme fyzicky, protože my celou tu naši sbírku pozemkových knih ze všech velkostatků máme digitalizovanou a přístupnou online v naší digitální badatelně. Stejně jako listiny, stejně jako máme sbírku matrik.
2: A právě přesun archivu do online světa ukážou tyto veřejné prohlídky. Už to nejsou jenom regály se starými svazky a typickou vůní letitého papíru.
1: V naší digitální badatelně aktuálně zpřístupňujeme přes 20 milionů snímků.
3: To je číslo.
1: To je hodně velké číslo. V podstatě my jsme s tím na tuzemské špičce. My máme více než 600 tisíc přístupů ročně do té digitální badatelny. I kdyby jenom přišlo k nám tady na sněmovní do archivu 1% těch návštěvníků, kteří chodí jakoby online, tak by se tady muselo za jeden den protočit prostě přes 100 lidí a to nejde. To není už prostě reálné.
2: Dozvíte se i to, kdo byl prvním ředitelem Zemského archivu a o co všechno se v tomto historickém domě u Dolního náměstí archiváři starají. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Česká armáda od ledna do května letos nabrala 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Řekl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle něj potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má česká armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. Autonomní vlaky a tramvaje bez řidiče by mohly získat jasná pravidla pro provoz. Drážní úřad připravuje potřebnou legislativu i bezpečnostní předpisy, které právě umožní jejich nasazení v běžném provozu. Informoval o tom ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím vždy pod dohledem personálu. Tědlicko pokračuje v přípravě zdravotnického střediska. Vznikne v nevyužívané budově nedaleko náměstí, kterou obec koupila v roce 2024 od soukromé firmy. Dětskou ordinaci chce radnice začít stavět ještě letos a další ambulance pak příští rok. Parkování v ostravské části Pustkovec zůstane v původní podobě. Občané na setkání s vedením obvodu odmítli zavedení parkovacích zón navržených obyvateli jedné ulice. Konkrétní přínos ale celá iniciativa má. Obvod při zpracování analýzy našel několik míst, kde může vybudovat nová parkovací místa. Zemřel rozhlasový sportovní novinář Karel Tejkal, bylo mu 88 let. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdříve jako sportovní redaktor. V roce 68 komentoval politické dění během pražského jara. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně i polojasno a místy přehánky, odpoledne i s možností bouřek. Nejvyšší teploty příjemné 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 mezi Bohumínem a hranicí s Polskem je omezený provoz v jednom jízdním pruhu. Odstraňují se tam následky nehody, dejte na to pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za malý okamžik také pozveme třeba v rámci Mezinárodního dne archivu na komentovanou prohlídku. Dále nabídneme pro vás i pozvánku do Zemského archivu v Opavě a ještě připomeneme nedožité narozeniny zpěvačky a skladatelky Nicole Kantorové. To vše v tipech pro dnešní den za chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. U telefonu je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Václave, jak to s počasím právě teď vlastně vypadá?
2: Tak od západu se k nám dostává oblačnost, většinou máme oblačno až polojasno, ojediněle se také vyskytuje slabý déšť, teploty jsou nejčastěji od 12 do 8 stupňů a vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Jak vypadá předpověď počasí na dnešek, tedy na neděli?
2: Mělo by být oblačno, lokálně s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne se oblačnost přechodně protrhá na polojasno a srážky se budou vyskytovat jen ojediněle. Odpoledne těch srážek opět o něco přibyde a ojediněle se také mohou vytvářet i bouřky. K večeru potom čekáme vyjasňování. Maximální denní teploty budou od 22 do 26 stupňů, na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní, během dne přechodně mírný západní až severozápadní. Západní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Čeká nás pracovní týden, tak prosím, zmiňme i výhled na noc a zítřek.
2: V noci očekáváme jasno až polojasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy, minimální teploty budou od 12 do 8 stupňů, v údolích to bude až kolem 6 stupňů, vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude bezvětří. Zítra by mělo být jasno až polojasno, během dne se na horách přechodně oblačnost zvětší, maximální denní teploty budou od 22 do 26 stupňů, na horách to bude kolem 19 stupňů a vítr bude i nadále jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí a Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, hezkou neděli, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné nedělní ráno.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Xintl X a proměna ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 5:51. Připraveny jsou tipy pro dnešní den. Nabízíme akce, vy si vyberte, čím si zpříjemníte neděli. V Krnově si dnes

0: zeniny zpěvačky a skladatelky Nicole Kantorové. Koncert se jmenuje Pocta Bílé holubici, začíná v sále Jablunkovské radnice v 15 hodin. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Hezké ráno přejeme.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Českotěšínská škola Podzvonek bude mít nové odborné učebny. Na dálnici D1 u Bohumína je omezený provoz. Ve Štemberku dnes končí mistrovství Evropy v jízdě aut do vrchu Ecce Homo. V Moravskoslezském kraji dnes bude polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky, ojediněle i bouřky, teploty budou kolem letních 25 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava, Alenka Blažejová, dobré ráno. Český Těšín o letních prázdninách upraví dvě třídy na základní škole Podzvonek. Nové vybavení získají odborné učebny pro cizí jazyky a přírodopis. Stavební firma opraví elektroinstalaci i osvětlení.
3: Přibudou nové židle, stoly i skříně. Žáci budou od příštího školního roku využívat nové počítače a brýle s virtuální realitou. Pak také badatelské sady a mikroskopy. Část nákladů pokryje dotace. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Dálnici D1 mezi hranicí s Polskem a Bohumínem na Karvinsku uzavřela nehoda. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. V noci na dnešek to oznámilo ředitelství silnic a dálnic, které později informovalo o zprůjezdnění levého jízdního pruhu. Okresní soud v Sokolově poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří. Kriminalisté případ řeší od středečního večera, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Pokračuje mluvčí policie Jakub Kopřiva.
4: 35-letá žena, která byla v pátek obviněna ze spáchání zvlášť závažného činu vraždy, byla dnes rozhodnutí soudu zata do vazby. Policisté ji následně eskortovali do věznice. V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
2: Posledním dnem dnes bude pokračovat mistrovství Evropy v jízdě do vrchu Ecce Homo. Automobiloví závodníci absolvují dvě soutěžní jízdy. Ty určí vítěze celého závodu. Slavnostní vyhlášení výsledků bude v 6 hodin večer ve Štemberku, říká za organizátory Milena Šeferová.
5: Máme nedělí závodní den, vlastně nejdůležitější a nejštěžnější den závodu, kdy probíhají závodní jízdy. Bude probíhat souboj o vítěze. Ze favoritů máme opravdu několik, možná pokud vyjde počasí, se bude bojovat o traťový rekord.
1: Počasí.
2: Dnes bude na celé severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, přechodně čekáme i polojasno, místy se objeví přehánky. Odpoledne se může objevit i výjimečně bouřka. K večeru se bude v regionu naopak vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách v Jeseníkách v Beskydech budou maxima od 16 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ještě dnes bude pokračovat dopravní omezení v ulici 9. května v Raduni u Opavy. Zítra tam pak bude provoz obnoven.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava, jsou 4 minuty po 6. hodině. Za okamžik nás čeká pravidelná ranní rostička, povede vás opět Petr Peč, rozhodně si na rostičku počkejte. A také se podíváme, alespoň zprostředkovaně, do Karlovy studánky, protože můžete lépe poznat historii lázeňských domů, pokud se tam vypravíte. Pomáhá v tom nová stezka s takzvanými QR kódy, přes které si můžete zobrazit ukázky z filmů, které se v Karlově studánce natáčely. Vzpomínáme třeba ten nejslavnější S tebou mě baví svět a na místě si tak i ověříte, ze kterého balkónu ve filmu skákal Pavel Nový. Další informace krátce před 6:30, teď hezké ráno a klidný poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Skupina Nazaret ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 6 hodin téměř 11 minut a můžete začít ráno zdravým pohybem, ať jste kdekoliv. Připravte se na ranní rozcvičku Českého rozhlasu Ostrava. Provede vás opět Petr Peč, se kterým se ve vysílání setkáváte vždy krátce po 6. hodině od pondělí do neděle. Takže začínáme.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme pedláhev. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Paže propnuté před hrudníkem drží láhev. S nádechem vykročíme pravou nohou vzad do výpadu. Paže držíme stále propnuté. Opět s výdechem se vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Paže stále před trupem. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace z předpovědí už jsou připraveny, a to přesně od 4 na 7. Pojďme se podívat na Javorový vrch, kde je 13 stupňů Celsia a oblačno. V Mošnově mají 14 stupňů Celsia, také oblačno. No a když se podíváme i na počasí na Šeráku, tak odtud hlásí 13 stupňů Celsia a oblačno. Podle předpovědi počasí má dnes být oblačno, lokálně s deštěm nebo přehánkami. Dopoledne se oblačnost přechodně protrhá na polojasno a srážky se budou vyskytovat jen ojediněle. Odpoledne se vytvoří ojediněle i bouřky a k večeru čekáme vyjasňování. Nejvyšší teploty pro dnešek 22 až 26 stupňů Celsia, na horách 16 až 20. Rozptylové podmínky mají být přes den velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, krásné ráno.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď zveme do lázní v Karlově Studánce. Tamní lázeňští hosté kdysi popíjeli třeba teplou ovčí syrovátku, ohřívanou na kamnech. I takové zajímavosti totiž odhaluje nová historická a filmová stezka ve státních lázních Karlova Studánka. Jednotlivá zastavení doplňují takzvané QR kódy s podrobnostmi o historii lázní a s ukázkami z natáčených filmů.
1: Tady ty informace tady nasávám. Úplně jsem to nevěděla všechno tohle. Jo. O kuchyni a těch všech věcech, takže krásný.
2: Ovčí syrovátka, vidíte?
1: To, je... to jsem třeba nevěděla zrovna.
2: Tady se vlastně dávala klientům teplá ovčí syrovátka, no, která se ohřívala na kamnech.
1: No. Vím, že tam byla taková kuchynka, to jsme si tam prohlídli za tím barem ještě, to všechno vím, ale že to tady to mělo takovouhle minulost, tak to jsem se teď rozvěděla, tak jsem ráda.
2: S velkým zaujetím si informace na ceduli tady před hudební halou čte Renáta ze severočeských Loun.
1: Hlavně poznatky, přezdím skoro 20 let.
2: Nové cedule jsou u mě schované pod takovou střížkou. Pozorujeme to tady s mluvčí lázní Lucí Špačkovou. Na těch cedulích je i tady vždycky takový QR kód, že jo?
3: Studánka je proslula legendární komedii S tebou mi baví svět, kdy tady Pavel Nový skákal z balkonu Slezského domu a lidé nikdy nevěděli, kde to přesně bylo.
2: Tak se tam můžeme jít podívat.
3: Určitě se tam zajdeme podívat.
2: Tam je taky taková
3: tam
2: cedule.
3: Je přesně i před Slezským domem je taková cedule, takže si tam budou moct pomocí toho kódu přehrát i tu filmovou ukázku.
2: To musíme vidět.
3: Určitě, jdeme na to.
2: Tak, a teď jsme došli ke Slezskému domu. Takže QR kód. Načítáme.
3: Tak, načítáme. A uvidíme ten balkónek.
2: Tady je balkón.
3: A už háže oblečení
2: dolů. A už skáče.
3: A to přeleze. A za chvíli bude skákat.
2: Ano, a to je tenhle ten balkon.
3: Tady tenhle ten úplně nalevo.
2: Nová historická a filmová stezka nabízí 12 zastavení, říká ředitel lázní Martin Voženílek.
4: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý. Toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
2: Lázně texty na cedulích konzultovali s historiky Bruntálského muzea a pomohla i kniha jednoho z dlouholetých lékařů. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou krátké zprávy s Lenkou Blažejovou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Společnost Městské lesy Opava dokončila obnovu dvou vodních nádrží v oblasti bývalého muničního prostoru u Lesních Albrechtic. Nutné úpravy stály zhruba 2,5 milionu korun. Strážníci v Havířově začali s forenzním značením jízdních kol. Speciální roztok se syntetickou DNA pak v případě krádeže umožní policii dopravní prostředek identifikovat. Lidé si mohou nechat označit také elektrokloběžky nebo invalidní vozíky. Musí se ale předem objednat telefonicky u Havířovské městské policie. Obce a další zřizovatelé můžou využívat novou aplikaci Ministerstva školství, která pomáhá s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje očekávaný vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. A také odhaduje, kde budou školky potřebovat více míst a kde naopak méně. Výpočty vycházejí z dat Českého statistického úřadu o porodnosti, stěhování obyvatel i demografickém vývoji. V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíce nefunkčních domácích elektrospotřebičů, starých mobilů, nabíječek nebo rychlovarných konvic shromáždili přes 11 tisíc. Světový pohár ve sportovním lezení dnes v Praze vyvrcholí finálovým programem závodů na obtížnost. Fanouškům se na stěně na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici představí i největší domácí hvězda, čtyřnásobný mistr světa Adam Ondra. Ze čtvrteční kvalifikace prošly do semifinálové 24 také Tereza Šilučková a Michála Smetanová. Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Část ulice Bohumínská v Karviné ve směru k ulici Na Vyhlídce je uzavřená. Omezení tam bude až do 30. září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: 6:32 minuty, to je přesný čas. Estetika, funkce i budoucí údržba, to vše hraje roli při výběru dlažby na zahradu. S různými materiály si pohráli i ve střední zahradnické škole v Ostravě. Už za chvíli vás tam ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pozveme.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte hraní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 6:38 a pojďme do zahrady. Pravda, téměř žádná zahrada se neobejde bez zpevněných přístupových cest. A ideální je si různé typy dlažeb prohlédnout nejprve naživo. Spoustu nápadů na zpevněné plochy realizovali i ve střední zahradnické škole v Ostravě. A to v jejich parku zahrad. S odbornou učitelkou Kateřinou Števkovou se tam zastavila i redaktorka Iva Havlíčková.
1: Ten vstup slouží k tomu, že si tady můžete prohlédnout typy dlažby. Takhle přímo, když se neprojdete mezi stromy, tak to není vidět, ale když se odvážíte a vkročíte do té pravé strany, tak uvidíte, že na zemi jsou různé typy dlažby a můžete si zkusit, co byste na té své zahradě chtěli mít, anebo naopak, čeho byste se vyvarovali a řeknete si, aha, tak tohle si opravdu na zahradu nedám.
2: Ano, i z kombinovaných různých materiálů, jako jsou kameny, dlažební kostky, cihly. Vypadá hodně zajímavě třeba zrovna tahle.
1: Právě tady najdete od dlažby, která je řezaná, přesně připravená po oblásky, přes velké formáty i maličkaté formáty, až přes takovéto odpadové, kdy si chcete na zahradě zpracovat vlastně cokoliv, co jste našli. Máte tam nějaké kameny, nějaké valuny, nějakou břidlici, třeba kousek cihel a chcete si udělat takový chodníček, který by byl zajímavý. Je to pěkná designová záležitost, jen se to musí hezky zpracovat, ten nápad se do toho dá dát a do té zahrady to vnese zase úplně jiný prvek.
2: Takže tady nápady na dlažbu lidé najdou ve střední zahradnické škole v Ostravě. Mezitím jsou zasazené bylinky, posezení, inspirace do zahrady prostě.
1: Část té zahrady vlastně tvoří vzrostlé stromy, tady jsou gledičie, které už krásně narůstají a pod nima jsou trvalkové záhony.
2: Ta zeleň je různé výšky.
1: To členění, ano, aby to bylo zajímavé, aby to nebylo fádní, společně zkombinované právě s lomovým kamenem, anebo se dřevem, třeba i posezení a lavičky jsou udělané z kmenu stromů, tak, aby přirozeně zapadaly do té zahrady.
2: Dodává Kateřina Števková z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je minuta před 6:45. Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. U telefonu je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Václave, jak to s počasím právě teď vlastně vypadá?
2: Tak od západu se k nám dostává oblačnost, většinou máme oblačno až polojasno, ojediněle se také vyskytuje slabý déšť, teploty jsou nejčastěji od 12 do 8 stupňů a vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Jak vypadá předpověď počasí na dnešek, tedy na neděli?
2: Mělo by být oblačno, lokálně s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne se oblačnost přechodně protrhá na polojasno a srážky se budou vyskytovat jen ojediněle. Odpoledne těch srážek opět o něco přibyde a ojediněle se také mohou vytvářet i bouřky. K večeru potom čekáme vyjasňování. Maximální denní teploty budou od 22 do 26 stupňů, na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní, během dne přechodně mírný západní až severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Čeká nás pracovní týden, tak prosím zmiňme i výhled na noc a zítřek.
2: V noci očekáváme jasno až polojasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy, minimální teploty budou od 12 do 8 stupňů, v údolích to bude až kolem 6 stupňů, vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude bezvětří. Zítra by mělo být jasno až polojasno, během dne se na horách přechodně oblačnost zvětší, maximální denní teploty budou od 22 do 26 stupňů, na horách to bude kolem 19 stupňů a vítr bude i nadále jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí a Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, hezkou neděli, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné nedělní ráno.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 minut zbývá do 7 hodiny, posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a o čem uslyšíte? O hradě Sovinec, který zve na myslivce, také o Hukvaldech, kam můžete s dětmi na koncert a také vás pozveme na zábavný rodinný den prevence, koncert proti dopravním nehodám. To jsou naše dnešní tipy pro dnešní den a my budeme podrobnější. Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka dnes zve celé rodiny do Hukvaldského dvora. A to hned na dva koncerty. Jmenují se Filharmoniště s Janáčkem. Dopolední koncert je pro děti ve věku do 3 let a začíná v 11 hodin dopoledne. No a ten odpolední koncert začíná ve 14 hodin a na své si přijdou děti mezi 5 a 8 lety. Také zveme na hrad Sovinec. Tam dnes pořádají myslivecké slavnosti. Kromě tradičních prohlídek hradu se můžete seznámit díky mysliveckým slavnostem i s prací myslivců, sokolníků a dalších lidí, kteří aktivně pečují o přírodu a starají se o zvěř. No a ještě zveme do Ostravského centra bezpečné jízdy Libros, kde dnes pořádají rodinný den prevence a zábavy. Bude tam koncert proti dopravním nehodám se všemi možnými

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: CF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čertiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ve Vratimově začne rekonstrukce chodníku podél Frýdecké ulice. Dnes a zítra bude mimořádně otevřený zemský archiv v Opavě. Festival Fantastická Ostrava potěší milovníky fantasy. Bude na konci června. A dnes bude oblačno s teplotami do 26 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá a hezké nedělní ráno přeje Lenka Blažejová. Stavbaři opraví chodník na Frýdecké ulici ve Vratimově. Pracovat budou na 3/4-kilometrovém úseku mezi restaurací Nimrod a Adámkovou ulicí. Řidiči musí počítat se snížením rychlosti na 30 km za hodinu. Od 8. června do 26. července bude kvůli stavbě mimo provoz autobusová zastávka Vratimov u kříže.
3: Pro chodce bude vyznačený dočasný koridor podél krajnice s výstražnými značkami. Rychlost řidičů bude hlídat informativní radar. Práce na rekonstrukci chodníku mají trvat půl roku a vyjdou na asi 10,5 milionů korun. Z Vratimova František Kuča, Český rozhlas.
1: Dnes a zítra bude mimořádně otevřený zemský archiv Opavě. Připomene 125 let třetího největšího státního archivu, který uchovává velké množství vzácných dokumentů. Jak potvrdila opavská archivářka Irena Moravcová, kdyby se regály s listinami seřadily vedle sebe, byly by dlouhé 10 kilometrů. Zájemci si můžou prohlédnout depozitáře a dozví se podrobnosti o moderním badatelství. Archiv se dnes otevře v 10 hodin.
4: Ten archiv už není jenom to místo, kde se oprašují ty staré listiny, ale je to moderní instituce, stráží tu historickou paměť. Dneska díky možnostem, které nám dává digitalizace, můžeme ty archiválie, které jsou uložené u nás, zprostředkovat lidem do celého světa. Máme i věrné sledovatele a věrné badatele až v Austrálii.
1: Festival Fantastická Ostrava, který je největší moravskoslezskou akcí určenou pro fanoušky sci-fi, fantasy, hororu, komiksu nebo deskových her, zve na zahraniční hosty. Mezi nimi je například britský spisovatel William King. České autory zastoupí spisovatelka Františka Vrbenská. Festival se v Trojhalí Karolina v Ostravě uskuteční 27. a 28. června. Součástí festivalu Dvořákova Olomouc je koncert na hradě Sovinec u Rýmařova. Začne dnes ve 14 hodin. Hrad po konci druhé světové války získala Moravská filharmonie pod svou správu a využívala ho především jako své letní rekreační sídlo. Pokračuje mluvčí sloučeného Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
5: Na hradebním nádvoří dnes zazní Dvořákova serenáda pro dechové nástroje, kterou skladatel naposledy dirigoval před svým odjezdem do Spojených států. Nebudou chybět ani fanfáry či úpravy písní George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstupenka zahrnuje dopravu z Olomouce na hrad Sovinec a zpět, komentovanou prohlídku hradu a samotný koncert na nádvoří. Odjezd je od budovy Moravského divadla a Moravské filharmonie na třídě Svobody, a to v 11 hodin dopoledne.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně polojasno, místy přehánky, odpoledne se může objevit i výjimečně bouřka. K večeru se bude naopak vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 16 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Po vážné nehodě na dálnici D1 v úseku mezi Bohumínem a hranicí s Polskem už se podařilo v tomto úseku obnovit provoz v plném rozsahu a jezdí se bez omezení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: V 4 minuty po 7 hodině přejeme krásné nedělní ráno. Za chvíli přidáme i písničky, které nestárnou, třeba od Petra Kotvalda nebo od Petry Černocké. Pak nás čeká také pravidelné dvakrát měř a jednou řeš s Arturem Kubicou. Zaměříme se v rámci dobrých let všeho druhu na silný vítr a krupobytí na zahradě, předpokládám. A ještě se podíváme také na to, jaké byste mohli mít nebo byste si přáli super schopnosti. Co byste chtěli ovládat a změnit, nějakou super schopnost, za kterou byste se třeba ráno probudili? Na to se totiž ptáme v ranní anketě. Odpovědi uslyšíte krátce před 7:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Vzpomínám si, jak jsem před lety natáčel rozhovor s malířem Josefem Novickým, ten bydlel v Třinci a měl tam velkou zahradu a uprostřed velký skleník s plastovými skly, tedy s polikarbonátem. No a jednou přišel silný vítr, bouřka a ta skla z toho skleníku vyletávala, vypadávala. Na jedné straně vám to kroupy neponičí, protože je to pružné, na straně druhé, když zafouká, tak je to venku. A právě malíř Josef Novický mi tenkrát radil, že až budu stavět jednou skleník, abych si tam raději dal nějaké silné sklo. Tak jsem ho poslechl a jediné, co řeším, jsou sousedovi kluci, co občas hrají za plotem fotbal a uletí jim balon. Stalo se to ale zatím jenom jednou. No a bojím se také krupobytí. No ale kroupy vám samozřejmě poškodí hlavně tu volnou zahrádku, kde máte rostlinky, rozmašírují, co se dá a ze špenátu máte jenom potrhané cáry. Takže je dobré, když žádné krupobytí nepřijde. Co dělat proti kroupám, pokud jste tedy doma, právě když to začíná? Na malé zahradě si můžete pro tyto případy natáhnout nějakou látku nebo síť, starou záclonu a na velké samozřejmě také, ale to už je opravdu na úvahu, co dělat a co ne. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace o počasí nabízíme 7 hodin a 16 minut. Pojďme se podívat třeba do Rýmařova, odkud hlásí 13 stupňů Celsia a polojasno. Přidáme ještě i Šerák, 13 stupňů Celsia oblačno, také Ostravu Porubu, 15 stupňů Celsia a polojasno. Podle předpovědi počasí má dnes být oblačno, lokálně s deštěm anebo přeháňkami. Dopoledne se oblačnost přechodně protrhá na polojasno a zkrátky srážky budou jen ojediněle. Odpoledne se ojediněle mohou tvořit i bouřky a k večeru čekáme opět vyjasňování. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké ráno.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7:20, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Létání, čtení myšlenek nebo možnost být neviditelný. Co byste tak chtěli ovládat? Nebo by vám stačilo stihnout alespoň ranní kávu? V dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se ptali, kterou superschopnost byste chtěli mít?
1: Já bych chtěla, aby lidi na sebe byli hodní. Je to super schopnost? To asi není. Ovlivňovat lidi, aby se cítili na světě dobře.
2: Létání by nebylo špatné.
3: A asi teleportace. Se mi líbí, že bych nikam nemusel cestovat, prostě bych tam mohl jenom být.
4: Čtení myšlenek, ať prostě vím, co se lidi myslí o mně.
5: Jako uzdravovat a vyřešit problémy takové nějaké světové.
6: Umět číst myšlenky, protože se to hodí.
7: Chtěl bych umět létat. Chci být volný jako pták.
8: Fú, neviditelný, kdybych se chtěl umět. Nebo teleportace, že bych se mohl dostat kamkoliv chci hned. Prvně bych šel do nějakého trezoru v bance a potom někdy k moři.
9: Já bych chtěl teleportaci, abych se mohl dostat za brachu do Ameriky, abych nemusel letadlem.
10: Vrátit čas, abych třeba změnil historii. Nějaký ten slep dějin prostě těch špatných událostí, které se staly v minulosti. Třeba druhou světovou, první světovou.
11: Čtení myšlenek.
12: Změnit některé věci, které už se staly.
13: Jo, to ani se napadá lítání, abych se všude rychle přepravila.
14: Nějak se přemístěvovat prostoru, kdyby to šlo. Tak abych nemusel jezdit autem.
15: Usmířit všechny lidi.
16: Číst lidem myšlenky. Rád bych chtěl umět lítat, protože bych všechno stíhal a zároveň bych dokázal i velmi levně cestovat.
17: Aby se lidi dohodli vždycky. Aby byl mír, aby se měli všichni rádi.
18: Abych byla pořád zdravá, bych se sama uměla vyléčit ze všeho.
19: Se všechny schopnosti, abych měl. Všechny. Jednu? No opravdu si neumím vybrat jednu. Buď všechno, nebo nic.
20: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda autora počítačových básní. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT 2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou krátké zprávy s Lenkou Blažejovou.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Platby za státní pojištěnce do zdravotnictví by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví v pondělí na zasedání vlády. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce nebo nezaměstnaného o 333 koruny na 2521 korun měsíčně. Hřbitov v Ostravě Vítkovicích bude mít ještě letos nový hlavní chodník. Zastaralou asfaltovou komunikaci nahradí dlážděná odpočinková zóna se zelení a koutky k posezení. Završí se tak čtyřletá přestavba zanedbaného hřbitova. Na kolony se musí od zítřka připravit řidiči mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Na silnici první třídy číslo 35, která je hlavním tahem na Slovensko, začne demolice mostu v Zašové. Provoz bude řízený kyvadlově pomocí semaforů. Pražská zoologická zahrada úspěšně dokončila transport 8 koní Převalského do Kazachstánu. Začátkem tohoto týdne na palubě českého armádního letadla Kasa přepravila 4 hřebce z Prahy. V pátek chovatelé po mnoha hodinové cestě vypustili do aklimatizačních ohrad ve Zlaté stepy také 4 klisny z berlínské zoo. Opavští basketbalisté získali ligový bronz v rozhodujícím utkání o 3. místo v NBL v hale Brna. Zvítězili po velkém obratu 102-101. Po prodloužení a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Slezané z Opavy vybojovali 1. cenný kov od zisku titulu v roce 2023. Počasí dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačné, místy se objeví přehánky, přechodně bude i polojasno. Teploty dnes do 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: S omezeným provozem dnes počítejte na hlavní silnici první třídy číslo 45 mezi Bruntálem a Valšovem. Vozidla silničářů tam budou do 14 hodin.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: 10 kilometrů, tak dlouhý by byl regál s listinami Zemského archívu v Opavě. Archív slaví 125 let od založení. Podíváme se tam už za chvíli.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se teď podíváme do zemského archivu v Opavě. Připomíná si 125 let od založení a výročí také oslaví mimořádnými prohlídkami pro veřejnost, a to dnes a zítra. Opavský zemský archív je třetí nejstarší a třetí největší archivní institucí v Česku. Sídlí poblíž Dolního náměstí v Opavské sněmovní ulici.
2: Právě tady se nacházela jedna z těch původních pracoven v době první republiky. A když se podíváme tam kousek dál, tak tady za těmi regály vlastně vidíte ty původní vlastně kovové dveře, které jsou ale posuvné.
3: Archivářka Irena Moravcová ukazuje mezi svazky malou škvíru a opravdu jsou vidět staré kovové úchyty na dveřích. Jsme v jedné z místností plné skutečných dobových pokladů.
2: My se nacházíme teďko vlastně v depozitáře, kde máme uložené pozemkové knihy. Dneska ale ty pozemkové knihy my vlastně taky už badatelům nepůjčujeme fyzicky, protože my celou tu naši sbírku pozemkových knih ze všech velkostatků máme digitalizovanou a přístupnou online v naší digitální badatelně. Stejně jako listiny, stejně jako máme sbírku matrik.
3: A právě přesun archivu do online světa ukážou tyto veřejné prohlídky. Už to nejsou jenom regály se starými svazky a typickou vůní letitého papíru.
2: V naší digitální badatelně aktuálně zpřístupňujeme přes 20 milionů snímků.
4: To je číslo.
2: To je hodně velké číslo. V podstatě my jsme s tím na tuzemské špičce. My máme více než 600 tisíc přístupů ročně do té digitální badatelny. I kdyby jenom přišlo k nám tady na sněmovní do archivu 1% těch návštěvníků, kteří chodí jakoby online, tak by se tady muselo za jeden den protočit prostě přes 100 lidí a to nejde. To není už prostě reálné.
3: Dozvíte se i to, kdo byl prvním ředitelem zemského archivu a o co všechno se v tomto historickém domě u Dolního náměstí archiváři starají. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: Informace o počasí už jsou připraveny. U telefonu je Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Petře, jak to aktuálně s počasím vypadá?
2: Tak aktuálně máme spíše velkou oblačnost, zataženo nebo skoro zataženo, a k tomu se přidává hlavně v té jihovýchodní polovině našeho regionu i slabší déšť na některých místech, zejména teda Ostravsku, Frýdecku, Místecku, Novojičínsku. Ty srážky ale postupují k východu a brzy opustí náš kraj. Teploty, ty se teď pohybují od nějakých 11 do 16 stupňů a vítr velmi slabý, proměnlivý do 3-4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Tak ráno ještě bude zataženo nebo skoro zataženo, a hlavně na tom jihovýchodě a možná na Osobašsku ještě s doznívajícím tím slabším deštěm. V průběhu dopoledne očekáváme, že se oblačnost bude od západu přechodně protrhávat, no ale potom zase se bude nějaká oblačnost tvořit a lokálně se může k tomu přidat dešť nebo přeháňky. Odpoledne není vyloučena ani nějaká ojedinělá bouřka a k večeru zase čekáme ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Maximální teploty budou od 22 do 26 stupňů, na horách od 16 do 20 a povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr jen přechodně může být mírný západní až severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
2: Tak to už bude malá oblačnost, čekáme jasnou nebo polojasnou oblohu, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy, teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, chladněji bude v údolích, tam může teplota spadnout až k 6 stupňům a povane slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 3 metrů za sekundu. A zítra bude převážně slunečno, jasno až polojasno, v průběhu dne se na horách může přechodně zvětšit oblačnost a nejvyšší teploty podobně jako dneska vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 17 až 21, pované jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: A ještě poprosíme o hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu pro dnešek.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů a relativní vlhkost, ta se většinou pohybuje mezi 70 a 90%.
1: Český rozhlas Ostrava nabídl předpověď počasí v telefonátu s Petrem Drobkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Ranní vysílání, přejeme klidný poslech.
3: Naším pondělním hostem bude herec Jiří Sedláček. Mnoho let byl v jednom kole v divadle i televizi, ale vloni musel zvládnout vážnou zdravotní komplikaci. Dnes je na nové startovní čáře ve zdraví, v práci i v životě. O svém znovuzrození otevřeně povypráví Kateřině Huberové.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Opavě, kde program začíná v 10 hodin dopoledne, čekají na vás prohlídky i výstava v Badatelně. No a také zveme do Jablunkova, kde si dnes připomenou nedožité 49. narozeniny zpěvačky a skladatelky Nicole Kantorové. Koncert se jmenuje Podsta bílé holubici, začíná v sále Radnice v Jablunkově v 15 hodin.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Mezi Třincem a Českým Těšínem se dnes poběží Těšínská osmička. Opavské městské lesy stále opravují povodňové škody. V Bílé vodě na Jesenicku startuje dnes festival duchovní hudby. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až polojasno, místy přehánky, teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Dobré ráno. Benefiční charitativní běh dnes ovlivní dopravu mezi Třincem a Českým Těšínem. Bude se tam konat osmý ročník Těšínské osmičky. Jak dodává mluvčí magistrátu města Třince Stanislav Češlar, dočasně bude omezený provoz v okolí Třinecké nemocnice.
3: Od 10.45 do 11.15 budou uzavřeny komunikace v úseku od parkoviště u nemocnice Agel Podlesí po křižovatku s ulicí Kravská. Dále budou závodníci pokračovat směrem do Ropice a Českého Těšína jako běžní účastníci silničního provozu. Po proběhnutí posledního účastníka závodu bude provoz na komunikacích obnoven.
2: Společnost Městské lesy Opava dokončila obnovu dvou vodních nádrží. Jsou v oblasti bývalého muničního prostoru u lesních Albrechtic. Nutné úpravy stály zhruba 2,5 milionu korun. Městské lesy Opava budou dál pokračovat v obnově povodňových škod z roku 2024. Týkají se hlavně lesních cest. Kostel Panny Marie v Bílé vodě na Jesenicku bude dnes hostit první ze série 4 koncertů festivalu duchovní hudby. Při této příležitosti vystoupí zpěvačka Martina Kociánová a harfistka Kateřina Englichová. Koncert začne v 16 hodin. Pokračuje nezávislý starosta Miroslav Kocián.
4: Jedná se o 15. ročník. To tradiční festival, který má připomenout život a působení Johana Nepomuka Antonína Brosmana v Bílé vodě. Teďka tuto neděli vystoupí Martina Kociánová a Kateřina Englichová. Martina Kociánová zpěv a Kateřina Englichová harfa. Sport.
2: Stovky fanoušků sledovali už úvodní otevřený trénink českých fotbalistů u Dallasu, kde bude mít mužstvo základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Tým bude k jednotlivým zápasům z Dallasu létat letadlem. Na základně se budou fotbalisté připravovat do středy, kdy se přesunou k prvnímu utkání proti Koreji. Zápas se uskuteční v pátek od 4 hodin ráno českého času. Poté se Češi představí v Atlantě proti Jihoafrické republice a skupinu uzavřou soubojem s domácím Mexikem v tamní metropoli. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky a osmička nejlepších týmů z třetích míst. Český tým se účastní světového šampionátu teprve podruhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech.
1: Počasí.
2: Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude oblačno, přechodně polojasno, místy přehánky, odpoledne se může objevit i bouřka, k večeru se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách od 16 do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D1 u Mankovic ve směru z Ostravy na Brno je omezený provoz, probíhá tam údržba. Pravý pruh dálnice bude omezený do 12 hodin a 30 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme klidné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 8 hodině. Za okamžik se dozvíme o tom, co v učebnicích nebylo. Uslyšíme a prozradí to Martin Písařík, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí. Také nás v této hodině vysílání čeká soutěž. Můžete získat 2 vstupenky na koncert Marty Kloučkové a Davida Dorůžky v rámci festivalu Jazz Open Ostrava. A ještě se podíváme do ostravské zahradnické školy, tedy střední zahradnické školy v Ostravě, kde si pohráli s různými materiály v rámci výběru dlažby na zahradu. Pár tipů uslyšíte krátce po 8:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava v tuto chvíli a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Aktuální meteorologické informace už jsou připraveny. Pojďme se podívat například na Lysou horu, kde je 14 stupňů Celsia a polojasno. V Ostravě Porubě mají 16 stupňů Celsia a polojasno. No a když se podíváme do Osoblahy, odtud hlásí 16 stupňů Celsia a oblačno. Podle předpovědi počasí má být oblačno, lokálně s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne se oblačnost přechodně protrhá na polojasno a srážky se budou vyskytovat jen ojediněle. Odpoledne se ojediněle vytvoří i bouřky a k večeru čekáme opět vyjasňování. Nejvyšší teploty pro dnešek 22 až 26 stupňů Celsia, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Tolik aktuálně počasí, přejeme hezké ráno.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: V této soutěži můžete získat dvě vstupenky na koncert Marty Kloučkové a Davida Dorůžky v rámci festivalu Jazz Open Ostrava. Tento koncert bude už tuto středu 10. června o 7:30 večer ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava. No a kdo pak se dovolal jako první? Tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Dobré, tady Jardo, zdravím z Moravice.
1: Tak Jardo, je to jednoduché. Pokud se dovoláte jako první, získáváte dvě vstupenky na koncert v rámci Jazz Open Ostrava a vy jste se jako první dovolal. Tak to chce fanfáru. Jardo, posloucháte pravidelně Český rozhlas Ostrava?
2: No, poslouchám. Minulý týden jsem se netrefil, byla soutěž ještě po Ostravě největší Karvina Opava a já jsem dal svý místek, no a prohlal jsem. No, tak teď mám štěstí.
1: Tak teď máte štěstí, tak jenom připomínáme, 10. června ve středu o 7:30 večer budete mít dvě vstupenky do studia 1 Českého rozhlasu Ostrava, budete zapsán na takzvaném guest listu, takže přijdete, nahlásíte své jméno a budete vpuštěn dovnitř i se svým doprovodem. Věřím, že máte radost.
2: Ano, to jo, no.
1: Tak vydržte prosím ještě chvíli u telefonu, abychom si napsali vaše údaje. A jinak pro tuto chvíli vám přejeme hezkou neděli. Naslyšenou.
2: Jo, taky děkuju. Zdraví všechny. Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a my budeme i nadále soutěžit o tyto vstupenky, tak poslouchejte Český rozhlas Ostrava a dozvíte se více.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava a krátké zprávy s Lenkou Plašejovou za okamžik.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Česká armáda od ledna do května letos nabrala 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Řekl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle něj potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. Autonomní vlaky a tramvaje bez řidiče by mohly získat jasná pravidla pro provoz. Drážní úřad připravuje potřebnou legislativu. I bezpečnostní předpisy, které umožní jejich nasazení v běžném provozu. Informoval o tom ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím vždy pod dohledem personálu. Tělisko pokračuje v přípravě zdravotního střediska, vznikne v nevyužívané budově nedaleko náměstí, kterou obec koupila v roce 2024 od soukromé firmy. Dětskou ordinaci chce radnice začít stavět letos, další ambulance příští rok. Parkování v ostravské části Pustkovec zůstane v původní podobě. Občané na setkání s vedením obvodu odmítli zavedení parkovacích zón navržených obyvateli jedné ulice. Konkrétní přínos ale iniciativa měla, protože obvod při zpracování analýzy našel několik míst, kde může vybudovat nová parkovací místa. V 10 hodin začne v Jeseníku slavnostní akce položení pamětních kamenů na památku židovských spoluobčanů odvlečených do koncentračních táborů. Dva kameny budou položeny rodině Schlieser a 9 kamenů rodinám Oty a Huga Gesslerových v ulici Tyršova. Počasí dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačné, přechodně i polojasné a místy se objeví přehánky odpoledne ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Ostravě Svinově je uzavřená v obou směrech Polanecká ulice. Řidiči se tam z důvodu opravy mostu nedostanou až do konce června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Téměř žádná zahrada se neobejde bez zpevněných přístupových cest a ideální je si různé typy dlažeb prohlédnout nejprve naživo. Spoustu nápadů na zpevněné plochy realizovali i ve střední zahradnické škole v Ostravě, a to v jejich parku zahrad. S odbornou učitelkou Kateřinou Števkovou se tam zastavila i redaktorka Iva Havlíčková.
1: Ten vstup slouží k tomu, že si tady můžete prohlédnout typy dlažby. Takhle přímo, když se neprojdete mezi stromy, tak to není vidět, ale když se odvážíte a vkročíte do té pravé strany, tak uvidíte, že na zemi jsou různé typy dlažby a můžete si zkusit, co byste na té své zahradě chtěli mít, anebo naopak, čeho byste se vyvarovali a řeknete si, aha, tak tohle si opravdu na zahradu nedám.
2: Ano, i z kombinovaných různých materiálů, jako jsou kameny, dlažební kostky, cihly. Vypadá hodně zajímavě třeba zrovna tahle.
1: Právě tady najdete od dlažby, která je řezaná, přesně připravená po oblásky, přes velké formáty i maličkaté formáty, až přes takovéto odpadové, kdy si chcete na zahradě zpracovat vlastně cokoliv, co jste našli. Máte tam nějaké kameny, nějaké valuny, nějakou břidlici, třeba kousek cihel a chcete si udělat takový chodníček, který by byl zajímavý. Je to pěkná designová záležitost, jen se to musí hezky zpracovat, ten nápad se do toho dá dát a do té zahrady to vnese zase úplně jiný prvek.
2: Takže tady nápady na dlažbu lidé najdou ve střední zahradnické škole v Ostravě. Mezitím jsou zasazené bylinky, posezení, inspirace do zahrady prostě.
1: Část té zahrady vlastně tvoří vzrostlé stromy, tady jsou gledičie, které už krásně narůstají a pod nima jsou trvalkové záhony.
2: Ta zeleň je různé výšky.
1: To členění, ano, aby to bylo zajímavé, aby to nebylo fádní, společně zkombinované právě s lomovým kamenem, anebo se dřevem, třeba i posezení a lavičky jsou udělané z kmenu stromů, tak, aby přirozeně zapadaly do té zahrady.
2: Dodává Kateřina Števková z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Aktuální informace o počasí nabízíme v 8 hodin a 44 minut. Na Javorovém vrchu mají 16 stupňů Celsia a polojasno. V Mošnově je 17 stupňů Celsia, také polojasno. Na Horní Bečvě pak 16 stupňů Celsia a polojasno. Podle předpovědi dnes bude oblačno, lokálně s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne se oblačnost přechodně protrhá na polojasno a srážky se mají vyskytovat jen ojediněle. Odpoledne se také ojedinělé budou tvořit i bouřky. K večeru čekáme opět vyjasňování. Nejvyšší teploty 22 až 26, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké ráno přejeme.
2: Tématem příští rozhlasové lékárny budou nemoci ledvin. Na varovné příznaky a léčbu a také na hemodialýzu a transplantace ledvin se budeme ptát doktora Zdeňka Lisa z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava, 8 hodin 49 minut, přesný čas, připraveny jsou tipy pro dnešní den. Kam pozveme? Třeba na Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, protože pro celé rodiny je připravený Hukvaldský dvůr s programem. Zveme na dva koncerty, které se jmenují Filharmoniště s Janáčkem. Dopolední koncert je pro děti do 3 let a začíná v 11 hodin dopoledne. Odpolední koncert začíná ve 14 hodin, na své si přijdou děti mezi 5 a 8 lety, tedy zveme do Hukvaldského dvora. Také zveme na hrad Sovinec, který dnes patří mysliveckým slavnostem. Návštěvníci se kromě tradičních prohlídek hradu seznámí i s prací myslivců, sokolníků a dalších lidí, kteří aktivně pečují o přírodu a zvěř. A ještě Ostravské centrum bezpečné jízdy Libros dnes pořádá rodinný den prevence a zábavy. Koncert proti dopravním nehodám začíná v Ostravském centru bezpečné jízdy Libros ve 13 hodin.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Tak na mě nehledej chyby a řekni, že ti chybím. Patříme k sobě na mou duši.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za 3 minuty začínají zprávy. Mimo jiné uslyšíte o tom, že lázně Karlova Studánka mají novou unikátní stezku zaměřenou na historii lázní a také na film, který se tam natáčel.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kyberzločinci vylákali od vedení obce Majetín na Olomoucku 4 miliony korun. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Lázně Karlova Studánka mají novou unikátní stezku zaměřenou na historii lázní a film. Dnes bude v regionu oblačno, teploty v našem kraji kolem 25 stupňů. Hezké dopoledne přeje u zpráv Lenka Blažejová. Obec Majetín na Olomoucku přišla kvůli podvodným bankovním převodům o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky Miroslavy Zavadilové vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit, informovala o tom Mladá fronta Dnes. Případ vyvolal mimořádné jednání zastupitelstva, na kterém padl i návrh na odvolání starostky. Zavadilová to odmítla komentovat s odkazem na probíhající vyšetřování a rezignaci odmítla. O návrhu na její odvolání zastupitelé nakonec nehlasovali. Naopak jí vyslovili důvěru. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
2: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
2: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
4: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
2: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Strážníci v Havířově začali s forenzním značením jízdních kol speciální roztok se syntetickou DNA, pak v případě krádeže umožní policii identifikaci dopravního prostředku. Lidé si mohou nechat označit také elektrokoloběžku nebo kompenzační pomůcku. Zájemci se musí objednat na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách Havířovské městské policie. V Karlově Studánce na Bruntálsku vznikla nová naučná lázeňská stezka s historií a filmovými zajímavostmi. Nabízí celkem 12 zastavení, která návštěvníkům přibližují minulost lázní i místa, kde se natáčely filmy. U každého panelu jsou QR kódy s doplňujícími informacemi. Upřesní to mluvčí státního podniku Lucie Špačková.
5: Ta historie na vás tady dýchá na každém kroku a samozřejmě proto to je atraktivní nejen pro turisty, ale i pro filmaře, takže Studánka je proslula legendární komedii S tebou mi baví svět, kdy tady Pavel Nový skákal z balkonu Slezského domu.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně polojasno, místy přehánky. Odpoledne se může objevit výjimečně i bouřka. K večeru se bude vyjasňovat a teploty budou od 22 do 26 stupňů, na horách od 16 do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na hlavní třídě v Havířově se pracuje na výměně horkovodu a je tam proto omezený provoz. Práce potrvají do konce srpna a omezení platí v obou směrech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za chvíli půjdeme na Slezsko-Ostravský hrad na výstavu, kde můžete vidět horníky na plátně, také předměty každodenní hornické práce, které efektně výstavu obrazů doplňují. Třeba uvidíte 20 hornických kahanů zavěšených v různých výškách pod stropem. No a to nebude vše, čemu zveme v této hodině vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Přidáme i pravidelnou čítárnu, dnes s tipy a hlavně na knihy pro dospělé. zpívající, které se věnují citlivým tématům. Více za chvíli, hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: 9 hodin a 13 minut, přejeme krásné nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. No a zveme, kam? Do konce letních prázdnin bude na Slezsko-Ostravském hradě výstava obrazu Viléma Vinšeho s názvem Ze života horníkova. Jde o mimořádný cyklus děl tohoto šinovského malíře. Doplňují ho i autentické předměty, které k hornické práci neodmyslitelně patřily. A právě u těchto předmětů se s historikem Lukášem Čopíkem zastavila také redaktorka Iva Havlíčková.
1: My se teď s Lukášem Čopíkem dostáváme k části expozice, kde jsou, řekněme, předměty spojené s hornictvím, a to kahany zavěšené tady ze stropu, minimálně 15, jestli dobře počítám.
2: 20. A my se teď nacházíme v části výstavy, kde jsme se rozhodli udělat instalaci z důlních lamp z kahanu. Máme tady elektrické, benzínové, nejstarší lampy pocházejí z 90. let 19. století, ty nejmladší jsou pak ze 30. let. A proč jsme se rozhodli udělat tady tuhle tu instalaci, je z toho důvodu, že na každém tom obrazu, který tady teď aktuálně máme, tak ta důlní lampa je namalovaná. A Vilém Vinš dokázal jednu krásnou věc, on dokázal malovat světlo ve tmě. A to světlo tam dole bylo nesmírně důležité, protože vymezovalo bezpečný prostor, vymezovalo prostor, kde se ten havíř, horník mohl pohybovat. A za tím světlem v té tmě už začínala nejistota a nebezpečí. A tady tahle ta instalace, vidíme tady kahany v různých výškách zavěšené ke stropu, tak jsou to vzpomínkou na tu těžkou práci, kterou ti horníci museli vykonávat.
1: No, pokračujeme dál a tady jsou další artefakty spojené s hornictvím, které se kdysi využívaly tedy v dole.
2: Primárními předměty na této výstavě jsou samozřejmě ty obrazy, to je to hlavní gro. Ale chtěli jsme to doplnit o další předměty, takže máme ty kahany a máme tady i předměty, jsou to nástroje, jsou to ruční nástroje, které pocházejí ze 30. a 40. let 20. století. Proč je to důležité zmínit? Ty obrazy, které tady jsou, tak ukazují poválečné hornictví. Ty obrazy, ten celý cyklus byl namalován v letech 1946 až 1949 a je to ještě primárně to ruční dobývání pomocí mlátků, želístků, špičáků a lopat. A ty předměty, které tady návštěvníci vidí, většina pochází z Ostravského muzea anebo od lidí, jejichž dědečkové, pradědečkové třeba pracovali taky na dole.
1: A to koresponduje tady s tím obrazem muže, který se protahuje úzkou štolou.
2: Ano, teď třeba vidíme obraz s názvem Zavalený dopravník, naproti nám je pak obraz s názvem Odpočinek v dole. V pravé části dolního rohu toho obrazu s názvem Odpočinek dole tam můžeme vidět takovou železnou bandasku, ve které si nosili polévku, a třeba tu bandasku, tady máme přímo tu autentickou, která je na tom obraze, tak tu máme i tady na té naší výstavě společně s těmi nástroji.
1: Kde je obraz horníci ve sprše, jak jsou opravdu už rozmožení tou prací.
2: Ano, obraz s názvem Koupání, který pochází z Galerie výtvarného umění, a vidíme horníky v řetiskové šatně, jak se svlékají, vcházejí do sprch. A řetiskovou šatnu nemáme jenom tady na tomhle tom obrazu, ale i přímo nad námi, protože se podařilo zapůjčit z Landeku i z dolu Michal autentické fáračky, které visí na těch původních řetiskách, které jsou například i na tom obrazu.
1: Dodává Lukáš Čopík z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Připravena je pravidelná čítárna Českého rozhlasu Ostrava a nabídku té dnešní čítárny zaměříme na děti, konkrétně na ty náctileté. Jak ale podotýká třinecká knihovnice Klára Molinová, vzít do rukou mohou tyto knížky klidně i dospělí. Nové knihy pro teenagery totiž překvapí svou otevřeností i nečekanými tématy, které hrdinové prožívají a sdílí je se čtenáři. Dnešní čítárnu připravila redaktorka Iva Havlíčková.
1: Klára Molinová, knihovnice z knihovny v Třinci, přichází s nabídkou knih pro ty větší děti, řekněme pro teenagery, nebo od kolikati do kolikati let byste doporučila tyto knihy?
2: Asi všechny knihy, o kterých budu mluvit, tak jsou spíš tak 14-15 plus, bych řekla, a většina z nich je vhodná určitě i pro dospělé, nejenom pro teenagery.
1: Takže větší děti i dospělí, první titul, Chlapec, který viděl ve tmě.
2: To je kniha lotyšské autorky a je o klukovi, který se narodil v netradiční rodině. Netradiční proto, protože jeho rodiče jsou nevidomí a on tak žije vlastně ve tmě a je tím výjimečný. Nejenom ta rodina je netradiční a výjimečná, ale on sám tímto cítí se být výjimečný.
1: Takže je to smutný příběh?
2: Je smutný, ale určitě v něm najdeme i nějaký optimismus a jiný pohled na svět.
1: Prolistuju románem, ilustrací tu moc není, je to spíš tak opravdu laděno tím handicapem, o kterém ta kniha vlastně vypráví.
2: Ano, přesně je to tak. Věřím, že příběh si užijou nejenom teenageři, ale jak jsem říkala i dospělí a poznají zase pohled na svět, který se nám běžně nenaskýtá.
1: Tak říká Klára Molinová. Další knihu z nabídky pro větší děti, mládež a i dospělé dny našeho života.
2: To je kniha, která mě osobně velmi zasáhla. Napsal ji rusky píšící autor Mikita Franko, který je původem z Kazachstánu. A ta kniha je velmi bolavá. Hlavní postavou je opět chlapec. My ho sledujeme vlastně od nějakých 4 let až po střední školu. Vyrůstá v současném Rusku a žije ve stejnopohlavní rodině. Takže si asi tak trošku všichni tušíme, jak to v Rusku s tímhletím queer tématem je. A on si prožívá nejenom to, jak těžké je vlastně žít 2 odlišné životy. Doma má vlastně 2 tatínky, ale na veřejnost o tom musí mlčet. Ale taky sám prožívá všechno to, co přináší, řekla bych, dospívání. Takže zažívá nějaké první lásky, přátelství.
1: Miky je obyčejný kluk, který vyrůstá v provinčním městě dnešního Ruska. Kniha přeložená do češtiny o stejnopohlavní rodině a životě v ní. Z nakladatelství Host. Tak.
2: Další knihu, kterou jsem přinesla, tak je kniha Neproniknutelná belgické autorky, která často ve svých komiksech, je to teda komiks, zpracovává intimní témata, ale zároveň univerzální témata, protože v tomhle konkrétním jde teda o ženu, mladou ženu, která trpí sexuální dysfunkcí, vaginismem. Je to o hledání nějaké cesty, o nacházení vlastně vůbec té diagnózy, smířování se s diagnózou a je to taky ale o hledání sebe sama a o hledání nějaké nejenom vnitřní svobody, o emancipaci té hlavní postavy.
1: Kniha Neproniknutelná sama těžší, taková složitější, řekněme, témata, která, o kterých se ne tak často možná píše a o kterých se ne tak často lidé baví.
2: Je to tak, ale věřím, že všechny ty knihy, které jsem přinesla a ty příběhy jsou důležité a je fajn o nich číst. Zároveň třeba ta Neproniknutelná i pro mě osobně přinesla nějakou jako sílu a odhodlání pro to snažit se najít v tom životě to, co chceme a nevzdávat se, pokud něco nejde hned na poprvé nebo pokud je to těžší, tak stát si sám za sebou, sama za sebou a hledat cestu, jak být tím člověkem, kterým chceme být.
1: No ještě tady máme něco v nabídce pro tady ty teenagery.
2: 4. knihu jsem vybrala od českého autorstva Moje tělo je moje a v téhleté knize jde především o sebepřijetí. Hlavní autorkou je teda autorka podcastu Sádlo a v knize najdeme krátké výpovědi nebo takové historky od mladých lidí a jak už jsem zmínila, o sebepřijetí, o pubertě, o dospívání, o tom, jaké to je, když se nám mění tělo, mění se všechno to, co se děje v tom našem těle, a my se s tím snažíme nějakým způsobem smířit. Kniha není jenom o tom, že si ty příběhy čteme, ale je to taky o tom, že tam jsou nějaká krátká třeba cvičeníčka, je taková interaktivní, takže si můžeme do ní vepisovat a porovnávat možná ty zkušenosti těch mladých lidí z knihy s tou naší vlastní.
1: Takže Moje tělo je moje, nabídka knihovnice Kláry Molinové.
0: Do Třinecké knihovny se pro tipy na dobré čtení vrátíme zase za chvíli.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin 36 minut a vracíme se k tipům na dobré knížky v čítárně. Nové knihy pro malé i větší čtenáře vybírají třinecké knihovnice, teď konkrétně Marika Zademská. Vybrala například knihu s názvem Jsme jenom lidi, kterou lze začít číst od libovolné stránky. A nebo komiks s vtipným a svížným příběhem. A obě knížky představila redaktorce Ivě Havlíčkové.
1: A druhou část dnešní čítárny věnujeme spíše menším dětem, ale dvě knihy, které představíme tentokrát s Marikou Zademskou z Třinecké knihovny, mohou vzít klidně do rukou i větší čtenáři.
2: Jsme jenom lidi je kniha, kterou ilustrovala Magdalena Rutová a napsali Magda Garguláková a Štěpánka Sekaninová. A tady hezky píšou na hned na obálce, tahle knížka je celá od začátku až do konce o nás, o lidech. O mě, o tebe, o všech, kdo poslouchají. Kniha, která podle mě nemá žádnou hranici toho, od kdy do kdy číst. To je kniha, která se dá číst kdykoliv a s kýmkoliv, protože děti mladší si budou jenom jakoby vyprávět obrázcích, děti starší se budou zamýšlet nad tím, proč zvolili autorky takové slovo k takové ilustraci. Tady máme třeba slova, která tady mají. Milujeme, důvěřujeme, vzdorujeme, plaveme, zíráme, nevěříme, závidíme, závodíme. Vždycky ta slova vlastně mají nějakou spojitost i s ilustrací, nějakým způsobem to vlastně prolíná do příběhu, navazuje to na sebe. Dá se o tom velmi, velmi diskutovat. Zase mám zkušenosti ze školek, kdy děti nad stránkama stráví desítky minut a diskutují nad tím, co za tím vším může být, jaký příběh, o čem to vlastně je. Takže...
3: Kdo komu závidí?
2: Přesně.
3: Jestli je co závidět.
2: Situaci. Ano, přesně. Takže nádherná kniha, zase ilustrovaná krásně. Jsem moc ráda za tady ten počin. Mám ráda tady ty knihy, které se dají otevřít s kýmkoliv, kdekoliv a nemají žádnou hranici. Ani v tom, jestli umíme nebo neumíme číst. Tady to prostě půjde i s nečtenáři.
1: A poslední titul čítárny, který dnes se s Marikou Zademskou představíme, tak tím je komiks.
2: Je to nový komiks, který teď vydává Paseka. Je to překladový komiks, jmenuje se Runy, Stvůra tisíce tváří. Příběh plný střeštěných nápadů o dvou kamarádech, kteří utíkají ze siročince a potom prožívají různá dobrodružství. V čem ten komiks je pro mě zajímavý? Určitě jako výtvarná složka je jinak tak pastelově laděný, vidíte sama, že barvy má jiné třeba. Ale co je zajímavé, že jeden z těch kamarádů, těch hlavních hrdinů, je to je tady ta slečna, ta holka, a ona je vlastně neslyšící, používá znakový jazyk. A je tady krásně vidět, že vlastně se autor snažil i ten znakový jazyk prokreslit do těch do ilustrací, ale on tam sám píše, že vlastně to, co ona znakuje, je v tom žlutém hranatém rámečku. Odlišil trochu tedy bubliny, aby bylo vidět, která bublina je znakovým jazykem, která je řečena, ale píše sám, že vlastně využívá ten znakový jazyk, který je jakoby s trochu kombinací, myslím, že anglického znakového jazyka a je trochu jako vymyšlená forma. Takže pro mě úplná novinka, možná i pro děti, přátelství dětí, z níž jedno má takový handicap a zažívají různá dobrodružství, ale i propsáno do komiksu mi přijde jako zajímavá věc. Velmi dobrodružné, takové fantazijní, jsou tam runy, různé bytosti, takže můj syn teďko má na nočním stolku a věřím, že se tím prokouše velmi rychle.
3: Takže Runy, Stvůra tisíce tváří, dodává Marika Zademská.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: muzejního depozitáře.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a před námi je úplně první premiérový díl seriálu Českého rozhlasu Ostrava Příběhy z muzejního depozitáře. A my vás v něm zavedeme do dávné historie Ostravy, do doby, kdy město ochromila morová rána a smrtící bakterie nakazila děti i dospělé. Němými svědky staletí starých událostí jsou zřejmě malý kovový kus starobylého svícnu a jeden malý plíšek. A bylo to před lety určitě překvapení pro archeologa, když v centru Ostravy našli hromadné hroby mimo oficiální hranice někdejšího pohřebiště. No a kromě pohřbených těl v něm byly i dva malé, už zmíněné kovové předměty, které dnes opatruje Ostravské muzeum. Nálezy s archeologem muzea Zbyňkem Moravcem prozkoumala redaktorka Petra Štrimplová.
2: Předmět malých rozměrů je součástí vitríny v patře Ostravského muzea. Jeho příběh, pane Moravče, začíná v kterém století?
3: Je to předmět ze 16. století a byl svědkem zřejmě velice dramatické, kritické situace v Ostravě. Byl získán z archeologického výzkumu v roce 1998 při stavbě biskupství Ostravsko-Opavského, a to z hromadného hrobu, jednoho ze dvou hromadných hrobů, který vlastně byl vyhloben vlastně mimo areál hřbitova. Oba ty hroby převážně obsahovaly jakoby dětské pohřby, pětně uložené, byly tam často ženy, méně muži, a právě ten svícen kovový ukazuje na jakousi snahu o možná určitou pietu, určité takové zásvětní obřady. Těžko říct, jak se tam vlastně dostal, protože je to předmět ojedinělý, v Ostravě jiný neznáme. Jelikož je možné ten předmět jakým způsobem datovat a jiné předměty, které v tom hrobě nalezly, tak víme, že byl zhruba ten hrob vyhlouben v polovině 16. století. A zrovna k jedné takové dramatické události máme informace z písemných pramenů, kdy se Ostravané obrací na biskupa olomouckého, jestli by jim nepovolil rozšíření hřbitova, ale z toho důvodu, že hřbitov již nestačí, jelikož ve městě řádí mor.
2: To je vlastně zodpovězení té otázky, proč byly ty hroby vyhloubeny mimo ten hřbitovní areál.
3: Biskup to teda nedovolil, aby to vlastně šli mimo ten areál toho hřbitova na farní zahradu, ale je dost možné, že než přišla ta odpověď od toho biskupa, ten čas nějaký trval, tak už prostě začali konat tím měšťané. A dva hroby si vyhloubili, těch 10 až 20 lidí tam pohřbili. Má to tak určitý i důsledek, ta událost v roce 1585, a to ta, že vlastně biskup povolil zřízení nového hřbitova, hřbitova na Zámčisku, kde potom stála kapela svatého Lukáše a vlastně fungoval až do 19. století ten hřbitov a dneska je to Puchmerova ulice.
2: Takže to je svědek vlastně morové rány v 16. století. My bychom mohli ještě popsat ten předmět na výšku 5-6 čísel, jestli správně odhaduji. No a ta barva je zajímavá.
3: Je zelená, což je vlastně z barevného kovu s příměsí mědi. Tenhle typ je známé třeba z muzeí západní Evropy. Můžou to být více ramené svícny nebo svícny, ale nebo i na lustru. Je takový ženský lustr na malbě Albrechta Dürera, kde je přesně tenhle ten svícen.
2: No a vy říkáte, že to byla vlastně pietní záležitost ve vztahu k obětem té epidemie.
3: Já se to domnívám, samozřejmě to nemám jak prokázané, možná se tam vlastně zatoulal nějak jinak, ale myslím si, že to spíš jako souvisí s tím nějakými pohřebními obřady. Vlastně vedle v té vitríně vidíme ještě plíšek měděný, je to takový kruhový předmět, původně jsme mysleli, že to je mince, ale vlastně na něm nebyl žádný obraz a byl nalezen v ústech jednoho z těch zemřelých mladého člověka mezi 16 a 19 lety a sloužil jako obolus mrtvým, je vlastně takový pohanský zvyk, který v 16. a 17. století v Ostravě byl praktikován.
2: Takže peníz pro převozníka.
3: Přesně vlastně. Tak, pro převozníka, pro to chárona.
2: Zbyněk Moravec z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.

0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava. Pro podniky velkoobchodní slevy.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Pacient v pražské nemocnici, který přišel do kontaktu s ebolou, je stále bez příznaků. Další v Německu už byl propuštěn z nemocnice. Rožnov pod Radhoštěm letos uspěl v soutěži Zelená obec roku. Dnes a zítra bude mimořádně otevřený zemský archiv v Opavě. Neděle bude oblačná s teplotami kolem 25 stupňů. U poslechu dalších aktuálních zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Berlínská klinika Charité po dvou týdnech propustila pacienta s ebolou. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít jeho manželka a 4 děti.
3: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka není nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti. Co konkrétně odborná porota ocenila, řekne nezávislý starosta Jan Kučera.
4: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty. Do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví.
2: Dnes a taky zítra bude mimořádně otevřený zemský archiv v Opavě. Připomene 125 let třetího největšího státního archivu, který uchovává velké množství dokumentů. Jak potvrdila opavská archivářka Irena Moravcová, kdyby se regály s listinami seřadily vedle sebe, byly by dlouhé 10 kilometrů. Zájemci si můžou prohlédnout depozitáře a dozví se i podrobnosti o moderním badatelství.
5: Ten archiv už není jenom to místo, kde se oprašují ty staré listiny, ale je to moderní instituce, stráží tu historickou paměť. Dneska díky možnostem, které nám dává digitalizace, můžeme ty archiválie, které jsou uložené u nás, zprostředkovat lidem do celého světa. Máme i věrné sledovatele a věrné badatele až v Austrálii.
2: V 88 letech zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století. Nejdřív jako sportovní redaktor, v roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jítro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky.
0: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně i polojasno, místy přehánky, k večeru se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 26 stupňů, na horách do 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Aktuální nehodu teď máme nahlášenou z hlavní třídy v Havířově ve směru do centra. U odbočky do ulice Svornosti se srazila 2 osobní auta a jsou tam zranění. Probíhají proto záchranné a vyprošťovací práce. Dejte na to velký pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko. Tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: a do zámku nepasuje viac môj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložený?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právě na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: No, já jsem se úplně nebál, jako já jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.
4: Dá za vozem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady ty světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy prováříme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova překlopíme.
1: A zase dvě minuty,
2: ano.
1: A takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
2: Je to tak, je to tak. Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím.
1: My můžeme říct i vejcům.
2: Je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka.
3: Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
3: Jo, jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. A vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo, Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem Pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z Pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vodochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburská.
2: A patří pod šestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simonu, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou chladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod 0. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zasedala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní, milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoreskách jste si zahrála Andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně, jo. Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko, nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Já vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení Četnických humorek. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se nejedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: Dokonce vyšla snad i kuchařka z Četnických humorek. Vy jste i křtila, ne?
2: Počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no. No jasně. Jela, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty a myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u Četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce, že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Snerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuju moc krát. Mějte se.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak i klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

dnešní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro nikoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce, mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ve Vratimově začne rekonstrukce chodníku podél Frýdecké ulice. Opravy zkomplikují letní provoz vlaků na Frýdecko-Místecku. Začal další ročník venkovní hry Lašský poklad. Dnes bude oblačno, místy i polojasno, teploty do 26 stupňů. Začínají další zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké dopoledne. Stavbaři opraví chodník ve Frýdecké ulici ve Vratimově. Pracovat budou na 3/4-kilometrovém úseku mezi restaurací Nimrod a Dámkovou ulicí. Řidiči musí počítat se snížením rychlosti na 30 km za hodinu. Od 8. června do 26. července bude kvůli stavbě mimo provoz autobusová zastávka Vratimov u kříže.
2: Pro chodce bude vyznačený dočasný koridor podél krajnice s výstražnými značkami. Rychlost řidičů bude hlídat informativní radar. Práce na rekonstrukci chodníku mají trvat půl roku a vyjdou na asi 10,5 milionů korun. Z Vratimova František Kuča, Český rozhlas.
0: V letních měsících budou komplikovat cestování vlakem po Česku, kromě výstavby tratí, také jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu, uvedl to mluvčí správy železnic David Kabele. Výluky se během léta dotknou třeba i úseků Frýdek-Místek Frýdland nad Ostravicí a nebo úseku Moravský Beroun Valšov. Končit bude naopak modernizace havířovské železniční stanice, včetně trati Havířov město, Havířov střed. Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v opravách výtluků. Po zimě kvůli komplikacím s výběrem firmy začaly práce o měsíc později. Úplně hotovo by tak mělo být do začátku letních prázdnin. Město má podle mluvčího Tomáše Grosse v plánu i opravy dalších chodníků a silnic. Třeba v Polní ulici v místní části Horní Paseky, anebo nepojmenovanou komunikaci v areálu Tesly vedle Sklářské ulice.
3: My ty opravy komunikací děláme podle takzvaného pasportu, to je vlastně seznam, který máme na městském úřadu v Rožnově, seznam všech chodníků a cest, který má bodové hodnocení, které vyjadřuje jejich stav, od těch nejlepších právě opravených až po ty, které tu opravu velmi potřebují. No a právě z tohoto pasportu komunikací nám ty dvě silnice vyšly jako ty, které jsou v nejhorším stavu a je nutné do nich investovat do opravy.
0: Mikroregion Lašská brána Beskyd spustil 6. ročník venkovní hry nazvané Lašský poklad. Na účastníky čeká 8 tras různé náročnosti. Na každé plní úkoly a hledají klíče k pokladu, který je schovaný v cíli. Kdo nazbírá všech 8 sběratelských samolepek, může se zapojit do slosování o velký Lašský poklad. Hra potrvá do konce října.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně i polojasno. Místy se objeví přehánky, odpoledne se může objevit i bouřka. K večeru se bude v regionu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách 16 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Vrablovecká mezi křižovatkami ulic Hlučínská a nad Vodárnou v obci Ludgeřovice na Hlučínsku se frézuje vozovka. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 11. hodině, přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a klidné dopoledne. Za okamžik přidáme písničky, které nestárnou, třeba od skupiny Brontosauři nebo skupiny Europe. A pak nás také čeká humorně laděný pořad pro milovníky přírody, chalupáře, chataře, zkrátka chalopka strýčka Artura s kolegou Arturem Kubicou. Tak přejeme hezký poslech.

Vážení přátelé, milovníci dobré dechovky, posloucháte Chaloupku strýčka Artura, tedy pořad nevtíravý, volně zábavný a navíc veselý, a to je na dnešní dobu něco zcela nečekaného. Mám pro vás krásný vtip a je to pro dámy, které si o sobě myslí, že se špatně vdali. Takže to tak sedí dvě drbny na lavičce před domem a ta první povídá: já ti tak závidím, jak ty máš toho svého muže dobře vychovaného. Ten můj chlap ještě sedí pořád v hospodě a přijde Bůh ví kdy. Ale ten tvůj, Aničko, váš si toho, ten tvůj je už hodinu doma, co ho kamarádi z hospody přinesli. Tak co si stěžuješ? Tož nevím, jestli to bylo dobré nebo špatné, jestli je to u vás podobné, tak vítejte u nás v rádiu, vítejte mezi svými při poslechu Chaloupky strýčka Artura, rozverného pořadu pro milovníky dobré muziky, a pojďme na to, příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica.

byla polka Kamže si ty frajárečko od Jana Slabáka a Pavla Cmírala a se Skaličany to naspívali Lucie Maršálková, Jarmila Svobodová, Jan Sedláček a Miroslav Bernát. Říkám to tu proto, protože mám kamaráda, souseda a onéda jsem slyšel, jak poslouchá rádio, zrovna Český rozhlas Ostrava. Byl jsem na zahradě, jsem pracoval a on byl u sebe v kuchyni a teď tam byla nějaká písnička a on říkal, a proč neřekneš, kdo to hrál a kdo to zpíval? Tak proto jsem to tady dal. A vzpomněl jsem si na jeden skvělý odstrašující příběh pro muže. Je to ze života, tak si to někam zapište a až budete zakládat třeba novou rodinu s jinou manželkou nebo dáma s jiným manželem, tak si to připomeňte. A to povídá dcerka mamince. Maminko, maminko, já nevím, já fakt nevím, jestli si toho Karla mám vzít. Za prvé je o 20 let starší a za druhé je úplně, ale úplně zrzavý. A ta maminka se tak znalecky usměje, mávne nad tím rukou a povídá. Jen se klidně vdej, dceruško, podívej se na svého tatínka, taky byl o 20 let starší než já a dokonce byl celý zrzavý, ale vedle mě, dceruško, moje milovaná, vedle mě do roka zešedivěl. A to volají z policejní stanice tatínkovi, že tam mají jeho syna, ten tatínek přiběhne, chytí kluka za límec a křičí, ty lumpe, ty darebáku, ty začínáš pěkně brzy. A když vyjdou ven před tu policejní stanici, tak se ten otec toho synka ptá, a co ti tam ti policisté říkali, Jožinku? A ten Jožinek povídá, no když zjistili, kdo je můj tatínek, tak potom už jenom říkali, jablko nepadlo daleko od stromu. Pojďte si zatančit u rádia, dáme si verbuňk u Dunaja šaty perů a zpívají to dobře rostlí, švarní chlapci Zdeněk a Zdeněk, tedy otec a synáček Baťkovi na CDčku čakám, až se rozední. A řekl bych, že to hrají kumpánoví muzikanti.

A každý všední den dopoledne vysíláme u nás v Českém rozhlase Ostrava dobré rady všeho druhu. A má to název Dvakrát měř a jednou řeš. No a vysílá se to pokaždé, když ráno s manželkou snídáme a ona to pozorně poslouchá a potom obvykle řekne: No to jsem se zase tedy toho dozvěděla. A nebo jindy řekne: Tak ty radíš s ostříhaným trávníkem a sám máš na zahradě trávu po kolena. A nebo řekne: Jo, tak ty se staráš o rajčata a vyštipuješ je a vyvazuješ je, ale kdybych to neudělala já, tak to tam zhníje samo. Takže tady alespoň slyšíte, jak náročná je profese redaktora, který radí v rádiu. A jestli to máte doma podobné, manželka na vás pořád hudrá, tak si z toho nic nedělejte, pusťte si rádio na plné pecky, to, aby sousedé věděli, jakou že to vynikající a veselou stanici posloucháte, dejte si pauzičku, zapalte si cigárko, otevřete pivečko a hlavně v klidu pozorujte tu svou drahou polovičku, jak to tam v tom skleníku nebo na zahrádce pěkně zvládá. A hlavně ji nerušte. Mám pro vás manželský příběh. To se po ránu potkají dva sousedi a ten jeden povídá: Tak jsem slyšel, sousedé, že vám včera dopoledne vaše žena bourala to nové červené Porsche za 3 miliony korun. Nestalo se jí nic? A ten soused tak zaskřípe zuby a povídá: Manželce se zatím nic nestalo. Je celá, zdravá, v bezpečí. Stačila se zamknout do koupelny, ale jednou vyjít musí. A za to se hodí valčík v hluboké dolině a hraje to Maguranka z Kaňanky a zpívají Veronika Hepnerová, Zuzana Božková, Marek Bakita a Marian Chlpek.

Díval jsem se tento týden na můj strom s letními jablky a některé listy jsou zkroucené. Nevím, jestli jsem vám to říkal, ale já mám letní jablka a je to plný strom letos, takže jich bude plno. Vzpomínám si, že taková letní jablka prodávali jenom babičky vždycky na tržišti, třeba ve Vítkovicích nebo někde v Ostravě. A jinak se nedali moc koupit. Takže všiml jsem si, že na těch letních jablkách jsou listy stočené anebo zkroucené a na jabloních to nejčastěji dělá škodlivý hmyz nebo houbové choroby. Hlavním viníkem jsou mšice. Listy jsou skadeřené, lepkavé a mohou žloutnout nebo červenat. Uvnitř těch zkroucených listů je často kolonie drobných zelených anebo černých mšic. No a pak tu máme ještě svilušky, tedy drobné roztoče sající na spodní straně listů. Ty listy jsou kromě stáčení stříbřité, později hnědnou a předčasně opadávají. Na jabloních může být také padlý, tedy mladé listy se kroutí a jsou pokryté bílým, moučnatým povlakem. No a pak tu máme ještě strupovitost, typické šedohnědé až černé sametové skvrny. A jak na to? Pokud toho není moc, tak to odštípněte a je to. A při silném napadení se to dá stříkat různými přípravky, třeba mospilanem nebo vermitekem. No a to padlí a strupovitost, tak tam se hodí fungicidy, například skore anebo diskus. A to si dva pánové v nejlepším věku povídají a ten jeden u toho pláče a říká, když si vzpomenu, že ještě nedávno jsem měl všechno, krásný byt a v něm rozkošnou ženu. A ten druhý se ptá, no a co se stalo? A ten první povídá, smůla přišla, manželka se vrátila z lázní dříve. A teď mě napadlo, že už jsem tady u nás v chaloupce strýčka Artura dlouho nedával žádné tango, takže si dáme Javorinku ze Strání a jejich tango, olé, kvapa a zpívá to Karel Bušo.

A to si maminka s dcerkou pěkně povídají, probírají nástrahy života a ta maminka povídá, mužské si musíš ochočit, musí ti klečet u nohou. To když mi klečel u nohou tvůj otec. No a v obýváku to poslouchá manžel, zvedne ho to ze židle a říká, co jí balamutíš hlavu, já jsem ti nikdy u nohou neklečel. A ta paní matka povídá, ty mlč, s tebou se tady nikdo nebaví, já jsem mluvila o jejím otci. A to přijde paní za panem primářem do nemocnice a povídá mu, pane primáři, jdu na operaci kýčlí, prosím, tady je malá pozornost ve výši 10 000 korun, mohl byste mě, pane primáři, operovat vy? A ten primář se na tu paní zadívá, vezme tu obálku, dá si ji do kapsy a potom povídá, no proč ne, jsem sice primář psychiatrie, ale rád si vyzkouším něco nového. A my si dáme polečku přes lůky z Norovské a hrají to v Norovjané a zpívají Dušan Urc a Karel Hegner.

0: A na závěr tu mám takovou dobrou radu pro děvčata, aby věděla, jak to v tom životě chodí. A to tak sedí dívenka se svým chlapcem večer v parku, na lavičce, musíte si to představit. A ten chlapec v takové pěkné, tulivé chviličce povídá: Leničko, lásko moje, mohla bys milovat člověka, který by tě podváděl? A ta Lenička se zamyslí a povídá: no, tak to bych tedy určitě nemohla. Ale na druhé straně zcela určitě vím, že bych mohla podvádět člověka, který by miloval mne. A za to se nehodí ani smích, protože to bylo ze života, tak to v životě chodí. Takže si to přeberte, jak chcete, já za nic nemůžu, já jsem to jenom někde našel. A teď si dáme na závěr písničku Kdo má počernu galánku, a zpívá to nádherným hlasem jihomoravským od vínečka zesíleným Jirka Helán, a proslavil se hlavně jako zpěvák dnes již zaniklé Moravěnky. Pěkný den s Českým rozhlasem Ostrava vám všem přeje Artur Kubica.
1: Má to hlavu jako kok.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: Tak kdo se v tuto chvíli dovolá jako první, získá dvě vstupenky na koncert Marty Kloučkové a Davida Dorůžky v rámci Jazz Open Ostrava, tedy festivalu. Tento koncert se koná 10. června od 7:30 ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava, tedy od 7:30 večer. No a kdo pak se v tuto chvíli dovolal? Dobrý den, tady je Český rozhlas Ostrava. Kde je prosím u telefonu?
2: Dobrý den.
1: Kdo pak se prosím?
2: Je František Míšek.
1: Dobrý den, Františku. Tak vy, protože jste se dovolal do studia Českého rozhlasu Ostrava jako první, získáváte zmíněné vstupenky na koncert Marty Kloučkové a Davida Dorůžky. To chce fanfáru. Tak věřím, že máte radost, protože vy ještě s někým dalším, nebo to samozřejmě můžete předat někomu jinému, získáváte ony vstupy na 10. června v 19.30.
2: Děkuji, děkuji moc.
1: Také děkujeme. Poslouchejte dál Český rozhlas Ostrava a zůstaňte ještě u telefonu, napíši si vaše kontaktní údaje. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Drážní úřad chce do roka připravit legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. Obyvatelé ostravské části Pustkovec odmítli zavedení parkovacích zón. Lázně Karlova Studánka lákají na novou stezku s historií i filmem.

0: Mém. Bude polojasno až oblačno, lokálně zaprší a naměříme do 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu. Předložit změnu legislativy chce Drážní úřad ministerstvu dopravy zhruba za rok. Pokračuje Šafránek.
1: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
0: Parkování v ostravské části Pustkovec zůstane v nezměněné podobě. Občané na dvojici setkání s vedením obvodu odmítli zavedení parkovacích zón navržených obyvateli jedné ulice. Konkrétní přínos ale celá iniciativa má. Obvod při zpracování analýzy našel několik míst, kde může vybudovat nová parkovací místa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elysejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Jejich setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a vzájemnému mírovému jednání. Putin nabídku odmítl s tím, že nevidí v případném setkání smysl. V Karlově Studánce vznikla nová lázeňská stezka s historií a filmovými zajímavostmi. Nabízí 12 zastavení, která návštěvníkům přibližují minulost lázní i místa, kde se natáčely filmy. A u každého panelu jsou QR kódy s doplňujícími informacemi. Upřesnila mluvčí státního podniku Lucie Špačková.
2: Ta historie na vás tady dýchá na každém kroku a samozřejmě proto to je atraktivní nejen pro turisty, ale i pro filmaře. Takže Studánka je proslulá legendární komedií S tebou mi baví svět, kdy tady Pavel Nový skákal z balkonu Slezského domu. Počasí.
0: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky. K večeru pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 26 stupňů. V noci čekejte jasno až polojasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů Celsia. Zítra přes den pak bude jasno až polojasno, na horách přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor aktuálně na Novou Čínsku. Na silnici číslo 57 u Hostašovic se srazila dvě osobní auta. Právě teď tam zasahuje policie. Jiné nehody hlášené nemáme. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám krásnou neděli, 4 minuty po 12. hodině máme právě teď. Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava, za chvíli také polední hudební pošta. Kdo dnes slaví svátek, má Slavoj nebo Iveta, tak vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 7. června, i vám, kteří v tomto období slavíte nějaké zajímavé životní výročí. Písničky na telefonická přání otevíráme právě teď, proto můžu dát k dispozici naší známou linku 59 611 22 66. Krásné odpoledne, dobrý poslech a pokud se chystáte k obědu, tak samozřejmě také dobrou chuť vám všem.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vítám paní Anešku, která vybírá první písničku v té naší dnešní nedělní polední hudební poště. Dobrý den.
2: Dobrý den. Srdečně vás v redakci i posluchače Radia Ostrava zdravím.
1: Děkujeme.
2: A přeji všem příjemný prožitý sluneční den. 10. června oslaví krásných 85 let pan Karel Lanča. 21. června oslaví narozeniny paní Marie Chovancová. 23. června oslaví jmeniny paní Zdenka Pešatová, 24. června oslaví jmeniny pan Jan Žižka, 27. června oslaví jmeniny paní Ladislava Rubinová, pan Ladislav Kutač, pan Ladislav Pešat. Sklenku vína pozvedáme, protože vás rádi máme. Od nás letí k vám přání, ať jste dlouho mezi námi. Hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody za klub seniorů Chlebovice přeje Aneška Millerová. Děkuji vám.
1: K tomu písnička Ukolébavka pro mou lásku i s Věrou Špinarovou, tak jí posílám a přeji krásné odpoledne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Věřím, že k té pohodě patří i písničky na přání na ta telefonická v polední hudební poště. Teď už vítám paní Libu, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny posluchače. Pátek, 5. měla Anetka Krejčířová krásných 16 let. A dneska, 7. má její babička narozeniny. Neřeknu, kolik, bo by mě zabila. Takže, milé holky, k vašim narozeninám hodně štěstí, zdraví, rodinnou pohodu vám přeje Liba a Květa. Vám děkuji za písničku a nashledanou.
1: Tak paní Libo, oslavenkyním určitě přejeme jen to nejlepší. Písnička Holubí dům, ať udělá radost, a vám hezkou neděli. Naslyšenou.
2: Vám taky, nashledanou.
1: Děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 59 611 22 66, to je telefonní linka k nám. Dovolal se také pan Jirka, kterého vítám. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Děkuji. Pro koho bude písnička?
2: Písnička bude pro moji milovanou manželku Šárku,
1: ano,
2: která dnes slaví své narozeniny. Chtěl bych jí popřát hlavně štěstí, zdravíčko, ať to se mnou ještě vydrží, nevždy to je růžové, ale věřím tomu, že se to obratí vše v dobrý konec a budeme ještě dlouho spolu.
1: Tak to vám moc přeji.
2: Chtěl bych ještě popřát samozřejmě dcera Julie, Julinka, dobře. Mamka s taťkou, bracha, a ať se jí vydaří vše, po čem touží, a věříme, že to bude lepší jenom.
1: Určitě. Tak oslavenkyni jen to nejlepší. Eldorádo k tomu i s Valdemarem Matuškou a oběma hezké odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A také vaše polední hudební pošta, ve které už vítám pana Karla. Dobrý den.
2: Zdravím vás, paní redaktorko, zdravím celý Český rozhlas Ostrava, na Moravě všech těch posluchačů a všech celé rozhlasové do rodinky. A vám přeji dnešním jmeninám hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Učte konto bance a zdraví pevně jako křen, ať se vám splní každý sen. A k tomu boží požehnání to vám přeje Karel s Karvínem. A zdravím všechny posluchače, které poslouchají. Děkuji vám za vyřízení a mějte se krásně.
1: Já moc děkuji za krásné přání. Písničku už posílám Petra Reska, jak jste si přál, a přeji hezkou neděli také vám.
2: Naslyšenou. A i vám všechno nejlepší.
1: Děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Mezi 12. a 13. hodinou si pravidelně na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vybíráte písničky na telefonická přání. Teď zdravím pana Pavla, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Pavel z Podjavorového. Dneska má svátek paní Iveta Altofová z Hrádku ve Slezsku a v těchto dnech slaví i narozeniny. Těmto jubileum jí přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a všechno, co si přejeme, ať se holka drží. Zároveň ještě bych chtěl popřát k svátku paní Ivetě Martinkové z Oldřichovic a paní Ivetě Husové z Třince. A samozřejmě i paní redaktorce Ivetě Dadamové. Děkuji vám pěkně, naschledanou.
1: Já také moc děkuji za přání a písničku s kapelou Elán už posílám naslyšenou.
2: Naslyšenou.

souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A stále také vaše polední hudební pošta, proto můžu přivítat pana Antonína. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Antonín Novotný z Palkovic. Já bych chtěl Vlastice Novotné z Palkovic popřát Peťovi Bočkovi z toho z Křížovej. Peťovi Bočkovej z Křížovej, Lucce Žitkové, tež je na Křížové zrovna, za to, že mi všechno tady pomáhají dělat, že na to ještě nestačí, víte?
1: Dobře.
2: Moc vám děkuji a vašemu rádiu teď pro vás všechno. Děkuji vám.
1: Tak brzké uzdravení přeji, Hanu Zagorovou už posílám a hezkou neděli k tomu, naslyšenou.
2: Děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 59 611 22 66, telefonní linku máte k dispozici. Vítám teď paní Šárku, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, prosím pěkně, chtěla bych sem nechat si zahrát s manželem Lubičkem Trojancem písničku Jsem stále mlád, máme výročí 45 let. A ještě prosím pěkně bych sem chtěla holky naše, babička Balásová Boženka, tam má 86 a Liduška Stupková 87. Oni mají narozeniny každý den, tak jim to taky přeji.
1: Dobře, tak všem, kteří slaví jen to nejlepší, Karla Gota posílám do dalších společných let. Hodně pohody a radosti. Mějte se
2: děkuji
1: pěkně.
2: Děkuji moc krát, mějte se hezky,
1: naslyšenou.
2: Naslyšenou. Naslyšenou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: 59 611 22 66. Vítám paní Aničku, která se dovolala na tuto telefonní linku do polední hudební pošty. Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, paní Veďko.
1: Děkuji.
2: Příštím týdnu oslaví paní učitelka z Kunčíček ze školy Jaruška Benhauerova své narozeniny a naše kolegyně z pošty Alenka Tekeliová z Poruby už narozeniny měla, takže jim oběma přeji zdraví, štěstí, pohodu, všechno dobré. A vám, paní Veďko, přejeme k svatku dobré lidi, dobrý poslech, skvělou práci a hodné lidi při vybírání písniček a mějte se hezky a děkuji za vyběr písničky a naslyšenou.
1: Já také moc děkuji za přání, paní Aničko. Moravěnku i s písničkou Život je krásný už posílám a přeji hezkou neděli. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Tématem příští rozhlasové lékárny budou nemoci ledvin, na varovné příznaky a léčbu a také na hemodialýzu a transplantace ledvin se budeme ptát doktora Zdeňka Lisa z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: V polední hudební poště teď vítám paní Aničku, která vybírá také tu následující písničku. Hezké odpoledne přeji.
4: Dobrý den, já vás zdravím.
3: Děkuji.
4: A chtěla by popsat dceři k narozeninám, které bude mít zítra. Všecko nejlepší Aně Nemetové z Ostravy. Jo, a chtěla by popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, pohodu v rodině a prostě, aby všechno vyšlo to. A ještě bych chtěla popřát vnučce dnešnímu svátku taky hodně štěstí, zdraví a lásky, aby vyšlo taky všechno, co by si přála. Moc a moc vám děkuji. Nashledanou.
3: Dobře, písničku s Luckou Vondráčkovou posílám a vám přeji hezkou neděli, naslyšenou.
4: Taky, nashle.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přivítat můžu ještě paní Milenu. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Komu pošleme písničku, zdravím, paní Mileno?
2: Zdravím všechny posluchače, všechny oslavence i vás v rozhlase.
1: Děkujeme.
2: Dnes slaví svůj svátek paní Iveta Palatová ze Středolesí. Ivet, všechno nejlepší, štěstí, zdraví, které tolik potřebuješ, pohodu se svými nejbližšími a radost vnučky. To všechno ti přejí tvoji dlouholetí kamarádi Rušarovi. Děkuji vám za pozornost a někdy zase naslyšenou.
1: Písničku Kdyby tady byla taková panenka už posílám i s Žalmanem a spol a vám přeji hezkou neděli. Naslyšenou.
2: Taky vám naslyšenou.

0: A to už byla poslední písnička dnešní nedělní polední hudební poště. Poslední písnička na telefonické přání. Za 5 minut nabídneme totiž aktuální zprávy a co se dovíte, třeba i to, že nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol, kdy konkrétně řekneme za chvíli. A po 13. hodině to vás čeká show Rozhlas jede za vámi. Aleš Cibulka vás pozdraví hned po zprávách. Já k tomu všemu popřeji krásné odpoledne a také dobrý poslech. Hezkou neděli vám všem.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vanish 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
3: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Obyvatelé Horního Benešova budou společně zdobit město. Ostravská muzejní noc podobně jako loni přilákala 16 000 návštěvníků. Zítra bude většinou polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ve školkách chybět a kde naopak přibývat až do roku 2035. Porodnost v Česku totiž klesá a rodiny se často stěhují do velkých měst. Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji.

0: vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou třeba, aby si ověřili data, která sami mají.
1: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
0: Ve Vratimově zítra začne rekonstrukce chodníku podél Frýdecké ulice. Dělníci budou pracovat na 3/4 kilometrovém úseku mezi restaurací Nimrod a Adamkovou ulicí. Řidiči musí počítat se snížením rychlosti na 30 km za hodinu. Až do 26. července bude navíc kvůli stavbě mimo provoz autobusová zastávka Vratimov u Kříže. Práce na opravách chodníku mají trvat půl roku a vyjdou zhruba na 10,5 milionu korun. Město Horní Benešov zná vítěze svého participativního rozpočtu. Lidé v hlasování vybrali projekt s názvem Společně vyzdobíme naše město. Jak dodává Mikuláš Odehnal z Hornobenešovské radnice, úřad na tyto účely vyčlenil v tomto roce 100 000 korun.
2: Společně vyzdobíme naše město má nějakým způsobem zapojit občany do výzdoby a oživení veřejného prostoru, například autobusové zastávky, a společně v rámci takové mezigenerační dílny budou vznikat ty výzdoby a budou pak umisťovány do těch konkrétních lokací.
0: Sobotní ostravskou muzejní noc podle odhadu organizátorů navštívilo zhruba 16 000 lidí, tedy podobně jako loni. S večerním programem se do akce zapojilo 30 ostravských institucí, které umožnily nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, ateliérů i depozitářů. Program 17. ročníku festivalu nabídl pátrací hry, muzejní hádanky i noční výpravy za skrytými poklady, řekla mluvčí festivalu Jana Malášek-Šrubařová. Největší zájem byl jako obvykle o program v dílnách dopravního podniku Ostrava, kam dorazilo 2,5 tisíce návštěvníků. Počasí. V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů, v údolích až kolem 6. Zítra přes den pak čekejte jasno až polojasno, na horách přechodně zvětšenou oblačnost. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody teď hlášené nemáme. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
4: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
5: Já jsem i vyšší.
4: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
5: No, necelý.
4: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
5: To už nemůžu právě.
4: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
5: Dobrý den, my jsme v renesanční horovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
4: Pane Kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
5: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
4: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
5: Děkujeme a budeme se moc těšit.
4: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
6: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
4: Mejdan řekněte, takže, jsme v hodovní
6: ano,
4: sáli.
6: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
4: Suchý mejdan, ano, ano.
6: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
4: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
7: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý. Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
7: Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
4: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
7: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
4: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
7: Doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
4: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
7: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
4: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
7: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
4: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
7: No ale nemám kartičku.
4: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
7: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
4: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
7: Aha, dobře, dobře. No.
4: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
7: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
4: A to jste měli.
7: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
4: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
8: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma, jsi tady prvně, co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je z Loun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku, nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janku, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší a to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vofous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak ne, to udělalo.
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: To vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo ne, si řeknou, že se to jako nehodí. Ne.
3: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: Se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou, byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul a ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti, takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom, aby se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezena, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích jen ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku, toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, co mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně, tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi dvěma lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Tipnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a svrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z patřičné vejšky, ale ne zase z příliš velké vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezstížný stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná výška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Vericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAP rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAP rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí kam

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Majitelé psů budou muset od července povinně registrovat psy do evidence. Českotěšínská škola Podzvonek bude mít nové odborné učebny. Začíná poslední fáze obnovy hřbitova v Ostravě Vítkovicích. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Vyplývá to z vyjádření Komory veterinárních lékařů a údajů Ministerstva zemědělství. Český Těšín o prázdninách upraví dvě třídy na základní škole Podzvonek. Nové vybavení získají odborné učebny pro cizí jazyky a přírodopis. Stavební firma opraví elektroinstalaci i osvětlení.
2: Přibudou nové židle, stoly i skříně. Žáci budou od příštího školního roku využívat nové počítače a brýle s virtuální realitou. Pak také badatelské sady a mikroskopy. Část nákladů pokryje dotace. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.

0: Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl v prvním čtvrtletí letošního roku o 4 tisíce na 3 milióny 910 tisíc korun. Vyplývá to ze statistik Ministerstva financí. Rezort v týdnu předložil úpravu zákona s cílem zvýšit zájem hlavně mladších lidí o penzijní spoření, aby si vytvořili větší finanční rezervu na stáří. Hřbitov v Ostravě Vítkovicích bude mít ještě letos nový páteřní chodník. Zastaralou asfaltovou komunikaci nahradí dlážděná odpočinková zóna se zelení a skoutky s posezením. Završí se tak čtyřletá přestavba zanedbaného hřbitova na důstojné místo posledního odpočinku.
1: Proměna hřbitova začala bouráním staré a stavbou nové obřadní síně. Od té doby obvod postavil taky nové chodníky, opravil zdi a oživil zeleň. Přestavba centrálního chodníku má být podle plánu hotová ještě letos. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté se připravují na mistrovství světa, do kterého vstoupí v pátek ráno utkáním proti Jižní Koreji. V Mansfieldu měli trénink přístupný pro fanoušky, kterých dorazilo několik set. Na tribunách byla i řada českých příznivců a většina z nich žijících v Americe. Národní tým trénoval ve velmi horkém počasí. Mluví o tom obránce Jaroslav Zelený.
2: Je to teda mazec, no. To sluníčko je fakt ostrý. To jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem zvědav, jak s tím budeme bojovat dál. Samozřejmě ty lidi všichni jsou strašně milí. Nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží. Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů, v údolích až kolem 6. Zítra přes den pak čekejte jasno až polojasno, na horách přechodně zvětšenou oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Rychvaldu v ulici Bohumínská na kruhovém objezdu u Penny Marketu havarovala dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám krásné odpoledne, 4 minuty po 14. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, už za chvíli se vydáme do Vyšních Lhot a zavedeme vás na pár okamžiků také do světa koní. V polovině hodiny toho bude samozřejmě více, co můžeme nabídnout, ale informace o počasí budou toho součástí s meteorology, s těmi si budu povídat určitě ve 14.45. Kapela Krištof, Věra Martinová, anebo třeba Beatles, to je nabídka muziky pro nejbližší minuty. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje od mikrofonu za všechny také Iveta Dadamová.

0: Věru Martinovou jste poslouchali v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Jak už jsem slíbila, vydáme se do Vyšních Lhot a zavedeme vás do světa koní. Koně milovala od dětství a v dospělosti se jí splnil sen. Potkala totiž stejně založeného muže a společně se tak starají o stádo koní i poníků ve stáji Vanila. Za Petrou Kuděláskovou se do Vyšních Lhot vydala proto i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: Ve stáji Vanila, to voní tak skoro Vánocemi. Proč Vanila? Byl to nějaký váš koník, nebo jak vám to voní to jméno?
2: Vanilka byla vlastně naše první narozené hříbátko ve stáji, proto jsme se rozhodli pro název Vanila.
1: A jak dlouho tady s manželem už hospodaříte?
2: S manželem tady už hospodaříme 15 let. Přestěhovala jsem se z vesnice Janovice, což je kousek vedle, a dále vlastně tady provozujeme jezdecký oddíl.
1: A je tady Vanilka někde spokojená na pastvě, nebo jaký je její osud?
2: Bohužel Vanilka již u nás není, asi nějakých 6 let. Co jsem otěhotněla, tak jsem se rozhodla Vanilku poslat dál do světa. Byla to hodně temperamentní kobylka, potřebovala dennodenní práci, takže dělá radost jinde.
1: Kdo teda dělá radost vám? Já musím přiznat posluchačům, jak jsem na vás přišla. Byla jsem v jednom domově pro seniory a tam byli děsně vychovaní poníci, nebo jako respektive děsně vychovaný poník, nazdobený a temperamentní paní, která vlastně šla ke klientům dělat poniterapii, a to byla vaše maminka. Takže poníky tam vidíme úplně vzadu, ti mají takové separé, že jo?
2: Ano, poníci jsou odděleni od velkých koní, protože ti velcí koně vlastně neustále napadají, otravují je, takže ať mají svůj klid a pohodu, tak jsou vzadu, mají tam vlastně svoje přístřešky a svůj klid.
1: Proč je otravují? Oni si připadají nadřazeně, že jsou teda oni ti velicí a ti poníci jsou ti malí?
2: No, dá se to tak říct. Ti poníci jsou takový flegmatičtí a ti velcí koně z toho mají radost, když je můžou prohnát, občas do nich kopnout. A hlavně jsou to naši pokladi. Jsou to hlavně terapeutičtí koníci, kteří jezdí do domova seniorů a po různých terapiích, a proto chceme, aby byli vlastně v pořádku, v klidu.
1: Dneska nepracují, dneska jsou velice spokojení, tam v ohradě svítí slunce, pasou se na čerstvé trávě, tak kdy je takový kůň, respektive poník, vůbec nejšťastnější?
2: Tak samozřejmě, když má ten svůj klid, svůj výběh.
1: Žere, že samozřejmě má dostatek potravy.
2: Ano, přesně, a hlavně ti koníci nemůžou dennodenně pracovat. Musí mít i dny klidu, aby je ta práce neustále bavila a naplňovala. Mezitím k nám jezdí kovář, veterinář, fyzioterapeutka, koňský zubaři a ti se starají vlastně o péči a o ty naše mazlíčky, aby měli všechno, co potřebují.
1: Teda tak to vám řeknu, že teda práce s nimi máte i takové, co bych nepředpokládala. Objednávat zubaře, objednávat terapeuta, to všechno potřebují koně, když s nimi pracujete, když je nemáte jenom tak jako pro radost na louce.
2: Určitě chceme, aby vlastně koníci byli v co nejlepší jak psychické, tak fyzické kondici, aby byli zdraví, aby je nic nebolelo, aby potom dokázali teda s náma spolupracovat a dělat radost dětem, seniorům.
1: Proč mají takové ty jako, ne čepice, oni mají zakrytý vlastně celý obličej, i oči, uši, co to znamená?
2: Dneska je poměrně teplý den, lítá hodně hmyzu a proto mají masky, které slouží k ochraně proti hmyzu. Nelítají jim do očí, do uší.
1: A neprotestují, jako jak třeba malému dítěti, když nasadíte v létě šáteček, tak si ho třeba strhává?
2: Ne, jsou velmi rádi, že to právě mají a naopak.
1: No a proč to mají teda jenom někteří tady? A ne, nemají, ten má černou, tak to jsem si nevšimla.
2: Ano, mají dneska všichni, no.
0: Říká prozatím v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Petra Kudělásková. No a do Vyšních Lhot se vydáme určitě i po písničce. Teď už ale Beatles. Hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se vracíme do Vyšní Lhot. Stáje Vanila je místem, kde děti odloží moderní techniku a učí se starat třeba o živá zvířata, jezdit ale i na koni nebo poníkovi. Svou lásku ke koním jim tam předává majitelka stáje Petra Kudělásková. Ovšem právě toto místo je prý také líhní talentů v zajímavém novodobém sportu hobby horsing.
1: V dnešní době čím dál tím více mají děti zdravotní problémy a různé třeba alergie na koníky, mají třeba jednu ledvinu a podobně. A proto je hobby horsing taková trošku náhražka, ano, nebo takový jináčí smysl tomu můžeme dát. Je to takový pohybový kroužek, kde vlastně se děti ve stejným zájmem potkají a je to vlastně plyšová hlava koně, která je umístěna na tyči, takže je to taková komunita dětí, kde se vlastně sdružujeme a kde dále prožíváme tu koňskou lásku v tímto způsobem. Také se můžeme dostat i na závody, kde si porovnávají potom svoje síly. Letos jsme se i kvalifikovali na mistrovství České republiky až do Prahy, kde naše děti získaly velmi krásné úspěchy.
2: Tak to je paráda, to bylo radosti. No a děti, které vlastně jezdí na skutečném koníkovi, provozují taky hobby horsing nebo ne? Jak to je?
1: Ano, také provozují.
2: Jsou to stejné nervy, stejné napětí jako při skutečných třeba parkourových závodech?
1: Tak určitě taky prožívají nervozitu. Na závodech vlastně si děti navzájem se podporují, takže určitě je to hodně těžký sport.
2: Vaše stáje je v krásném místě Vyšní Lhot. Dvůr máte téměř u cesty, ale ty samotné pastviny už jdou potom do volné přírody, takže když si takhle chcete vyjet, máte tady nějaké jako oblíbené trasy?
1: Výšky jsou tady opravdu nádherné. Jezdíme až na Prášivou, do Bratice, Skalice, do Bašky, do Přehrady, takže výšky jsou tady rozmanité a fakt opravdu krásné.
2: Teď už se dostáváme do výsostného území jednoho vašeho chráněnce. Představte mi ho nebo ji.
1: Je to valášek Eldorado.
2: Kouká na nás skrz masku.
1: Ano.
2: Tak, můžu taky?
1: Eldorado,
2: ahoj. On si mě musí očuchat, že?
1: Ano,
2: s jakou
1: určitě
2: přicházím? Zdali s dobrou nebo se špatnou? Pozná, když někdo jde se špatnými úmysly.
1: Naši koníci jsou vychovaní a většinou dají se uplatit a vědí, že vlastně nic špatného nečeká, takže určitě s dobrou.
2: Ano, děti k vám asi docházejí pravidelně, ale kdyby někdo jel kolem a zaujalo ho, že tady vidí koně, může se přijít taky podívat nebo jste uzavření takhle pro návštěvy zvenku?
1: Určitě provozujeme i jednorázové individuální lekce, máme různé příměstské tábory, různé tematické dny u koníků, takže vždycky vypíšeme nějakou tematiku, například den s jednorožcem, třeba čarodejnice, na podzim máme třeba halloweenské dny, čert a Mikuláš a určitě se tak k nám můžou přidat i děti vlastně zvenčí.
2: No a já hádám, že vy tím žijete, že prostě jste tady, vymýšlíte, pečujete o koně, je to tak? Je to vaše celoživotní náplň, vášeň a radost?
1: Ano, ano, žijeme tím opravdu denodenně, od rána do večera.
2: Kdybyste měla úplně na závěr říct, jaké to je žít váš život mezi čtyřnohými přáteli.
1: Je to můj splněný sen. Určitě bych to za nic na světě nevyměnila, i když to je někdy jako těžké, i když opravdu je v tom hodně potu a síly a energie. Nevyměnila bych to za nic na světě.
2: To je nejkrásnější vyznání Petry Kuděláskové, která tady společně s manželem provozuje stáj Vanila ve Vyšních Lhotách. Z Vyšních Lhot Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Naším pondělním hostem bude herec Jiří Sedláček. Mnoho let byl v jednom kole v divadle i televizi, ale vloni musel zvládnout vážnou zdravotní komplikaci. Dnes je na nové startovní čáře ve zdraví, v práci i v životě. O svém znovuzrození otevřeně povypráví Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Příjemnou neděli, posloucháte Český rozhlas Ostrava a vydáme se do ulice. Zjišťovali jsme, co byste rádi. Jak byste třeba rádi ovládali létání, čtení myšlenek anebo možnost být neviditelný, co byste chtěli? Nebo by vám stačilo hlavně stihnout ranní kávu? V dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se proto ptali, jakou superschopnost byste vlastně rádi, jakou byste chtěli mít?
1: Já bych chtěla, aby lidi na sebe byli hodní. Je to super schopnost, to asi není. Ovlivňovat lidi, aby se cítili na světě dobře.
2: Létání by nebylo špatné.
3: A asi teleportace se mi líbí, že bych nikam nemusel cestovat, prostě bych tam mohl jenom být.
4: Čtení myšlenek, ať prostě vím, co se lidi myslí o mně.
5: Jako uzdravovat a vyřešit problémy takové nějaké světové.
6: Umět číst myšlenky, protože se to hodí.
7: Chtěl bych umět létat. Chci být volný jako pták.
8: Neviditelný by jsem se chtěl umět. Nebo teleportace, že bych se mohl dostat kamkoliv chci hned. Prvně bych šel do nějakého trezoru v bance a potom někde k moři.
9: Já bych chtěl teleportaci, abych se mohl dostat za brachu do Ameriky, abych nemusel letadlem.
10: Vrátit čas, abych třeba změnil historii, nějaký ten slep dějin prostě těch špatných událostí, které se staly v minulosti. Třeba druhou světovou, první světovou.
11: Čtení myšlenek.
12: Změnit některé věci, které už se staly.
13: Jo, to ani se napadá lítání, abych se všude rychle přepravila.
14: Nějak se přemístěvovat prostoru, kdyby to šlo. Tak abych nemusel jezdit autem.
15: Usměřit všechny lidi.
16: Číst lidem myšlenky. Rád bych chtěl umět lítat, protože bych všechno stíhal a zároveň bych dokázal i velmi levně cestovat.
17: Aby se lidi dohodli vždycky. Aby byl mír, aby se měli všichni rádi.
18: Abych byla pořád zdravá, abych se sama uměla vyléčit ze všeho.
19: Se všechny schopnosti, abych měl. No všechny. Jednu? No opravdu si neumím vybrat jednu. Buď všechno, nebo nic.
20: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Silný intenzivní déšť se přehnal Ostravou. Jak to vypadalo v celém kraji? Dnes to vše probereme právě teď s Petrem Drobkem z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Petře, pěkné odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: V Ostravě už tedy sluníčko, jak to vypadá v celém kraji?
1: No tak aktuálně máme polojasno a zvětšená oblačnost je ještě na tom jihovýchodě kraje, na Třinecku, Těšínsku. Tam doznívají přehánky nebo i bouřky. V průběhu od těch odpoledních nebo kolem poledne se začaly vytvářet první bouřky. Taková výraznější byla v Krnově, kde jsme zaznamenali za 30 minut téměř 30 mm srážek, pak další někde mezi Krnovem Opavou. No a ještě taková výrazná se vyskytla někde mezi Opavou a Ostravou, postupovala právě přes Ostravu k jeho východu. Byla asi doprovázena i nějakým krupobitím nebo intenzivnějšími srážkami. No a právě teďkom doznívají její projevy někde na tom jihovýchodě regionu na Jablunkovsku. Teploty vystoupily na 21 až 25 stupňů, ale v bouřkách se samozřejmě docela ochlazovalo. Vítr je většinou proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu a v bouřkách zesiluje.
0: Taková je neděle, co nás čeká? Jaká je předpověď pro zítřejší den?
1: Tak teď ve zbytku odpoledne už bude ubývat oblačnosti, pokud už se tak nestalo, protože na Bruntálskou Opavsku a tak dále máme už málo oblačnosti, takže v průběhu těch pozdních odpoledních a večerních hodin bude ubývat oblačnosti. I srážky budou ustávat na tom jihovýchodě, tam se ty přehánky bouřky budou odsouvat dále k východu, anebo budou tedy ustávat. No a v průběhu noci očekáváme jenom malou oblačnost, polojasno nebo jasno, kránu se ojediněle vytvoří mlhy, no a teploty budou klesat na 12 až 8 stupňů, chladněji bude v údolích, tam naměříme i kolem 6 a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. No a zítra potom přes den předpokládáme, že bude slunečno, jasno nebo polojasno. V průběhu dne se na horách může vytvářet upovitá oblačnost, ale beze srážek se to obejde. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 17 až 21 a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Zítra 22 až 26 stupňů Celsia, tak bude v pondělí, co úterý a středa?
1: Tak ráno ještě bude polojasno, ale v průběhu dne bude ve středu přibývat, tedy v úterý bude přibývat oblačnosti a v průběhu dne se přidá také déšť nebo přehánky a místy také bouřky. Teploty v noci budou klesat na 14 až 10 stupňů a přes den předtím, než přibude té oblačnosti a než začnou vznikat přehánky bouřky, tak ještě teplota vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr povane ráno slabý, proměnlivý, v průběhu dne se rozfouká mírný jihozápadní, ale bude se stáčet až na severozápadní a rychlost bude 2 až 6 metrů za sekundu, no a v bouřkách bude vítr zesilovat. Ve středu potom předpokládáme, že bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ranní teploty budou od 13 do 9 stupňů a čekáme ochlazení, ty denní maxima budou jenom od 13 do 17 stupňů, k tomu povane jenom slabý severní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Jak se nám počasí promění v průběhu příštího týdne, to už víme. Za předpověď za tu dnes děkuji Petru Drobkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne všem, děkuji, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Ostrava, písni.

0: Jaký bude schodek státního rozpočtu pro příští rok, dovíte se za chvíli. Podrobnosti přidáme za 2,5 minuty. 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava je pro vás bude mít Tereza Hájková, která zprávy celé dnešní odpoledne připravuje. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, pak podle ministryně Schillerové začne klesat. Po zimních opravách výtluků chystá Rožnov pod Radhoštěm taky obnovu dalších silnic a chodníků. Novojičínští školáci vybrali tisíce nefunkčních elektrospotřebičů. Zítra bude většinou polojasno a naměříme do 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Šéfka státní kasy dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. V následujících letech by se pak podle Schillerové měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v opravách výtluků po zimě. Kvůli komplikacím s výběrem firmy začaly práce o měsíc později. Úplně hotovo by tak mělo být do začátku prázdnin. Město má podle mluvčího Tomáše Grosse v plánu i opravy dalších chodníků a silnic. Třeba v Polní ulici v místní části Horní Paseky anebo nepojmenovanou komunikaci v areálu Tesly vedle Sklářské ulice.
2: My ty opravy komunikací děláme podle takzvaného pasportu, to je vlastně seznam, který máme na městském úřadu v Rožnově, seznam všech chodníků a cest, který má bodové hodnocení, které vyjadřuje jejich stav, od těch nejlepších právě opravených až po ty, které tu opravu velmi potřebují. No a právě z tohoto pasportu komunikací nám ty dvě silnice vyšly jako ty, které jsou v nejhorším stavu a je nutné do nich investovat do opravy.
0: V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíc

0: se nefunkčních domácích elektrospotřebičů, starých mobilů, nabíječek anebo rychlovarných konvic. Do ekologické soutěže se zapojily všechny novojičínské školy. V součtu se podařilo nashromáždit přes 11 000 kusů nefunkčního elektra. Potvrdila mluvčí města Marie Machková.
1: Díky školákům tak tyto věci neskončily na skládce, ale mohou se recyklovat. Pomáhají jak životnímu prostředí, tak i našemu městu, protože za ukládání směsného odpadu na skládce musíme platit vysoké částky z rozpočtu. Ale za tříděný odpad, kam patří i elektroodpad, v některých případech naopak město od odpadových společností peníze dostává.
0: V Karlově Studánce vznikla nová lázeňská stezka se 12 zastaveními. Přibližuje historii tamních lázní i místa, kde se natáčely filmy, a připomíná i kuriozity z minulosti, třeba teplou ovčí syrovátku podávanou hostům v hudební hale. U každého zastavení jsou navíc QR kódy s doplňujícími informacemi, upřesnil ředitel Horských lázní Martin Voženílek.
2: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý, toto místo pro filmaře skutečným magnetem. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
3: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, na horách přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Bruntálsku na silnici 370 v obci Velká Štáhle havaroval cyklista do svodidel. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce, projíždějte opatrně. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přeji vám příjemné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava si připomeneme, že pěvecké sdružení Lašan Brušperk slaví. Co konkrétně, dovíte se už za malou chvíli, a v polovině hodiny rozhlasové čtení stále z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Dnes nabídneme už pátou část této četby z muziky Hana Zagorová, Valdemar Matuška nebo Bruce Springsteen. Bude toho více, přání krásného odpoledne už teď od nás všech. Hezkou neděli.

0: Pro členy pěveckého sdružení Lašan Brušperk je sborové zpívání opravdu obrovským koníčkem a tak se 70. narozeniny sboru rozhodli pořádně oslavit. Na zkoušku se do Brušperku vydala za členy sboru sbormistryní Hanou Raškovou a předsedkyní sboru Alenou Zezulkovou, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Jsme na základní umělecké škole Jošky Matěje a na těch schodech, co je tady napsáno?
2: Cis dur, fis, cis, gis, dis, eis, eis, his.
1: Říká Alenka a Rosťo, vy ladíte co v té své kondičce? Nefuňte to.
3: Fis, cis, gis, dis, eis, mol.
1: A teď míříme na zkoušku pěveckého sdružení Lašan Brušperk. Před 70 lety ho založil
2: František Palkovský, byl tam místní učitel z Brušperka a tenkrát se domluvila skupina lidí, že si založí pěvecký sbor. Od té doby ten sbor funguje nepřetržitě 70 let a my se snažíme tu tradici udržovat, abychom pokračovali dál.
1: Rosťo, jak dlouho vy chodíte do Lašanu?
3: Já chodím do Lašanu asi od 93. Už od minulého století.
1: A jaký hlas zpíváte?
3: Bas.
1: A proč sem chodíte?
3: Protože já jsem zpíval i v jiných sborech, ale tady je to takové hodně přátelské, rodinné a jsme dobrá parta. A ten duch toho sboru, Lašanu, tak to je fakt neopakovatelné.
1: Alenko, proč chodíš sem ty a od kdy?
2: Já tady chodím 12 let. Zpěv mě hodně baví, když jsem chodila do dětského sboru k panu Richterovi, a když jsem měla možnost začít chodit do Brušperka, tak jsem toho musela využít.
1: Dnes se tady už zkouší perně, neboť připravujete koncert, velkou oslavu k těm 70. narozeninám. Kde se ten koncert uskuteční?
2: Koncert se bude konat 7. června v Brušperku na náměstí v Podloubama. My tam býváme takové tradiční jarní nebo letní koncerty a tak jsme se rozhodli, že uděláme i ten slavnostní koncert tam.
1: Zatleskejte si! A to je to prvé rozespívání. Hanko, jste přísná sbormistrně?
4: Já myslím, že ne. Já se snažím, ale mi to nejde.
1: Je přísná nebo není?
5: Není. A umí to. Já jsem tady 2,5 roku. Viděl jsem jen zpívat Lašan a zpívali pěkně před 2 lety na podzim na Hilově, na festivalu. A pak jsem oslovil paní dirigentku na přání jednoho našeho zpěváka.
1: Jste přítomnou Hanku Raškovou?
5: Ona mě přijala i bez hlasové zkoušky, tak jsem byl rád.
1: Akorát jste se mi zapomněla představit.
5: Pavel Hruška.
1: Jak to máte daleko sem do
5: Brušperka? Teďka bydlím v Porubě, tak jezdím spod mostu, autobusem 374.
1: Hanko, jako paní sbormistrině nemůžete chybět na žádné zkoušce. Odkud jezdíte?
4: Já bydlím ve Staré Vsi, ve vedlejší vesnici, takže to nemám daleko, ale...
1: To můžete i na kole.
4: Můžu, ale na zkoušky sboru zpravidla jezdím rovnou z práce z Ostravy.
1: Tak jsme si to zkusili s Alenkou a s Rosťou. Víc jsem nahoru do toho druhého poschodí, to je už zároveň dechové cvičení.
4: Ano, ano, děláme dechové cvičení už při příchodu. Zkoušky míváme každý týden ve čtvrtek od 6:30 večer v sále základní umělecké školy Jošky Matěje tady v Brušperku a teď dopilovávají se poslední mouchy ve všech písních.
1: Tak úplně to nejdůležitější to je ten narozeninový koncert. Tam budete mít i hosty.
4: Našimi hosty a jsme moc rádi, že přijali pozvání, bude mužský pěvecký sbor z Vítkovic a dětský pěvecký sbor z místní základní umělecké školy.
1: Těšíte se na ten narozeninový koncert k vašim 70. narozeninám? Jaký připravujete koncertní program?
4: Speciální, vymysleli jsme to tak, že bychom chtěli každou tou skladbou, kterou máme nachystanou, uctít památku každého sbormistra, který kdy v Lašanu působil, od úplného zakladatele pana Františka Palkovského až po skladby, které jsem do Lašanu donesla já. Takže ke každému sbormistrovi, který v Lašanu byl, máme jednu skladbu, kterou mu věnujeme.
6: Tak, pojďme prosím vás, Brumendo, mě kouč se zhora.
1: Rosťo, proč vy sem chodíte na zkoušky?
3: Abych se nacvičil to, co budeme zpívat. I když si občas nadáváme nebo se s něčím nesouhlasíme, tak vždycky, když přijde koncert, tak neskutečně zabereme. A je to tak 3x, 4x, možná i 5x lepší než na těch zkouškách.
1: A jak je vaše jméno?
7: Lenka Konkolová.
1: Jak dlouho vy sem chodíte?
7: 55 let.
1: A je vám vůbec 55?
7: Je mi o 13 víc.
1: Co jste zažila, kterého sbormistra?
7: Začala jsem chodit za pana Antonína Konečného, takže kromě pana učitele Palkovského jsem poznala všechny ostatní dirigenty.
1: Co to je, co vám nedá, že čtvrtek co čtvrtek míříte sem na základní uměleckou školu?
7: Bydlím na náměstí v Brušperku a zpěv je můj velký kůň a vůbec si nedovedu čtvrtky představit bez zpěvu. Pokud nám náhodou zkouška odpadne, tak až cítím takový určitý smutek nebo že mi něco chybí.
0: No a na zkoušku pěveckého sdružení Lašan Brušperk, které letos slaví 70. narozeniny, se určitě ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vrátíme i po písničce.
8: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jak už víte, každý čtvrtek zkouší členové pěveckého sdružení Lašan Brušperk v prostorách základní umělecké školy Jošky Matěje pod vedením umělecké vedoucí a sbormistryně Hany Raškové. No a právě na zkoušce před narozeninovým koncertem k 70. výročí Lašanu nechyběla ani redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Mysařová.
1: No, pojďme.

0: jsem Dagmar Misařová, vaše jméno?
1: Eliška Janotková.
0: Eliško, jak dlouho vy se znáte s pěveckým sdružením Laschenbruchpark?
1: Už taky hodně dlouho, 45 let.
0: A co jste zažili? Řekněte mi o nějaké lumpárně, o nezdaru, co se stalo?
2: Jo, odjížděli jsme jednou na Bouzov a jeden zpěvák, který ve Fričovicích tehdy bydlel, zapomněl, kdy autobus odjíždí, vůbec nedošel na zastávku, my jsme odjeli bez něho a najednou na Bouzově se objevil vlastním autem, přijel. Takovou zodpovědnost cítil, takže jo, neprošvih to.
0: Eliško, jaké je vaše povolání?
1: Sedím vlastně v kanceláři, teď už v důchodu jsem, ale na to, aby člověk mohl zpívat, tak nezáleží na povolání. Hodně pěkné na tom je, že nejenom, že zpíváme, ale když tady chodíme, tak vznikají i přátelství, máme se rádi a to je na tom to hezké.
0: Halenko, společně můžete také oslavovat Vánoce?
3: Ano, máme vánoční koncerty v Brušperku v kostele a také ve Staré Běle už tradičně. Potom tady na Podloubí jarní, teď máme letní koncert v Brušperku. Jsme zváni často na festivaly tady v okolí. Jezdíme do Bělotína nebo do Klimkovic, na Klimkovický podzim, nebo také na Ostrava zpívá. Vystupujeme na Lašském městečku tady v Brušperku pravidelně každý rok.
0: No ale také se vydáváte do zahraničí.
3: Ano, vydáváme si i do zahraničí.
0: A to musíme Alence poděkovat, asi ta to vždycky všechno vytelefonuje, zjistí. A co taková vánoční Vídeň, paní sbormistrině Hanko?
4: Ano, na vánoční Vídeň velice rádi vzpomínáme, hlavně protože jsme byli hrozně překvapeni, když jsme přijeli do té Vídně, v jakém nádherném obrovském kostele zpíváme. Takže jsme první v podstatě o ně měli. Pak jsme se báli, jak to tam bude znít, tam bylo slyšet spadnout špendlík v tom kostele. A tak jsem si říkala, jo, anečky, když tam někde něco někdo pokazí, tak bude všechno slyšet, ale nakonec akustika byla velice příznivá a zpívalo se nám tam velice hezky.
0: V letošním roce narozeninovém vašeho pěveckého sdružení Laschenbruchpark to nebude jenom koncert, ale už jsou výstavky a o tom ví
5: Slávka Karasová. Shromáždili jsme spousty fotografií, které jsme na panely připevnili.
0: V Národním domě v Brušperku je jedna výstavka a den před vaším koncertem, to znamená 6. června, bude zahájena druhá výstavka.
5: Ano. Je to také v Národním domě, ale v prvním poschodí v památníku Vojtěcha Martinka, což byl brušperský rodák a podle něho se jmenuje i základní škola.
0: Halenko, vy jste vydali i nějaký bilten?
3: Ano, vydali jsme bilten, se představuje náš pěvecký sbor, jsou tam informace o historii, o zakladateli Františku Palkovském, potom je tam řada fotografií a jsou tam také informace o vlastně tom posledním dění za 10 let. Myslím si, že se celkem povedl. Hodně se na tom podělala taky paní Ilonka Galiová.
6: Ten biletín jsem ho jenom dala dohromady, protože materiály poslala Slávka, poslala Alenka, takže to není jenom moje práce. Já jsem to jenom dala dohromady.
0: A jinak všechno je ve vašich mobilech, všechny ty zážitky a videa. A já jsem viděla i na sociálních sítích, s tím vy dobře pracujete, nejrůznější ukázky z vašich koncertů.
3: Ano. Máme na YouTube hlavně plno skladeb z našich vystoupení, anebo taky na Facebooku.
0: A já mám teď takovou výzvu. Tak letos je 70 let vašeho pěveckého sdružení. Všichni jste tady mladší než toto sdružení a už jsem slyšela od Alenky Zazulkové a od paní sbormistrině Hanky Raškové, že budete natáčet CDčko v Českém rozhlase. A chtěli byste si natočit CDčko v Ostravském rozhlase?
7: Ano!
0: Tak vám přeju všecko dobré. Hodně zdraví, štěstí, lásky a popřeju vám úplně všecko nejlepšího, hodně chuti do života a dospívání k těm 70. narozeninám pěveckého sdružení Laschenbruchpark.
8: Děkujeme.
3: Děkujeme. Děkujeme.
0: Ze zkoušky pěveckého sdružení Laschenbruchpark ze základní umělecké školy Brušperku Dagmar Misařová, Český rozhlas.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Hezkou neděli vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava, protože máme 2 minuty po 15. hodině a 30. minutě, to znamená po 15:30 odpoledne je čas pro naše rozhlasové listování. Dnes uslyšíte premiéru 5. části četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Hrdinkou dnešního vyprávění je především Anna. Prozradím, že tentokrát prožije hodně těžké chvíle. Příběh Anny a Petra vypráví Magdalena Holcová, kterou režijně vedl Petr Gábor. Tak příjemný poslech.

Elena to pozvání nejdřív odmítla, ale Linda na něm trvala. Kdo jiný by měl s mou rodinou vzpomínat na mého manžela, když ne vy? Přijďte s celou rodinou. Petr bude mít do večera zkoušku, omlouvala se Anna. Blíží se generálka. Tak přijďte s Vašíkem. Už jsem toho o vás svému synovi napovídala tolik, že pokud se na téhle naší malé oslavě neobjevíte, bude si myslet, že jsem si vás vymyslela. Anna přemýšlela nad uplynulým týdnem. Cítila se dobře. Možná nejlépe za celou dobu, co se do Ostravy přestěhovali. Petrovi se na zkouškách dařilo a jí se taky ozvalo pár dalších kaváren se zájmem o zákusky. Možná se přece jen blízkalo na lepší časy. A tak souhlasila. V den oslavy pečlivě vyžehlila své nejlepší šaty a Vašíkovu sněhobílou košili. Byly 4 odpoledne. Lindin syn měl dorazit krátce po 5. Slíbila, že Lindě pomůže s přípravou. Zvládneš to? Ujistila se, když položila krabici s dortem do Vašíkovy připravené náruče. Odhodlaně přikývl a tak jej nechala jít napřed. Pomalu nakračoval, jako by nesl posvátnou relikvii. Linda je pozvala dovnitř. Sama nalíčená a nastrojená do třpytivě černých šatů, které zvýrazňovaly její štíhlou postavu. Vašík dort odložil na stůl a zmizel s bretem ve vedlejším pokoji. Psa už se vůbec nebál. Poslední dobou jsem hodně přemýšlela nad tím, jak jste se mě ptala, zda můj manžel mluvil někdy o vašem domě, nadnesla Linda. A skutečně, on o něm nikdy nemluvil, protože nebylo o čem. Ale před pár dny jsem si vzpomněla, co mi kdysi vyprávěl můj tchán. Mluvil o nějakém kouzelníkovi. Dokonce říkal i jeho jméno, ale na to už si nevzpomenu. Anna si vybavila jeden z rámečků ve studiu, ten s mincí. Jméno si ale také nepamatovala. Žil v domě několik let před první válkou. To ještě ani nebyl můj tchán na světě, ale mluvil o tom člověku s velkým zaujetím. Linda si nad vzpomínkou povzdechla. Je to jen taková hloupost. Naučil otce mého tchána jeden trik. S mincí? Přesně tak, zvolala Linda a potřásla pobaveně hlavou. Trik s mincí. Naučil to tátu mého tchána. A ten to později naučil zase jeho. Pak se narodil náš Tomáš a v ten den poznal tajemství triku Dominik. Takhle to dělali, víte? Stal se z toho obřad související s narozením dítěte. Linda posmutnila, ale Tomáše už Dominik ten trik naučit nestihl. Víte, co se s tím kouzelníkem stalo? Tchán říkal, že to byl Žid a že ho místní vyhnali z města. Pak byl dům dlouho prázdný. Nevidomá sousedka se odmlčela. Nezlobíte se na mě, že jsem vám to neřekla hned? Já na to opravdu zapomněla. Ale vůbec ne. Vždyť jsem na vás hned spustila. Mohla jste mě vyhodit, což jste neudělala. Nevím, jestli bych se na vašem místě zachovala stejně. Domem se rozezněl zvonek a bret se rozštěkal. Zaslechli cupitání tlapek, jak zamířil ke dveřím. Anna se chystala vstát, Linda ji však zarazila. Jste hostem, má drahá. Pak se z kuchyně vydala krokem nevidomého člověka, který naprosto dokonale zná svůj prostor. Anna poslouchala, jak otevírá vstupní dveře, jak bret kňučí a jak k němu mluví nízko posazený mužský hlas. Slyšela blížící se kroky a postavila se. Nejprve vešla do místnosti Linda. V závěsu její syn. Usměvavý, vysoký muž s hustým knírem. Když spatřil Anu, úsměv zmizel. Chtěla bych ti představit svou přítelkyni Anu, o které jsem ti tolik vykládala. Upekla pro tvého otce dort, čímž tuhle oslavu zachránila. Anna obešla stůl a natáhla k vysokému muži ruku.
Zmatený výraz v jeho očích se rozrůstal jako rozlitá voda na podlaze. Můžu s tebou mluvit, mami? Linda nakrčila obočí. To myslíš vážně? Na povídání bude času dost. Omlouvám se, ani nevím, co to s ním dneska je. Neciví na vás příliš? Je vdaná, chlapče, a ty jsi ženatý, takže přestaň zírat a pojďme se posadit. Linda udělala dva kroky a ocitla se u své židle, na kterou se elegantně posadila. Můžete zajít pro Vašíka? Určitě se na ten dort těší tak jako my. Anna zaváhala. Její pohled se na okamžik potkal s pohledem Lindina syna. Ten pohled znala. Nesetkala se s ním poprvé. Samozřejmě, jak ve snách vyšla na chodbu, z kuchyně se k ní nesly tlumené hlasy. Chlapec zrovna drbal Breta za uchem. Dort? Zeptal se Vašík, když ji uviděl vejít. V mžiku se postavil na nohy a chystal se vyrazit. Zastavila ho. Asi už půjdeme. Proč? Zeptal se překvapeně. Prostě půjdeme. Zopakovala ostře a silně mu stiskla rameno. Sykl bolestí. Zvedl k ní rozlobenou tvář. Nikam nejdu. Chytla jej pod paží a vytáhla na chodbu. Ve dveřích kuchyně stála Linda a za ní jako zvětšený stín její syn. Zaplňoval celou chodbu. Z vrásčité tváře staré ženy čišel chlad. Jak jste se opovážila, pronesla Linda kovovým hlasem, který nahnal Aně husí kůži. Celou tu dobu jste mi nic neřekla. A chodila jste po mém domě. Tohle je slušná ulice. Nikdy by mě nenapadlo. Stará žena si přiložila ruku na hrudník. Odejděte. A vezměte s sebou i to dítě. Lindo, vypadni z mého domu. Vykřikla sousedka zlostně, až jí od úst odlétly sliny. Anna zalapala po dechu. Vašík jí oběma ručkama svíral dlaně, celý se třásl. Vzala ho do náruče a přitiskla k hrudi. A tohle si vezmi s sebou. Procedila stará žena mezi zuby a upustila na zem krabici s dortem. Zvedla pravou nohu a vší silou ji zarazila do víka. Stejné špíny jako ty zabily mého Dominika, syčela. Zatracená verbež, které chtěl pomoct, ať už jste pryč. Vašík k Aně tiskl svou tvář. Protáhla se podél zdi až ke dveřím. Ve spěchu se nazula do lodiček a otevřela dveře. Venku už se zešeřilo, po okrajích stichlé křižovatky svítily pouliční lampy. Dveře se za nimi s rachotem zabouchly. Zůstali sami, obklopeni tichem. Proč na tebe křičela? Co jsi jí udělala? Chtěl vědět Vašík. Něco jsi jí udělat musela. Téměř se na něho rozkřikla, ale pak se poprvé pořádně podívala na jeho uslzený obličej. Vůbec nic nechápalo. Sešla schody, když ucítila v kotníku lehké mravenčení. Teď ne, žadonila, ale veškeré prosby byly marné. Do nohy se jí zakously jehlové zuby. Svět hořel a ona hořela s ním. Ztratila rovnováhu a dunivě dopadla koleny na betonovou cestičku sousedčiny zahrádky. Rozbrečila se. Prostě už toho měla dost. Potřebuješ ty bombóny? Vyhrkl Vašík, oči roztažené děsem. Malá brada nad drobným krkem se třásla. Jehly udeřily ostřeji než kdykoliv dřív. Uvědomila si, že nemá kabelku. Nechala ji u Lindy a s ní i prášky, které byly uvnitř. Poslední balení, které měla. Jehly bodaly, tancovaly pod kůží a požírali ji. Stromy hučely příliš hlasitě. Její dech zněl jako parní lokomotiva. Mohla by se vrátit, zaklepat na sousedčiny dveře a poprosit o pomoc. Bude žadonit na kolenou, pokud to bude potřeba. Bude... Ne, tam se nevrátíš.
Napomenula samu sebe. Musíš se dostat do domu. Jenomže dům na druhé straně křižovatky byl kilometry daleko. Nedokáže to. Pojď, mami. Viděla si na rozmazaně. Změnil se ve skvrnu plující kolem. Už nevzlikal. Chytil ji za ruku. Petr začal mluvit o tom, že by mohli mít dítě v době, kdy o tom nechtěla ani slyšet. Záchvaty bolesti byly tehdy velmi časté a bez prášků je nezvládala. Doktor jim to nedoporučoval. Řekl, že by sedativa během těhotenství musela vysadit, což okamžitě odmítla. Petr ji ale neustále přesvědčoval, až po pár měsících svolila. Obavy z bolesti byly víc než oprávněné. Nastalo nekonečných 9 měsíců, kdy si byla jistá, že následkem několika hodinových záchvatů musí o dítě přijít. Jenomže nepřišla, i když byla bolest k nevydržení a téměř omdlévala. A nakonec Vašíka přivedla na svět. Po porodu záchvaty polevily. Začala opět brát prášky, ale už je nepotřebovala tak často. Jakoby syn část bolesti zničil. Narovnala se, i když její tělo bolestivě naříkalo. Udělala krok, pravá noha se za ní vlekla jako kotva. Kůže stále hořela, jehly dál padaly z nebe. Vydali se k domu. To ty jsi mě do toho zatáhl, vzlikala Anna Petrovi do telefonu. Je to tvoje chyba. Okamžitě vyrazil autem zpátky do kopců, i když zkouška ještě nebyla u konce. Anu našel v ložnici. Vašík jí usnul v náručí. Z výrazu tváře pochopil, že trpí velkými bolestmi. Přerývavě mu popisovala, co se stalo. Kolega z Klicperáku ho v tom ohledu před Ostravou varoval. Ale podobná varování slyšel také předtím o Hradci. A za celou dobu se tam s rasismem nesetkali. Samozřejmě, že několikrát vnímal nepříjemné pohledy, které k jeho ženě a synovi směřovaly, ale nic víc. Společnost se měnila. Stačilo vydržet pár let. Chci se vrátit do Hradce, řekla Anna. Namísto odpovědi se zvedl z postele a vydal se ke dveřím. Kam jdeš? Zeptala se ospale. Na návštěvu. Rychle se běhl schody, aby jej nedokázala zastavit. Přeběhl ulici, zabušil na dveře a upřel zrak přímo do kukátka. Chystal se zabušit znovu, když se ve dveřích objevila škvíra a v ní obličej muže kolem 40. Jsem Anin manžel, představil se. Zavolejte mi vaši matku. Chci s ní mluvit. Ať jde pryč, ozval se ženin hlas zpoza dveří. Petr si stoupl na špičky, aby získal alespoň částečný vhled do chodby. Paní Gajdová, co jste řekla mojí ženě? Muž zavrtěl hlavou. Proč tohle děláte, člověče? Co já dělám? Petrovi přeskočil hlas, polkl na prázdno. Zvedl zaťatou pěst a na poslední chvíli ji zastavil, aby netřískl do dveří. Lindin syn pootevřel dveře o něco víc a udělal krok k Petrovi. Chcete, abych zavolal policajty? To klidně zkuste. Podíval se do chodby, kde ve tmě konečně uviděl siluetu ženy, která na pár zvláštních dnů byla přítelkyní jeho ženy. Řekla vám o tom, co se jí stalo, když byla malá, paní Gajdová. Aby bylo jasno. Nějaký hajzl zapálil její rodiče a ona skoro uhořela taky. Byl bílej, jako vy nebo já. To vám ale nejspíš neřekla. Koutkem oka zahlédl, že se v sousedním domě rozsvítila světla a v okně se objevily stíny postav. Jeho první ostravské představení začalo trochu dřív, než plánoval. A víte proč? Zakřičel přes rameno vysokého chlapa. Protože na tom nezáleží, do prdele. Tak dost, ozval se Lindin syn. Nikdy toho nebude dost. Petr si znovu vybavil Anu, která v bolestech ležela v jejich ložnici. Moje žena u vás nechala kabelku, chci ji zpátky. Nebo zavolám policajty já na vás. Přinesu ji. Za chvíli se Lindin syn znovu objevil ve dveřích a přes práh podal kabelku Petrovi. Dveře zůstaly otevřené do kořán.
Linda mírně pohnula hlavou, jako by na ní dopadl Petrův pohled. Opřela se pravou dlaní o stěnu. Kdybyste nebyla slepá a stará, tak bych vás možná praštilo. Obrovská mužská ruka chytila Petra za límec, ale on se vyškubl. Na betonovém chodníčku se ještě otočil a vytrčil prostředníček. Ať už tě ani nenapadne sem přijít, pohrozil mu Lindin syn. Toho se vážně nemusíš bát. Užijte si s maminkou oslavu. Rozhodl se odejít dřív, než mu dojde odvaha vyvolaná návalem adrenalinu. Vztek už z něj pomalu vyprchával. Namísto něj cítil jen smutek. Petr odsunul spícího Vašíka stranou a mezi Aniny suché rty zasunul tabletku. Donutil jí vypít sklenici vody. Zaspívej mi něco, zašeptala. Začal broukat tichou melodii. Byla to Roučného písnička. Ukolébavka pro tvou starou duši. Nebo něco podobného. Zavřela oči. Melodie ji uklidňovala a unášela pryč od bolesti. Když skončil, bolest byla na ústupu. Půjdeme tam za ty dveře, co tam nejsou, konstatoval s naprostou samozřejmostí v hlase. Teď, když už se trochu uklidnila, si uvědomila, že celou dobu čekala, až to řekne. Cesta k pokoji na konci chodby měla téměř rituální nádech. Chybělo jenom víření bubnů a zvedající se vítr. Dveře ve stěně už čekaly, pootevřené. A tak jimi prošly. Vynořili se na prosluněném kruhovém náměstí dlážděném kočičími hlavami. Ruku v ruce kráčeli jeho středem. Vyplašili hejno holubů, které nespokojenými hlasy komentovalo jejich příchod. Anna zaslechla své jméno. Podívala se k hloučku lidí sedících u jedné z kaváren. A pak je uviděla. Vykročila k ním a Petr ji bez odporu následoval. Dovedla ho ke krajnímu stolu, od kterého na ně mávala drobná žena v šatech s květinovým vzorem. Muž vedle ní ji sledoval se schovývavým úsměvem v široké tváři. Konečně jste tady, zvolala Anina matka, vstala a bouřlivě líbala svou dceru na obě tváře. A nejspíš o tom ví už i všichni kolem nás, poznamenal snědý muž. Nakonec se také postavil, poplácal Petra po rameni a stiskl mu pevně ruku. Pak přišel k Aně a zadíval se jí do očí. Jeho tvář zněžnila, pohladil dceru po tváři a objal ji. Tak se posaďte, vyzvala je Anina matka a dloubla do manžela. A ty ji nerozdrť. Otec pomalu a neochotně uvolnil dceru z láskyplného sevření. Znovu se posadil a usrkl ze šálku kávu. Před sebou měl načatý zákusek s bílou polevou. Jestli pak uhádneš, kdo dělal tenhle skvělý dort, Kami Ben Miro. Tvůj táta si pořád objednává jenom tenhle, oznámila matka Ani. Tvrdí, že je to ten nejlepší dort, co kdy jedl. Řekni mi, po kom si to zdědila? Anna se hřbetem ruky otřela slzy, které se jí řinuly do očí. Co se stalo? Zeptal se otec. Jeho obličej zvážněl. Někdo na tebe byl zlý? Je to tak? Anna se zhluboka nadechla. Jsem jenom ráda, že vás vidím. Anin otec odsunul zákusek stranou. Nemusíš se za slzy stydět. Je to nespravedlnost, co se ti děje. A tak se za to nemusíš stydět. Matka vytáhla z kabelky kapesník a mlčky její dceři podala. Moc bych si přál, abys to nemusela zažívat, Kami Ben. Ale jsou lidi dobří a jsou lidi zlí. Byla to nějaká tvoje kamarádka? Anna na otce překvapeně pohlédla a ten jenom chápavě pokýval hlavou. Každý z nás si tímhle jednou musí projít. Protože ať se tváří jakkoliv, na konci se vždycky budou dívat na to, jakou máš barvu.
přenesl svou pozornost k Petrovi. Musíš ji chránit, synku. Musíš se postavit všem běsům, co tvoji rodinu ohrožují. Ozvalo se třepotání křídel. Holuby se posunuly o pár metrů dál. Tak povídejte, vybídla je matka. Jak se vám žije v novém domě? Už si zvykáte? Líbí se vám? Petr se tázavě podíval na Anu. Tvář měla suchou, po slzách nebylo ani stopy. Moc, odpověděla po krátkém zaváhání. Je to skvělý dům. Byli jsme tam hodiny, nadnesla Anna nevěřícně, zatímco hleděla do okna, za kterým se pomalu drolila noc. Ale uběhlo sotva pár minut. Čas tam běží jinak, řekl Petr. Zazadu k ní přistoupil. Jeho ruce sjeli níž, prsty začaly rozepínat knoflíčky na přední straně šatů. Stáhl jí je přes ramena a pak se zarazil. To není možný, helesl. Co je? Zeptala se. Ustoupil, aby měla výhled do zrcadla zavěšeného na skříni. Podívej se. Zprvu spatřila pouze to, na co byla zvyklá celý dospělý život. Zjizvenou kůži, kterou před lety přežvíkalo oheň. Ale pak si všimla. Několik centimetrů pod levou klíční kostí viděla místo o velikosti 5 koruny, kde její kůže byla opět hladká. Nevěřícně místo nahmatala prsty a opatrně po něm přejížděla. To přece nemůže, zlomil se jí hlas. Bylo to neskutečné, ale přesto se to dělo. Udavačův dům se jí snažil uzdravit.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava skončila premiéra páté části 12-dílné četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Pro rozhlas text upravil sám autor v dramaturgii Evy Lenartové. V režii Petra Gábora účinkovala Magdaléna Holcová. Technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. K poslechu šesté části vás zveme moc rádi zase za týden, tedy v neděli, ve stejnou dobu po 15. hodině a 30. minutě.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stát chce změnit pravidla plánování schodků. Snižování deficitu podle ministryně Schillerové začne po roce 2027. V Krnově přibylo stanic pro sdílená kola. Ostravská muzejní noc podobně jako loni přilákala 16 000 návštěvníků. Zítra čekejte polojasnou oblohu a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Státní rozpočet pro příští rok bude mít větší schodek než ten letošní. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Stát podle ní nezvládne splnit fiskálně strukturální plán, který schválila minulá vláda. Kabinet proto jedná s Evropskou komisí o změnách tohoto dokumentu, říká Schillerová.
2: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí, protože samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
0: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje jeho snižování do 0,5% bodu ročně. To začne podle Schillerové stát dělat po roce 2027. Základní škola Podzvonek v Českém Těšíně během prázdnin opraví dvě třídy. Nové vybavení získají odborné učebny pro cizí jazyky a přírodopis. Stavební firma opraví elektroinstalaci i osvětlení. Přibudou nové židle, stoly i skříně. Žáci budou od příštího školního roku využívat nové počítače, brýle s virtuální realitou, badatelské sady a mikroskopy. Část nákladů pokryje dotace. Uživatelé sdílených kol v Krnově můžou využívat nové stanice. Město přidalo 4 další stojany. Jde o stanoviště nedaleko synagogy anebo u Zámeckého náměstí. Další 2 stanice přibyly ve vedlejší obci Brantice. Podle mluvčí krnovské radnice Dity Círové zájem o sdílená kola ve městě stoupá.
3: Jen v květnu proběhlo na 7800 výpůjček. Pětinu z toho tvoří elektrokola, která jsou letošní novinkou. Za výpůjčku elektrokola uživatel zaplatí korunu 50 za minutu. Tento rok se do krnovské sítě sdílených kol přidali i vedlejší obce Brantice a Úvalno.
0: Mechanická sdílená kola jsou v Krnově na půl hodinu zdarma. Sobotní ostravskou muzejní noc podle odhadu organizátorů na

0: navštívilo zhruba 16 000 lidí, tedy podobně jako loni. S večerním programem se do akce zapojilo 30 ostravských institucí, které umožnily nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, ateliérů i depozitářů. Program 17. ročníku festivalu nabídl pátrací hry, muzejní hádanky i noční výpravy za skrytými poklady, uvedla mluvčí festivalu Jana Malášek-Šrubařová. Největší zájem byl jako obvykle o program v dílnách dopravního podniku Ostrava, kam dorazilo 2 500 návštěvníků.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů, v údolích až kolem 6. Zítra přes den pak čekejte jasno až polojasno, na horách přechodně zvětšenou oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách mezi 17 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Bruntálska. Na silnici číslo 452 v obci Razová havarovalo osobní auto s motorkou. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce, dejte na to pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
2: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
3: Guten Abend, Herr.
2: Počkejte, jsme v rozhlase.
3: Good evening, sir.
2: V Českém rozhlase.
3: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
2: Já si myslím. Zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
3: Víte, některý herci by se měli facko.
2: Nebojte se. Já ho dneska ukočíruju.
3: To už mě nepotká nic takového v životě.
2: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
3: Přátelé, vás nebudu napínat.
2: Tak prozraďte už své jméno.
3: Bohužel, je mi to.
2: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se kdo ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, taky později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději všech stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pano, jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane, hele, Krejčíku, promyslete to. A šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zase po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
7: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
7: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce.
7: Krač.
6: Uhás. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho pokopu šátranou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
8: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta, anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Uh-huh. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všechno musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat. Jo? Mladej, mladej, nehodí se, všechno to serval. Má mladý oči. Jo? Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo? A nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí. Jo? A on mě povídá, jak budeš dělat. Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku, zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým. jo. A jen jsem zahlíd toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a kde ten čan pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, viď, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
9: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Krejčík, hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Stupenka do Nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. I sfír jeden Čechen je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich. Jeho kladný Verhältnis...
4: Jeho kladný poměr kříž. Ryšanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Nechte si ty vaše švejkoviny, Ryšanku, ano? Doba je příliš vážná. A velká tabuli. Mají tady bez jasný.
3: Stupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Rule! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Franto, jdi za ním, ať tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dejte mu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neshod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili? Zrada. To
2: ne, vám... tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily, a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: už tuším,
2: takový zrzavý skvrnky tady a
1: pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky a ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselá hora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě. A...
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a na, pan, na stranu?
2: Pan mě, pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalí hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi 5 nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Já.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Esenbáka. A už to bylo hotové. Hrál Esenbáka, pak vznikli, a on si to cvičil, on ty Esenbáky znal, on jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Esenbákama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. Ohromně říkal tak, co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného, ale já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přijde, mohl by to Nedbal. Já nevím, Nedbal, už je starší, no tak jiný, tak Nedbal, dobře, tak volali, Nedbal byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina H. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jedem. Hodina H. Asi 4x. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, pojďte se, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal. Domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišmarja, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni zdolí a myslí si, že jim to projde. Zprostě.
4: No tak se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. No nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovolat bych ji nenašel. Já potom ráno, až se vrátíme, víš,
6: Z čeho budu živat?
7: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Já takhle. Jo, tak ty jako nejíš, že byste takhle. Už jsem dělal nezlost, ale to je tady. To je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo?
6: Mhm.
7: 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nutok.
7: Drobný, no.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z vodotryskem?
6: Ne, s vodotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbětě. Po babičce pět, často. Ano, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden upžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
3: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlová. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlová, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká podsta, no tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík. A ta ladinina jako přišla jako izvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jako, že si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu ladinilo teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy, až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu mladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá. Já mám dva.
4: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte mi to za zlý. Já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové. Poručím.
5: Sežral 4 salámy.
4: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral.
6: Já ho budu se tam.
4: Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan.
8: No, tak, Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
9: Ne, paní Vilma, ne.
8: Ale tak, pane profesore.
9: Ten taky vysoký, to nedoporučuji.
8: To není ajerkoňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět. Ucítíte ořechovou vůni jader? Pane profesore, musíte nasát.
10: Já jsem Polešťa! Já!
11: Polišky, vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A,
9: byl to naprostý debil. Ten lékař.
11: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak to... Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou? Byla to pravda?
9: No, jsme se vsadili.
11: No, ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
9: Strašný. Jo,
11: a paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak to jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl, přeučil. Říkám, tak vy jste si mě

Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Drážní úřad chce do roka připravit legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. Rožnov pod Radhoštěm a Trojanovice ještě letos propojí nový úsek cyklostezky. Obyvatelé Horního Benešova budou společně zdobit město. Zítra čekejte polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu. Předložit změnu legislativy chce Drážní úřad ministerstvu dopravy zhruba za rok, pokračuje Šafránek.
2: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
0: Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Vyplývá to z vyjádření Komory veterinárních lékařů a údajů Ministerstva zemědělství. Rožnov pod Radhoštěm staví cyklostezku, která naváže na nově otevřenou trasu z Trojanovic přes Pindulu. Nový úsek se napojí na cestu pod Pindulí a v budoucnu by měl pokračovat druhou etapou směrem k lokalitě Sladské. Hotovo by mělo být podle místostarostky Markéty Blinkové z ODS ještě letos v létě.
3: My jsme se chopili výzvy z trojanovické strany, kde se přednedávnem otvírala ta část cyklostezky, která je na Pinduli, a snažíme se, aby návštěvníci ještě letos si mohli užít celou trasu. Práce probíhají podle harmonogramu, zpevňovali jsme svah a já věřím, že Trojanovice a Rožnov budou mít krásné propojení.
0: Město Horní Benešov na Bruntálsku zná vítěze svého participativního rozpočtu. Lidé v hlasování vybrali projekt s názvem Společně vyzdobíme naše město. Jak dodává Mikuláš Odehnal z Hornobenešovské radnice, úřad na tyto účely vyčlenil v tomto roce 100 000 korun.
4: Společně vyzdobíme naše město má nějakým způsobem zapojit občany do výzdoby a oživení veřejného prostoru, například autobusové zastávky, a společně v rámci takové mezigenerační dílny budou vznikat ty výzdoby a budou pak umisťovány.

0: do těch konkrétních lokací.
1: Počasí.
2: Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, na horách přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách naměříte do 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor, stále v obci Razová na Bruntálsku. Na silnici 452 se vyšetřuje nehoda osobního auta a motorkáře. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Přeji vám hezkou neděli, hezké odpoledne, 4 minuty po 17. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, také naši víkendovou podvečerní hudební poštu. Kdo dnes slaví svátek, mají Iveta nebo Slavoj, tak vše nejlepší k svátku a vše nejlepší také vám, kteří jste se narodili 7. června, máte důvod k oslavám narozenin. Úvodní písnička bude s Petrem Mukem, tak jim moc ráda posílám pro pohodu dnešního odpoledne

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hned to první dnešní blahopřání ve víkendové podvečerní hudební poště pro dvě oslavenkyně. Přeji hezký den celému ostravskému rozhlasu i všem posluchačům. A prosím o písničku v neděli 7. června. Bude k narozeninám pro členky klubu důchodců a kryovaných horníků dolů ČS Armáda. A kdo tedy v červnu slaví? 16.6. slaví paní Jana Slověková, 65 let, a paní Eva Hanusová, ta oslaví narozeniny 21. června a oslaví krásných 75 let. Ať se vám splní, co vás napadá, a stále vládne dobrá nálada. Zdraví a štěstí ať vás provází a v životě nikdy nic neschází. Spoustu dobrých přátel mějte a života si naplno užívejte. Ať nikdy nestratíte jiskru v oku a dožijete se až do staroku. To přeji také všem, kteří něco slaví v červnu. Za klub přeje paní Emilie Holková.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také vaše podvečerní hudební pošta a další přání. Milé Ostravské rádio, prosíme o písničku k narozeninám. Dnes, tedy v neděli 7. června, slaví krásné narozeniny členka klubu důchodců Horní Bečva, paní Marta Zetochová. Pravidelně se zúčastňuje akcí, které klub důchodců pořádá. Vše nejlepší do dalších let, hlavně pevné zdraví, štěstí, optimismus a pohodu v rodině, přeje za výbor klubu důchodců Marie Němcová.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, prosíme o písničku k narozeninám. Právě dnes v neděli 7. června totiž slaví krásné narozeniny členka klubu důchodců Horní Bečva, paní Věra Jakešová. Pravidelně se zúčastňuje akcí, které klub důchodců pořádá. Všechno nejlepší k narozeninám, ať se ti splní tvoje sny a nastanou jen krásné dny. Je to tvůj den jediný, kdy slavíš narozeniny. Vše nejlepší do dalších let, hlavně zdraví, štěstí, optimismus a pohodu v rodině přeje za výbor klubu důchodců Marie Němcová.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A také podvečerní hudební pošta a další přání ke krásným narozeninám. Dobrý den, prosíme o písničku naší mamince, paní Ludmile Zapletalové z Karviné, která 6.6. oslavila úžasných 90 let. Touto cestou bychom jí chtěli ještě jednou popřát vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti. Přání to posílá všech jejich 7 dětí s rodinami. Tak i od nás, paní Ludmile, k té krásné devadesátce jen to nejlepší.
4: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Moc vás zdravím do studia a prosím o písničku pro Kateřinu Skálovou k narozeninám. Tak začíná další blahopřání. A pokračuje. Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích ať pokrývá tvůj red, a to nejmíň do 100 let. Ať máš život jako sen a užíváš si každý den. Od starosti žádné vrásky a v každé chvíli mnoho lásky. Všechno nejlepší k narozeninám přeje Anička z Kunic, Praha východ.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, milá redakce. Prosíme směs písniček od Valašky, a to v neděli 7. června. V těchto dnech oslavil krásné životní jubileum pan Jan Malý. Milý Jeníku, přejeme ti všechno nejlepší. Přejeme ti hlavně radost ze života, k tomu hodně zdraví, také štěstí, pohodu, ať se ti prostě v životě daří. Připijeme na tvé zdraví, všechno jen to nej, přeje celá rodina.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A stále také vaše ostravská rozhlasová rodinka o víkendu podvečerní hudební pošta. Pojďme k dalšímu blahopřání. Dobrý den, milé rádio. Prosíme o písničku v neděli 7.6. V těchto dnech totiž slavila krásné výročí naše teta Anička Nováčková. Přejeme jí hodně zdraví, ještě jednou zdraví a také hromadu štěstí, pohody, radosti a božího požehnání. Máme jí všichni moc a moc rádi. Milá teto, všechno nejlepší, to ti přeje celá rodina.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A na malou chvíli můžu dát k dispozici i telefon 59 611 22 66. Písničky do podvečerní hudební pošty si můžete vybírat i tímto způsobem.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na linku 59 611 22 66 se dovolal pan Lojza. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den všem. A jestli můžu popřát naši milé redaktorce, paní Ivetce.
1: Děkuju.
2: Děkuji. Hodně štěstí, pohody a vitality do mnoha roků. A přál bych si píseň zahrát. Pojď, děvčátko, do hostu.
1: Dobře, písničku posílám za přání, moc děkuji a přeji vám krásné nedělní odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuji a šťastný den pro vás.
1: Vám také, děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jedna písnička v naší podvečerní hudební poště, vybírá ji pan Mirek. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, paní Vetko. Zdravím vás a všechny posluchače tohoto krásného radia. Tuto písničku věnuji vám, dnešnímu svátku, a také mojí dceři, která má 9.6. narozeniny. Přeji hlavně, a i vám, hlavně zdraví, štěstí a osobní pohodu. Děkuji za výběr písničky a někdy zase naslyšenou.
1: Já také moc děkuji za přání. Písničku Vyznaně od Marky Gombitové ráda posílám a vám přeji krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Já vám taky přeju krásný podvečer. Naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Peněze si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Začíná poslední fáze obnovy hřbitova v Ostravě Vítkovicích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je ve Velké Británii. Zítřejší počasí bude polojasné s teplotami do 26 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vítá vás u nich Tereza Hájková. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu. Vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
3: Hřbitov v Ostravě Vítkovicích bude mít ještě letos nový páteřní chodník. Zastaralou asfaltovou komunikaci nahradí dlážděná odpočinková zóna se zelení a koutky s posezením. Završí se tak čtyřletá přestavba zanedbaného hřbitova na důstojné místo posledního odpočinku.
5: Proměna hřbitova začala bouráním staré a stavbou nové obřadní síně. Od té doby obvod postavil taky nové chodníky, opravil zdi a oživil zeleň. Přestavba centrálního chodníku má být podle plánu hotová ještě letos. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíce nefunkčních domácích elektrospotřebičů, starých mobilů, nabíječek anebo rychlovarných konvic. Do ekologické soutěže se zapojily všechny novojičínské školy. V součtu se podařilo nashromáždit přes 11 000 kusů nefungujícího elektra, potvrdila mluvčí města Marie Machková.
6: Díky školákům tak tyto věci neskončily na skládce, ale mohou se recyklovat. Pomáhají jak životnímu prostředí, tak i našemu městu, protože za ukládání směsného odpadu na skládce musíme platit vysoké částky z rozpočtu. Ale za tříděný odpad, kam patří i elektroodpad, v některých případech naopak město od odpadových společností peníze dostává.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Velké Británie na jednání s premiérem Keirem Starmerem. V Londýně se zúčastní taky společné schůzky s německým kancléřem Friedrichem Mercem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním tématem jednání má být obrany schopnost evropských zemí a podpora Ukrajiny, která se už pátým rokem brání plošné ruské agresi. Zelenský na síti X napsal, že zítra se setká i s králem Karlem III.
0: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Zítra přes den pak čekejte jasno až polojasno a na horách přechodně zvětšenou oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách mezi 17 a 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.

0: Pozor aktuálně na dálnici D1 u Bohumína. Na 365. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto. Levý pruh je neprůjezdný. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přeji vám krásný podvečer, 4 minuty po 18. hodině. V našem nedělním vysílání je pro vás připravená hudební hlídka a čemu se budeme věnovat. Víte, jak dnes zpívají hvězdy 90. Co si třeba myslí vypsaná fixa o detailech? A kde berou svou energii Richard Krajčo a mnozí jiní? Dovíte se za chvíli, protože chybět nebude mnoho songů v naší hudební hlídce. Tak příjemný poslech a hezký podvečer.

0: Hudební hlídka.
1: Hezký den u nové hudební hlídky, milí posluchači. Jsem moc rád, že jsme se opět sešli u vln plných skvělé muziky a silných příběhů. Začneme rovnou u jedné z nejvlivnějších žen světového roku a popu 90. let. Své 52. narozeniny 1. června oslavila kanadská písničkářka Alanis Morissette, která kdysi svým syrovým a emočně otevřeným albem Jagged Little Pill doslova pobláznila celou planetu. Víte, co je na ní ale nejlepší? Že nezůstala uvězněná v minulosti a s přibývajícími léty zraje jako to nejlepší víno. Skvělým důkazem je její comebackové album Such Pretty Folk – In the Road, které vyšlo po delší tvůrčí odmlce a ukázalo, že Alanis má světu stále co říct. Je to nesmírně silná, dospělá a intimní deska, na které se otevřeně zpovídá ze svých vnitřních démonů, mateřství i tlaku okolního světa. Její hlas má pořád stejnou naléhavost, ale navíc získal neuvěřitelnou hloubku a klid někoho, kdo už si nemusí nic dokazovat. Pojďme si tuhle její současnou, vyzrálou polohu společně poslechnout, protože si to plně zaslouží. Tady je Alanis Morissette a její nádherná píseň Smilin'.

Moji milí rokoví pamětníci a fajnšmekři, teď u rádií spozorněte, protože se podíváme na absolutní úkaz rokové dlouhověkosti a nezlomné vůle. Neuvěřitelné 87. narozeniny totiž 3. června oslavil legendární Ian Hunter, kterého svět zná jako charismatického frontmana glamrockových ikon Mott the Hoople. Je naprosto fascinující, že tento chlapík i přes pokročilý věk a nejrůznější zdravotní patálie odmítá pověsit kytaru na hřebík a stále aktivně tvoří. Jen si to představte, nedávno vydal z Brusu nové, kritikou i fanoušky opivované album Defiance Part 2 Fiction, které pulzuje neuvěřitelnou energií. Ian na něm dokazuje, že rock'n'roll není otázkou věku v občance, ale stav mysli a srdce. Jeho písně mají pořád ten správný pouliční šmrnc, chytré texty a obrovský nadhled někoho, kdo zažil zlatou éru roku na vlastní kůži. Pojďme mu společně do éteru poslat velkou gratulaci a popřát hlavně pevné zdraví do dalších let. Tohle je čistá rocková naděje v podání Iana Huntera s názvem Hope.

A u poctivého roku ještě chvíli zůstaneme, protože další dnešní oslavenkyně byla pro celou jednu generaci kluků a holek naprostým zjevením. Narozeniny totiž slaví nezničitelná Suzy Quatro, žena, která jako jedna z prvních dokázala, že baskytara a kožená kombinéza sluší holkám sakramensky dobře. Suzy v 70. letech zbořila mýtus, že tvrdá muzika patří jen chlapům, a svými hity tehdy válcovala hitparády po celém světě, včetně tehdejšího Československa. Víte, co mě na ní fascinuje nejvíc? Že ta divoká rocková lvice v ní dřímá pořád stejně silně a na pódiu by svým nasazením strčila do kapsy o dvě generace mladší kolegyně. Důkazem je i její úplně nové album s příznačným názvem Freedom, ze kterého je ta radost z absolutní hudební svobody slyšet v každém tónu. Suzy zkrátka nestárne, pouze zraje a její nová muzika má skvělý moderní zvuk, aniž by ztratila cokoliv ze svých klasických kořenů. Pojďme si tu jiskru a dravost pustit právě teď do žil. Tady je novinka od Suzy Quatro a píseň Choose Yourself. Life is too-

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Teď vás na vlnách hudební hlídky vezmu na nostalgický výlet do slunné Kalifornie druhé poloviny 60. let, do éry dětí květin a hippies. Své narozeniny totiž slaví okouzlující Michelle Phillips, kterou si všichni pamatujeme jako klíčový hlas legendárního vokálního kvartetu The Mamas and the Papas. Její andělský soprán pomáhal definovat zvuk tehdejší generace a písně jako California Dreamin' máme v srdcích zapsané už navždy. Po rozpadu kapely se Michelle úspěšně věnovala herectví, ale v roce 1977 si odskočila do studia a natočila své jediné sólové album Victim of Romance. Tohle album sice tehdy neprávem zapadlo, ale s odstupem let platí za naprostý klenot plný chytrého popu, skvělých aranží a podmanivé atmosféry. Je velká škoda, že v soulové kariéře nepokračovala, protože její osobitý projev měl obrovské kouzlo. My si tento trochu pozapomenutý poklad dnes rádi připomeneme a vrátíme mu záři reflektorů, kterou si zaslouží. Poslouchejte Michelle Phillips a její píseň Lady of Fantasy.

Dnešní zahraniční pětici zakončíme ve světě vysokého umění, avantgardy a naprosto jedinečného hudebního vizionářství. Své narozeniny totiž slaví Laurie Anderson, americká multimediální umělkyně, zpěvačka, houslistka a básnířka, jejíž tvorba překračuje veškeré zažité hranice. Laurie byla vždycky průkopnicí ve využívání nových technologií. Sama si upravovala nástroje a její mluvené slovo kombinované s elektronickou hudbou dokáže vytvořit až hypnotickou atmosféru. Možná ji znáte jako životní partnerku rockového básníka Lou Reeda, ale její vlastní stopa v dějinách moderního umění je absolutně monumentální. Pro dnešní hlídku jsem z její diskografie vybral skladbu z jejího skvělého a hlubokého alba Homeland. Je to hudba, která nikam nespěchá, vyžaduje vaši plnou pozornost a dokáže vás vtáhnout do úplně jiného časoprostoru. Tohle je Laurie Anderson a její uhrančivá píseň Fallin'.

Naše dnešní domácí oslavence začneme u muže, kterého má většina z vás spojeného hlavně s televizní zábavou, pohotovým humorem a moderováním. Karel Šíp, který dnes slaví narozeniny, je ale v první řadě neuvěřitelně plodný a geniální textař, který zásadním způsobem spolu vytvářel dějiny české pop music. Možná ani netušíte, kolik megahitů pro Karla Gotta, Marcelu Holanovou nebo Olympic má na svědomí právě jeho pero. Šíp má totiž vzácný dar napsat text, který je hluboký, lidský a přitom okamžitě zapamatovatelný a civilní. Když se navíc spojil se svým dlouholetým parťákem Jaroslavem Uhlířem, který dodal podmanivou melodii, vznikaly naprosté klenoty. Jeden takový drahokam, nesmírně silnou a emotivní baladu, napsali i pro nezapomenutelnou paní zpěvačku Hanu Zagorovou. Pojďme si společně připomenout tohle nádherné autorské i interpretační spojení, které dodnes vyvolává husí kůži. Tady je písnička Opona.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Moji milí rokoví fanšmekři, teď si prosím udělejte pohodlí, protože se dotkneme absolutního génia české kytary a rokového písničkaření. 4. června by své 77. narozeniny oslavil Ota Petřina, muž s nepřehlédnutelnou hřívou vlasů, který byl pro naši hudbu 70. a 80. let něčím jako zjevením z jiné planety. Ota byl dvorním skladatelem a kytaristou Petrianů nebo Václava Neckáře, kterému napsal jeho nejzásadnější věci, včetně slavného planetária. Jeho vlastní autorská tvorba byla ale nesmírně odvážná, progresivní a na tehdejší dobu až neuvěřitelně západní. Nejlepším důkazem je jeho kultovní debutové soulové album Super Robot z roku 1975, které dodnes platí za absolutní klenot československého art rocku. Petřina na něm dokázal skloubit tvrdé kytarové riffy s psychedelií, komplikovanými strukturami a hlubokou filozofií v textech Zdeňka Rytíře. Pojďme na chvíli zapomenout na okolní svět a ponořit se do tohoto fascinujícího nadčasového vesmíru. Z alba Super Robot pro vás vybírám tuto fantastickou ukázku čirého muzikantského mistrovství. Zazní písnička Nebýt tebe.

Od rokových experimentů se teď v hudební hlídce přesuneme k eleganci, noblese a sametovému hlasu, který u nás prostě nemá obdoby. Své narozeniny 5. června oslavila okouzlující Jitka Zelenková. Zpěvačka, která je už desítky let synonymem toho nejkvalitnějšího popu, šanzonu a jazzových balad. Jitka začínala v divadle Rokoko a dlouhé roky tvořila vokální zázemí Karlu Gotovi, ale její sólová dráha ukázala, jak obrovský formát vnímáme. Má totiž dar, který se nedá naučit. Dokáže svým hlubokým, laskavým hlasem vyprávět příběhy tak věrohodně, že jí věříte každé slovo. Její doménou jsou písně o lásce, vztazích a citových zmatcích, ke kterým si vždy uměla vybrat špičkové textaře, nejčastěji Eduarda Pergnera. A přesně to je i případ nádherného slavného šanzonu, který pro vás mám připravený. Je to píseň o zranitelnosti, o naději a o tom, co všechno jsme ochotni pro lásku udělat. Poslouchejte pozorně, tady je Jitka Zelenková a její slavné Ty mě smíš i lhát.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Českou pětici oslavenců dnes zakončíme na vlně té nejlepší tuzemské kytarové alternativy a klubové energie. Své narozeniny totiž dnes slaví Michal Mareda, kterému ale nikdo na české scéně neřekne jinak než Márdy. Tento charismatický frontman, zpěvák a tvůrčí mozek pardubické partičky Vypsaná fixa baví fanoušky svým nezaměnitelným rukopisem už přes 30 let. Márdyho texty jsou vlastně samostatnou literární disciplínou. Jsou plné surrealistických obrazů, popkulturních odkazů, nostalgie po dětství a zdánlivě obyčejných příběhů, které ale mají neuvěřitelnou hloubku. Fixa sice vyrostla na punkrockových základech, ale s každým albem dokazuje, jak moc hudebně dospěla, aniž by ztratila svou pověstnou klukovskou dravost a energii. Píseň, kterou jsem z jejich bohatého repertoáru vybral, pochází z novější éry kapely a dokonale ukazuje jejich současnou sílu. Má skvělou atmosféru, chytlavý refrén a text, který vás donutí přemýšlet o věcech kolem nás. Tohle je Vypsaná fixa, oslavenec Márdy a jejich skvělé detaily.

A teď u rádií zbystřete, protože se dostáváme k naší pravidelné rubrice Osobnost týdne, kterou dnes nemůže být nikdo jiný než jubilant Richard Krajčo. Frontman a výhradní autor kapely Krištof oslavil 1. června 49 a my mu do éteru posíláme velkou gratulaci. Richard je bez pochyby jednou z nejvýraznějších a také nejdiskutovanějších postav naší hudební a divadelní scény za posledních 25 let. Můžete s ním v něčem nesouhlasit, můžete mít rádi i jiné žánry, ale jednu věc mu nikdo neodpáře. Je to neuvěřitelně pracovitý vizionář s obrovským citem pro stadionové hymny a silné melodie. Jeho texty jsou často plné metafor, vnitřního neklidu a obrazů, které se člověku snadno zarýjí pod kůži. My si jeho tvorbu dnes připomeneme hned dvěma zásadními písněmi ze dvou přelomových alb. Nejdřív se vrátím do roku 2002 k albu V siločárách, ze kterého vám pustím skvělou a trochu zasněnou věc Prostorová. A hned posléze navážeme čistou energií z desky Rubikon, která kapelu definitivně katapultovala na absolutní vrchol. Zazní pro vás hluboké a naléhavé Svědomí. Já vám moc děkuji za pozornost. Užijte si zbytek dne s touto ostravskou tečkou a těším se zase příště. Od mikrofonu se loučí Milan Bátor.

poklesků. Šavrava, šavrava, ctít nožen tak. Šavrava, šavrava, v mezi prostorách chci žít, v molekulách.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stát chce změnit pravidla plánování schodků. Snižování deficitu podle ministryně Schillerové začne po roce 2027. V Krnově přibylo stanic pro sdílená kola. Opavské městské lesy stále opravují povodňové škody. Zítra bude polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Státní rozpočet pro příští rok bude mít větší schodek než ten letošní. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Stát podle ní nezvládne splnit fiskálně strukturální plán, který schválila minulá vláda. Kabinet proto jedná s Evropskou komisí o změnách tohoto dokumentu, říká Schillerová.
2: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí, protože samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
0: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje jeho snižování do 0,5% bodu ročně. To začne podle Schillerové stát dělat po roce 2027. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Současně chce nastavit i bezpečnostní předpisy pro dopravce a správce drah, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka. Parkování v ostravské části Pustkovec zůstane v nezměněné podobě. Občané na dvojici setkání s vedením obvodu odmítli zavedení parkovacích zón navržených obyvateli jedné ulice. Konkrétní přínos ale celá iniciativa má. Obvod při zpracování analýzy našel několik míst, kde může vybudovat nová parkovací místa. Uživatelé sdílených kol v Krnově můžou využívat nové stanice. Město přidalo 4 další stojany. Jde o stanoviště nedaleko synagogy a nebo u Zámeckého náměstí. Další 2 stanice přibyly ve vedlejší obci Brantice. Podle mluvčí krnovské radnice Dity Círové zájem o sdílená kola ve městě stoupá.
3: Jen v květnu proběhlo na 7800 výpůjček. Pětinu z toho tvoří elektrokola, která jsou letošní novinkou. Za výpůjčku elektrokola uživatel zaplatí 1,50 Kč za minutu. Tento rok se do krnovské sítě sdílených kol přidali i vedlejší obce Brantice a Úvalno.
0: Společnost Městské lesy Opava dokončila obnovu 2 vodních nádrží. Jsou v oblasti bývalého muničního prostoru u lesních Albrechtic. Nutné úpravy stály zhruba 2,5 milionu korun. Městské lesy budou dál pokračovat v obnově povodňových škod z roku 2024. Týkají se hlavně lesních cest.
1: Počasí.
0: V noci bude v kraji jasno až polojasno, k ránu výjimečně mlhy, nejnižší teploty okolo 10 stupňů. Zítra přes den pak čekejte jasno až polojasno, na horách přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách naměříte maximálně do 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapení, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu, či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějaký extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníků vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili jejich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Bety, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšly vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na JIPu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, teď to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Mm-hmm, bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho
3: onemocnění? Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano. Ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně je podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat, moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda. Tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhle tom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny. Záleží samozřejmě, jak mé po léčbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky. Prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatují z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostaly ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš Instagramový účet, Betinko.
3: Betty_the_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání,
3: děkujeme.
2: A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Synagoga v Hartmanicích slaví 20 let od znovu otevření. Spravedlivý mezi národy František Jaroš a připomeneme život historika Tomana Broda. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Od roku 1883 byla synagoga v Hartmanicích na Šumavě domem modlitby pro více než 200 obyvatel židovské víry. Po válce v ní byla truhlárna a sklad pneumatik. Po bezmála 7 dekádách, přesně před 20 lety, navrátilo nejvýše položené synagoze v České republice důstojnost občanské sdružení dnes spolek Památník Hartmanice. A my už jsme ve spojení s jeho předsedou, novinářem Michalem Klímou. Dobrý večer. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl dát druhý život zrovna synagoze v Hartmanicích?
2: Tehdy, krátce vlastně po pádu komunismu, se vedla velká diskuse o důsledcích Mnichovské dohody, o vyhnání Němců poválečném. A v této diskusi se zapomínalo na to, že v tom pohraničí žila velká židovská menšina, která měla, přestože by to tedy byla menšina, měla velký vliv, protože vlastně tam provozovala průmysl a dávala zaměstnání všem obyvatelům. Jenom na Hartmanicku byla jedna z největších světových továren na staniolové zátky k lahvím. Byla tam obrovská továrna zrcadla, které se vyvážely do celého světa. Sklářský průmysl, ohromný třevařský a tak dále. To všechno tam provozovali Židé v Hartmanicích, tamní obyvatel pan Bloch. A mně přišlo zajímavé prostě a důležité toto připomenout, a protože taky v té době se otevřel ten bývalý vojenský prostor, který vedl podél velké oblasti, podél hranic s Německem, tak se tam mohlo začít jezdit a já jsem najednou narazil v Hartmanicích na to, že se tam prodává budova synagogy, která byla značně zničená, a říkal jsem si, že by to možná byl zajímavý prostor právě proto, aby se to, o čem jsem mluvil, připomenulo.
1: A podařilo se jakoby oživit tu historii?
2: No, já si myslím, že se to podařilo velmi dobře, a když čtu v paměti v té knize návštěv, tak tam je prakticky bezvýhradná chvála a návštěvníci většinou velmi dobře pochopili tu myšlenku, to znamená ukázat to, jak tam ta tři etnika, to znamená Češi, Němci a Židé, žili vlastně v míru několik století a jakým způsobem to spolužití přinášelo všem prospěch. My jsme v té době byli vlastně první expozice, která vůbec mluvila nejenom o Židech, že tam žili, ale že tam žili také Němci, protože tehdy zkrátka byly stále ještě v těch muzeích ty komunistické expozice, které potlačovaly ten fakt, že tam prostě nežili většinou Češi. Takže myslím si, že ta expozice se trefila do toho požadavku nebo do té poptávky návštěvníků, a to, že tam vedle sebe jsou pochvalná vyjádření návštěvníků z Izraele, ze Spojených států a současně z Německa, že to svědčí o tom, že se nám to podařilo.
1: Vy zároveň po 20 letech synagogu předáváte dál. Komu a proč?
2: Po 20 letech jsme se dohodli s krajem plzeňským a s muzeem Šumavy, že převezmou i tu budovu, i tu expozici. No jednoduše proto, že pro mě to vlastně bylo druhé zaměstnání a to se prostě nedá dělat věčně. Byl jsem tehdy zkrátka, když jsme to koupili, o 25 let mladší a jaksi v tuto chvíli jsem dospěl k názoru a dohodli jsme se s manželkou, že prostě nastal čas, abychom tu synagogu předali do dobrých rukou. Ono taky. Mezitím samozřejmě ta situace těch institucí se úplně změnila, i když jsem říkal, že před těmi 25 lety ty instituce ještě nebyly tak konsolidované, navíc těch památek zničených byla celá řada, takže myslím si, že od té doby se ta situace změnila a ta situace i v tom muzeu Šumavy a v plzeňském kraji zkrátka dozrala do toho, že už na to mají kapacitu se o to postarat.
1: Říká předseda spolku Památník Hartmanice Michal Klíma. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji. Naschledanou.
1: Herečka a zpěvačka Hana Frejková v žertovné jidiš písni z předválečné východní Evropy vypráví o Židovi, kterému jeho obchody ale vůbec nešly.
3: Šprajcich měl mit gitte tricht, noch

0: spravedlivých mezi národy je více o jednoho Čecha. Izraelský velvyslanec v Česku Amir Weisbrod ocenění tento týden udělil in memoriam Františku Jarošovi a předal jeho potomkům. Příběh Františka Jaroše je svědectvím mimořádné odvahy a lidskosti v době nacistického pronásledování. S Josefem Kapelem se setkal v lazaretu koncentračního tábora Flossenburg, kde mu poskytl pomoc. Ta významně přispěla k jeho přežití posledních měsíců války. Po osvobození jej přivedl do svého domova v Praze, kde o něj společně s manželkou a dětmi několik měsíců pečovali, než nabral sílu k dalšímu životu. Josef Kapel později odešel do Izraele. Na slavnostním aktu natáčela Daniela Brůhová.
1: Mimořádnost slavnostního předání ocenění Spravedlivý mezi národy podtrhlo i oznámení velvyslance Izraele Amira Weisbroda v češtině.
2: Udělání titulu Spravedlivý mezi národy potomkům pana Františka Jaroša je bez pochyby jedním ze nejsilnějších okamžiků tohoto roku.
1: Ocenění převzala dcera pana Františka Jaroše, Alena Vaňková, která byla hluboce dojatá.
3: Pro mě byl zkrátka tatínek. Zemřel v 1980. Ten Pepíček pro mě, to Josef Kapel, mi nejde. Ten se tady objevil vlastně až před covidem.
1: Josef Kapel si dal obrovskou práci, aby našel Františka Jaroše a také jeho dceru Ivu, která Josefovi pomáhala po válce s adaptací na nový život a provázela ho Prahou. Jak komplikované to bylo, popisuje vnučka Františka Jaroše, Barbora Růžičková.
4: Nás oslovil e-mailem Ami, což byl pečovatel pana Josefa Kapela v jeho posledních letech, a pak následně pan Offen Cohen, což je manžel Sigal Cohenové, což byla dcera bratrance pana Kapela, který asi jako jediný spolu s ním přežil tu druhou světovou válku.
3: A navíc jsme se s touhletou částí rodiny sešli. Oni přijeli a vyhledali nás.
4: Zase jsme se dozvěděli jinou část toho příběhu, protože my jsme vznali jenom malý kousek, tak jsme slyšeli i to, co se traduje na té druhé straně. Pan Cohen se svojí rodinou udělali celou takovou brožuru o životě pana Josefa Kapela a dozvěděli jsme se teda něco víc o tom, jak vlastně jeho osud byl po té válce.
3: Mně teda teprve teď došlo, že tím, že ten Pepíček přežil, zase přibylo na země kouli takových lidí. Říkám si, tak nebylo to tak úplně jen tak, že ten tatínek mu pomohl, nebo že si oni si museli pomáhat zájemně.
1: Ano, příběh má své zákruty. Nejprve Josef Kapel pomohl jídlem Františku Jarošovi. Ten zase zachránil Josefa na pochodu smrti. Potvrzuje to i ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
5: Ten příběh sám o sobě je natolik emocionální, že by skutečně vydal na knihu nebo na film, protože když se řekne 6 milionů obětí holokaustu Shoah, tak je to tak anonymní věc, teprve ten život, který před námi vyvstane, je nesmírně cenný. Já jsem rád, že to je také záležitost, která je společným podnikem českých zástupců paměti národa především, ale také Jad Vašem, a myslím si, že bychom v této spolupráci měli a mohli pokračovat ještě hlouběji, protože Jad Vašem bude otevírat svoji pobočku v Německu, bude v Lipsku, protože i blízkost Terezína určitě hrála roli a možnost přeshraniční spolupráce je také něco, co není zcela obvyklé i v těch izraelsko-evropských souvislostech.
6: Zbrand! Brydalech zbrand!
0: Zbrand neboli Hoří skladbu polského jidišbásníka Mordechaje Gebertiga z doby druhé světové války naspívala opět Hanna Frejková.
6: Starter noch, kde byl der Flammen, als Arum schon brennt. Und ihr steht und guckt das Säusig mit verlegte Hand. Und ihr steht und guckt das Säusig. Brand. Zbrand, Brydalech, zbrand. Oj, unze orim štetl, nebech brand. Z Hohenschoin, die Feierzungen, das ganze Städtl eingeschlungen und die Beise winden.
0: Ještě, že člověk neví, co ho čeká, tak se jmenuje kniha vzpomínek, které vydal historik a přeživší holokaustu Toman Brod. 23. května zemřel ve věku 97 let. Jako historik se zabýval československým odbojem za druhé světové války na západě a československo-sovětskými vztahy a se studenty neúnavně besedoval o svých válečných zkušenostech. Jeho pohřbu se zúčastnila Jana Šustová.
7: Pohřeb Tomana Broda se konal ve čtvrtek 28. května. Jedním ze smutečných řečníků byl jeho bratranec, novinář Petr Brod, který připomněl Tomanovo dětství, kdy byl ve 13 letech v červenci 1942 s bratrem a maminkou deportován do Terezína.
8: Toman prošel některými z nejhorších táborů, které měla nacistická říše k dispozici. Tady mám na mysli hlavně Osvětim, kam se dostal z Terezína.
7: Holokaust Toman Brod přežil jako jediný z rodiny. Osvobozen se dočkal v pracovním táboře Gross Rosen.
8: Byl zcela vyčerpaný a nemocný a ještě si nesl následky dlouho po válce, když například onemocněl tuberkulózou.
7: Po válce Toman Brod vystudoval historii a začal pracovat ve vojenském historickém ústavu. V roce 1948 vstoupil do KSČ.
8: Toman věřil, že jedině v komunismu existuje určitá hranice nebo mez proti případnému rozšíření nové verze nacismu.
7: Koncem 60. let se však totalitě vzepřel a byl vyhozen ze strany i ze zaměstnání.
8: Napřed musel fyzicky pracovat jako čerpač vody někde na venkově, pak když mu byl uznán invalidní status v důsledku toho, co prožil za druhé světové války, tak mohl nějakou dobu pracovat jako taxikář, ale tam přišel příliš do styku s lidmi, takže ho STB zase odstavila. On potom odešel v zásadě do důchodu předčasného, účastnil se různých disidentských aktivit, psal práce, které vycházely samizdatem, nebo psal je do šuplíku a velice ožil pochopitelně po sametové revoluci roku 1989, která mu otevřela cesty do zahraničí, cesty k publikacím, cesty k volnému projevu, cesty k tomu, že mohl jezdit do škol a vypravovat o svých zkušenostech za nacistické okupace. Zapojil se do editace Terezínské pamětní knihy, kde jsou zaznamenána všechna jména lidí deportovaných do Terezína nacisty, ale on se především věnoval mezinárodní politice, československé zahraniční politice vůči Sovětskému svazu.
7: Ve vzpomínkách na Tomana Broda při pohřbu zaznělo i vyprávění o krásných chvílích, které s ním zažívaly děti. Slovo má Zuzana Brodová.
9: Velká legrace s ním byla, vymýšlel si neustále pohádky, příběhy. Jeho vnučka Rivka například popsala tuto následující vzpomínku. Když si se mnou hrál na pohádky, navrhoval, že on by měl hrát Zlatovlásku, protože kde je psáno, že to nejde.
7: Toman Brod se usilovně věnoval Osvětě mezi mladými lidmi a besedoval s nimi o holokaustu, jak říká Lea Brodová.
10: Mluvil velmi věcně, ale jakoby bez emocí. A to je typický pro lidi, kteří ty hrůzy prožili, protože kdyby ty emoce mohli cítit, tak by je to zabilo.
7: Toman Brod je pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Prezident Petr Pavel oslovil prostřednictvím videokonference Globální fórum amerického židovského výboru ve Washingtonu. Ve své řeči zdůraznil význam demokratických hodnot, mezinárodní spolupráce a boje proti antisemitismu. Sociální sítě v Evropské unii nedostatečně odstraňují nenávistný obsah. Ve své zprávě to uvedlo Appeals Center Europe, nezávislý orgán, který řeší spory mezi uživateli a online platformami.

0: zprávy.
1: Na polích v České republice mohou končit toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Výlemnici na Semlsku zmodernizovali a rozšířili kamerový systém. A počasí zítra bude převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Někteří zemědělci v České republice používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomně. Dokument má k dispozici server iRozhlas.
2: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční pražce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Vedení Jilemnice na Semelsku nechalo rozšířit a také zmodernizovat městský bezpečnostní kamerový systém. Zaměřilo se hlavně na problematické oblasti, například na autobusové nádraží. Kamery mají pomoci s udržováním bezpečnosti ve městě.
3: U některých kamer můžou policisté nebo strážníci s obrazem otáčet a přibližovat ho. Radnice na umístění kamer spolupracovala s městskou a státní policií a řediteli některých organizací. Projekt obsahoval modernizaci celého kamerového systému po městě. Celkové náklady vyšly na 8 milionů korun. Většinu město zaplatilo z dotace. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Vedení radnice v Šumperku investuje 1 milion korun do 2 projektů, které vybrali obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Letos zvolili celkem z 10 návrhů. Peníze z rozpočtu města promění šumperská hřiště i sportoviště, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Největší podporu získal návrh na vybudování rodinné zóny s pergolou a vzduchovou trampolínou v areálu baseballového hřiště. Druhým vítězným projektem je osvětlení atletického oválu a fotbalového hřiště u základní školy Sluneční. Sport.
1: Na diamantové lize ve švédském Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armana Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý. Vyhrál Australan Marshall.
0: Počasí.
1: Zítra bude slunečno a teplo, mělo by být jasno až polojasno, až později odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti a maxima mezi 23 a 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na hlavním tahu 9 z Dubé do Mělníka za Deštnou v Serpentinách stále odklízí následky po nehodě motorkáře. Projedete k Ivadlově, zdržení už ale není nijak dlouhé, maximálně do 5 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Teď už je tu pro vás hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
5: Česká 12.
6: Poprvé v novém měsíci, tedy v měsíci červnu roku 2026, vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, mám pro vás 3 novinky. A ty novinky mají Martyho Banda, skupina Slza a zpěvačka Nicole Votrubová. A s tou si také o té písnice, která bude nasazena do České 12 dnes, popovídám. To bude ale až za chvíli a mám pro vás logicky i 9 největších hitů týdne. Rovnou vám prozradím, že není příliš změn v žebříčku hitparády Česká 12, ale ty změny, které jsou, tak ty stojí za to. Představíme si dnes 70., 71. a 72. novinku letošního roku, ale začneme písničkou, která před 5 lety dostala ocenění Zlatá Česká 12. Jmenuje se Holka online, zpívají Josef 9. a Majda Čejková.

Josef IX. A Majda Čejková, Holka online, písnička, která v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. My jsme v roce 2026 a já mám pro vás dnešní tři novinky. Ta první bude od kapely, která už soutěžila v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou Loser. A dnes nasazujeme novinku Druhý rande. Ta kapela se jmenuje Martyho banda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: První dnešní a zároveň 70. novinka hitparády Česká 12 v roce 2026, druhý rande, autor hudby a textu Martin Hon, to byla Martyho banda. Kapela Slza si v poslední době libuje ve spolupracích s jinými interprety. Roztančený single Mayday napsali Petr Lexa a Lukáš Bundil s Adamem Mišíkem. Track Srdcová dáma zase s fenoménem současnosti a ten se jmenuje Slavíček. A druhý jmenovaný single se dočkal velké podpory fanů. A možná i to bylo impulzem k další spolupráci s tímto mladým zpěvákem a autorem. Tentokrát vznikla Holka z plakátu.

0: České dvanáctky.
1: Zpěvačka Nicole Votrubová je na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Martine, ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se krásně, úplně úžasně, jak ty?
1: Já se mám taky docela dobře, sedím tady u mikrofonu a čekám na tvoje odpovědi, takže otázka první. Máš novinku v hitparádě Česká dvanáctka, za chvíli všichni uslyší poprvé. Kdo ji napsal?
2: To je úplně skvělý. Prosím tě, napsal ji Peťa Jablonský, co se týče textu, a hudbu k ní složil můj klávesák Petr Daniel Varous. Zároveň je to úplně jeho první píseň, kterou složil, takže z toho máme všichni obrovskou radost.
1: A jak k tomu došlo?
2: Došlo k tomu tak, že Peťa měl nějaký nápad na melodii a začal mi ji hrát a já říkám, to je tak krásný, co to je za písničku, co neznám, a on, to jsem si teď vymyslel, říkám, jo, to jsem vymyslel, no tak jdem ji udělat.
1: Takže tedy vzniklo to tak, že nejprve byla hudba a potom text?
2: Přesně tak, nejprve vznikla hudba, Peťa mi to nahrál, já jsem potom oslovila Peťu Jablonského, který už mi pár textů napsal, a Peťa je prostě neuvěřitelně šikovnej na texty. A vlastně jsme přemýšleli nad tím, jaké téma zvolíme k této písni, tak jsme se s Peťou sešli a teď vlastně jsme si povídali a nakonec asi po hodině, co jsme si jenom povídali a nemohli jsme přijít na to, o čem ta píseň bude, tak se mě Peťa zeptal, no a jak se vlastně máš? Říkám, hele, vlastně dobře. Ale tak víš co, jsou dny, kdy to je takový lepší, pak jsou dny, kdy bych se nejradši zavřela doma a vůbec nevylejzala, a on říká, no tak to je úplně nejlepší téma. Takže takhle to vlastně vzniklo úplně random.
1: No a my jsme začali vlastně tou otázkou, jak se máš, takže tím také skončíme. Ať se máš ještě lépe, měj se hezky, ahoj.
2: Moc krát děkuji, mějte se taky moc krásně a děkuju.
1: Není zač, a tady už je novinka, která má název Jsou dny, zpívá Nicole Votrubová.

0: Pražská dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky, můžeme začít hlasovat. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMSky, a to ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat, tedy hit Mezera 12, 11, hit Mezera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Hlasovat můžeme klidně pro všechny písničky, jak jsem to teď říkal, ale pro každou z nich můžeme hlasovat jen jednou. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, tady je SMSka hit Mezera 12. Hit Mezera 11 má písnička Holka z plakátu skupiny Slza. A poslední dnešní novinka jsou dny Nicole Votrubová. Ta má SMSku hit Mezera 10. Jdeme na aktuální žebříček této hitparády a než vám pustím písničku, která je na 9. místě, musím říci, že podle nejnovějších průzkumů poslechovosti, nejen že poslouchá hitparádu Česká 12 víc lidí než v tom předcházejícím období, ale to se mi líbí nejvíc, já už jsem to říkal před týdnem a tak to rád zopakuji, máme i nárůst vás posluchačů během té hitparády. To znamená, že vás zajímá nejen to, co je nového, tedy ty tři novinky, ale hlavně to, kdo vyhraje hitparádu. No a to je celkem logické. Kdo vyhraje dnes, to se dozvíme ještě za dlouho. Teď to 9. místo. Toulaví zpěváci, skupina Jelen a Adéla Orlová.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Toulaví zpěváci a Jelen s Adélou Orlovou. Když autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý psala tuhle písničku před několika desítkami let, nikdy nemohla tušit, že v roce 2026 ji někdo opráší a natočí jako svůj nový single. Minulý týden místo 9. a i dnes je to 9. Na 8. místě je kapela Genius Loci, což je hudební seskupení z Mostu působící už několik let a teď se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v Mosteckém studiu. Tak jim držme palce. Autorem hudby a textů je Ivan Brzobohatý a to platí i pro následující písničku, která má název Poločas rozpadu.

Předminule místo 9, minulý týden místo 6 a dnes místo 7 starší kluk a mladý pán Petr Janda a Jan Svigmátor jako zpěváci, jako interpreti a Petr Janda a Lukáš Koranda jako autoři tahleté písničky, která je v hitparádě už 9 týdnů. A stejných 9 týdnů je zde i Maják, což je autorská píseň Jany Vaculíkové. Minulý týden místo 5 a dnes 6.

Pojďme se podívat na seznam, kdo všechno už byl letos hostem v hitparádě Česká 12. A můžeme všechny ty hosty také přepočítat. Takže byli tady zpěváci Petr Kolář a Bohuš Matuš, byla tady zpěvačka Bigo, která spolupracovala na té nahrávce, která v hitparádě byla se skupinou Premiér, byl tady Jakub Kohák, byla tady zpěvačka Rozálie, která si přišla pro ocenění Zlatá Česká 12. Také jsme telefonovali členovi skupiny Turbo, což je bubeník a zpěvák Jiří Lang, byl tady kolega moderátor Jan Rosák, byl tady zpěvák Michal Horák, byla tady textařka a manažerka skupiny Olympic Helena Machová, byl tady také legendární zpěvák Milan Drobný, to je 10, jestli se nepletu. Jan Smigmátor přišel představit duet Starší kluk a mladý pán, Šimon Bylina tady byl ve studiu, Ondřej Soukup, který slavil 75. narozeniny, byli tady také Josef Melen a Luděk Minka, jejich písničku za chvíli uslyšíme. Na telefonu byl zpěvák skupiny No Name, který v tu chvíli byl někde ve Vysokých Tatrách, Igor Tymko, byli tady také zpěváci Láska a Radek Tomášek, byl tady také textař Jan Krůta. Dnes byla na telefonu Nikol Votrubová, to je celkem 20 a 21. hostem je v tom, ne sice v pořadí, ale v tom seznamu, Heidi Janku, která se svým Heidi Bandem natočila novinku a tu nám tady představila a my si ji teď poslechneme. Jmenuje se Milé ženy.

Heidi Janku a Heidi Band, milé ženy, autoři, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Fava Čechová. To je písnička, která se vrátila na 5. místo, minulý týden byla 8. Takže jde zpátky nahoru. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci, protože právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasovat můžete i pro písničky, které už jste slyšeli, nebo pro ty, které teprve přijdou. Na 4. místě je jedna z novinek z před 14 dnů. Jmenuje se Děti jsou taky lidi. Tohle je projekt Holky Tonk.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Před 14 dny novinka, minulý týden 7. místo, dnes postup na místo 4. Veronika Doudová, autorka písničky Děti jsou taky lidi a Holky Tonk. Písničky z této hitparády si můžete také poslechnout, a to buď na YouTube nebo na Spotify. Jsou tam seznamy, které se jmenují stejně, jsou totožné seznamy s názvem Hitparáda Česká 12 2026. Tam najdete všechny písničky, které jsou na těch platformách, o kterých jsem teď hovořil. No a můžete se také dívat na můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, protože tam občas prozrazuji, kdo bude mít novinku v hitparádě Česká 12. Dnes budeme mít jeden z rekordů této hitparády, ale ten přijde až za chvilku, i když ta písnička, která teď zazní, je také rekordní, protože zatím je jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 6 týdnů a zatím jsou to skutečně jenom stupně vítězů. Minulý týden 3. místo a i dnes místo 3. Pro mámu Luděk Minka a Josef Melen.

Předminule druhé místo, minulý týden trojka a dnes obhajoba právě toho třetího místa. Pro mámu autorská dvojice Josef Melen, Luděk Minka, pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Když jsem před chvilkou říkal výčet všech těch hostů, těch 21 hostů letošního roku, tak ti dva samozřejmě byli mezi těmi hosty a vysvětlovali tady zrod téhleté písničky. Momentálně jsme u místa druhého a když jsem před chvilkou říkal, že písnička Pro mámu je jen na stupních vítězů a že celkem je to 6 týdnů za sebou, co tahle ta písnička trůní na stupních vítězů, tak u té další je to tak, že během 10 týdnů zatím je 8krát na stupních vítězů a z toho je 1 vítězství. A na těch stupních vítězů platí i 1 první místo. Když léta běží, autor Roman Šádor a zpěvák Josef Wolter.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět. Vzpomínky šepotem zní,

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: I minulý týden jsme měli tři novinky, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová, Slyším tě hrát, Naďa Válová a Na novém světě, Martin Chobot. Ani jedna z těch novinek se po vašem hlasování nedostala do dnešního žebříčku, ale já vám představím novinky a pak písničky, které jsou od 9. až po 1. místo a vy můžete teď kompletně hlasovat. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písně, ale pro každou z nich jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, hit Mezera 12. Holka z plakátu, to je novinka číslo 2, skupina Slza, hit Mezera 11. A třetí novinka jsou Dny, Nicole Votrubová, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adela Orlová, hit Mezera 9. 8. Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, 4. místo, hit Mezera 4. 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Na prvním místě je hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a má skutečně na dosah i platinovou českou dvanáctku, protože je to hit, který během 14 týdnů 11krát vyhrál a v posledních týdnech je to 7krát za sebou, což je rekord. Jetplane, Ruda Sakala, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
1: Hodina.
0: Český rozhlas. Zprávy.

0: Komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
1: Kdybychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
0: Ministrině tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
2: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
0: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
3: Liberecký kraj uzavřel další tři konkurzy na ředitele středních škol a školských příspěvkových organizací. Šlo o střední zdravotnickou školu v Liberci a dětský domov Duba na Českolipsku. Odborná komise tam doporučila ponechat stávající ředitelky. Naopak v případě střední umělecko-průmyslové školy v Turnově se vedení od letošního srpna bude měnit. Podle hejtmana Martina Půty bude kraj v konkurzech na ředitele škol po jejich šestiletém funkčním období pokračovat i v budoucnu.
4: Mnoho zřizovatelů nedělá po šesti letech. Automaticky ta výběrová řízení na ředitele s tím, že potvrzují ty původní. Jsem rád, že tady existuje dlouhodobá dohoda, že i tam, kde jsme s řediteli spokojeni, stojí za to, když si připraví koncepci na další 6 let, jdou před komisi.
3: V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíce nefunkčních domácích elektrospotřebičů, například starých mobilních telefonů, nabíječek nebo rychlovarných konvic. Do ekologické soutěže se zapojily všechny novojičínské školy. V součtu se podařilo nashromáždit přes 11 000 kusů, říká mluvčí města Marie Machková.
5: Díky školákům tak tyto věci neskončily na skládce, ale mohou se recyklovat. Pomáhají jak životnímu prostředí, tak i našemu městu, protože za ukládání směsného odpadu na skládce musíme platit vysoké částky z rozpočtu, ale za tříděný odpad, kam patří i elektroodpad, v některých případech naopak město od odpadových společností peníze dostává. Sport.
3: Vítězem mužské dvouhry na letošním Roland Garros je Němec Alexander Zverev. Ve finále porazil Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety a získal svůj premiérový grandslamový titul. Počasí. Zítra čekáme v České republice slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekáme v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima většinou mezi 23 a 28 stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 13 Chomutov Karlovy Vary stále brzdí provoz srážka dvou osobních vozidel. Nehoda je ve Stráži nad Ohří, projedete Kyvadlově, trochu se zdržíte, tolik doprava, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Hvězdárna ve Slané vznikla před lety z čistého nadšení a své pomocné práce místních amatérských astronomů. A právě odsud teď budeme vživě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Dobrý večer a příjemný poslech.
6: Sedmi krásky na nebi.
7: Ano, jsme ve Slaném mezi Slanečky, Slaňochy, Slaňany. No prostě, jak to je vlastně vůbec s tím označením místních obyvatel, to se dozvíte během dnešního vysílání taky, ale teď vás zdravíme z nádherné hvězdárny, která má vlastně ještě takovou velmi zajímavou lokaci, že jo, Jiří?
8: Ano, tady je Jiří Dušek, taky vás všechny zdravím. My se nacházíme vlastně ve vilové zástavbě, takže ta hvězdárna, která je velmi krásná, je sevřená vlastně okolními domky.
7: Ano, je to takové místo, kde byste to nečekali. Spoustu věcí byste tady taky nečekali a my vám je ozřejmíme. Samozřejmě nás taky čeká dneska i pohled na, myslím si, že velmi jasnou oblohu, tak ano, se určitě podíváme.
8: Budeme se bavit taky o zajímavém seskupení dvou planet, které nastane už zítra a pozítří.
7: A taky se dostáváme takového zajímavého milníku pro Českou republiku, který bude už zítra a my vám k tomu prozradíme trošičku víc, když budete poslouchat dál Sedmi krásky na nebi. Ještě připomenu e-mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli zrovna něco pozorujete, nebo když budete mít jakýkoliv astronomicko-kosmonautický dotaz, tak ho rádi zodpovíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
6: Sedmi krásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii a kosmonautice. Zdraví vás Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a taky vítáme našeho dnešního hosta, kterým je Eliška Třešňáková, tady hvězdárně ve Slaném. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s těmi obyvateli Slaného?
1: Jsou to slaňáci.
0: Slaňáci.
1: Ale občas si říkají třeba i slanečci.
0: Slanečci, tak to je dobře. Taková na začátku taková češtinská suvka. Jinak teda já jsem teď
2: zase na Jižní
0: Moravě dostal dotaz, proč se ten náš pořad jmenuje Sedmi krásky na nebi, že to dlouho neříkali.
2: Ano, ano.
0: Ono to vlastně vzniklo tehdy pouze jako pořad pro brněnské vysílání Českého rozhlasu, to naše vysílání, a taková brněnská hymna je hvězdy jako Sedmi krásky nad Brnem. Že?
2: Ale pak už vlastně se to změnilo a teď už vysíláme na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Takže to vysvětlujeme takhle rádi i posluchačům v Plzni, třeba v Ostravě, anebo tady ve středních Čechách, kde dneska jsme na takové hvězdárně, která je velmi zvláštní, protože jak už říkal Jirka, tak jsme uprostřed takové vilové zástavby. Co to bylo za nápad postavit takhle jako
3: hvězdárnu mezi domy?
2: Hvězdárnu mezi domy jako takovou další jako rodinnou stavbu téměř.
1: Tak hvězdárna vlastně v letech, kdy vznikala, tak byla na konci města. Opravdu tady žádný domečky nebyly. Bylo to teda v letech 1961 a 63. Až bohužel časem, hlavně v období, kdy hvězdárna koncem 80. let nefungovalo, tak došlo právě k té okolní zástavbě a potom na přelomu tisíciletí.
2: Aha, takže vás obestavěli prostě postupem času.
1: Přesně tak.
2: Ten úplný začátek těch 60. letech, tak jsme to taky trošku naťukávali,
0: to byly asi úplně nadšenci, ne? Nebo jak to tady bylo?
1: Přesně tak. Vlastně hvězdárna vznikla na popud astronomického kroužku, který byl jinak vedený na základní škole na Hájích, která je kousíček od nás, kde pozorovali z vikýře ve střeše, on je to na kopci, takže měli tam opravdu krásný výhled, ale ten zájem byl tak veliký, že se tam už nevešli, takže byl to popud pro stavbu lidové hvězdárny.
2: A oni měli tenkrát, myslím, astronomicky daleko let, který je dneska tady nainstalovaný, je to tak?
1: Já si nejsem jistá úplně přesně, ale máme tady i inventarizační číslo 1, které je starší než 1910, takže to tu ještě máme. Asi
2: takže jediné. Takový krásný jako historický přístroj.
1: Přesně tak.
2: Možná, že posluchači nad námi slyší takový zvuk, takový svistot. My jsme tady vlastně kousíček vlastně od ruzinského letiště pražského, takže to tady přistávají letadla, takže tady máte docela, nejen, že jste obestavěni, asi vám tady svítí, ale docela občas i trošku hluk, ne?
1: Trošičku.
2: Jaké byly vlastně peripetie té hvězdárny? Protože vy jste říkala, že 80. leta byla taková jako prazvláštní, pak se to teda nějak schopilo a dneska teda je to, musím říct, že teda neuvěřitelné, protože máte moc hvězdárnu.
1: Děkuji. Tam bohužel zemřel pan hvězdář a hvězdárna vlastně byla, dá se říci, bez vybavení. Byla tady chvíli i zkušebna rokových kapel, takzvaný takový squat, až se vlastně město si rozhodlo postupně, že hvězdárnu znovu obnoví a našli vlastně tenkrát začínajícího amatérského astronoma Jaroslava Trnku, který se svými kamarády vlastně vyklidili budovu, schánili nové vybavení, až se mohla v roce 96 otevřít. Byl to právě Jaroslav Trnka, po něm se nyní hvězdárna jmenuje. A asi je důležitý zmínit jeho dva kamarády, byl to Jakub Haloda a Jakub Rozehnal. Možná jména určitě znáte. Jakub Rozehnal je přímo ředitelem pražských hvězdárny a planetárií.
2: Je to tak.
1: Takže jsme moc rádi, že máme i velice dobré vztahy právě s pražskými hvězdárnami.
0: A k těm kapelám vystupovala, nebo se kde zkoušela tady nějaká, jako řekněme, celorepublikově známá?
2: Protože když jsme byli v Jičíně, tak tam začínali Činasky, myslím,
3: tak,
2: že?
3: Ano,
2: nebo
3: ano.
2: Něco takového, tak třeba tady Pražský výběr, nebo něco takového.
1: To bohužel ne. Ona kapela časem jako přestala fungovat. Říkali si Odnože, ale nedávno vlastně znovu obnovili činnost. Písničku, kde zazní, že zkoušíme na hvězdárně.
2: Aha, tak třeba ještě do budoucna. Necháme. Ta hvězdárna, ale na druhou stranu, i když teda, jak jsem říkal, je malá a teda v takové jako bylové zástavbě, tak kopule velkorysá teda zase.
3: To máte tady. My vlastně z ní teďka vysíláme, tak bychom asi měli prozradit.
1: Ano, kopule má 6,5 metru. A je tady, má tady historické vybavení, máme tady krásný dalekohled. Buřt zabučený právě ze Štefánekovy hvězdárny.
2: Proč buřt?
1: No on i tím tvarem trošku připomíná.
3: Špekáček. Plechový špekáček.
1: Přesně tak. A na něm vlastně máme ještě další taky historický kousek, refraktor z roku 1910.
0: To je to jenom dárný číslo jedna, jo?
1: No,
3: skoro. A ten boost má jaké parametry, protože přeci jenom naši posluchači tady nevidí.
1: Tam je zrcadlo 350 mm, je teď nedávno nově okovené, přebroušené, takže boost je ve skvělé kondici, i když vznikal vlastně v 60. letech v Německu, ale od roku 1974 byl právě na Štefánkově hvězdárně.
3: A je tady samozřejmě vilová zástavba, takže tady asi docela svítí v noci světlo, myslím tím umělé. Navíc Praha nedaleko, Kladno nedaleko, ale co tím daleko kdy ty vlastně pozorujete, kromě té světelné záře?
1: Máme problém opravdu s tím pozorováním objektu níže nad obzorem, ale můžeme i odsud vidět, když se je hodně dobrá obloha, tak takový nástin Mléčné dráhy a hlavně tedy pozorujeme měsíc a planety jako nejvděčnější objekty.
0: A tak když tady vidíte kus Mléčné dráhy, tak to zase není taková tragická obloha, že jo? To by vám tady Jiří z brněnské hvězdárny mohl závidět. Fajn, dobré. My se za chvilku po písnice vydáme a možná vlastně by i zpropagujeme akce, které tady máte, protože vy tady k tomu máte krásnou zahradu, na ní máte takovou pozorovatelskou boudičku, když to tak řeknu, takový domeček malinký, ale chystáte tady i takové akce dokonce spojené s vínem, tak na to se moc těšíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
4: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Od mikrofonu vás zdraví stále Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. My se trošku omlouváme, protože jsme tady měli asi zřejmě nějaký technický problém s mikrofony, tak doufám, že nás dobře uslyšíte teď v našem vysílání.
1: Aspoň je vidět, že to není nahrané a že vysíláme živě.
0: Je to živě, ano. Tak, my jsme říkali, že se podíváme vlastně ven, tady na vaší zahradu, kterou máte krásnou, tady hned vedle hvězdárny. Tam máte takový domeček pozorovací. Tak jak to tady funguje?
2: Na zahradě máme venkovní pozorovatelnu, ta vlastně slouží hlavně pro astronomický kroužek a klub. Tam je moderní dalekohled, automatický, robotický, takže aby se i ty děti naučily ovládat jiný dalekohled než ty historické, co máme v kopuli.
0: Na té zahradě ta taky funguje jako pozorovatelna, když to tak řeknu?
2: Ano, a funguje i jako se vzdáleným přístupem, takže si můžeme na obrazovce kopuli vlastně udělat porovnání toho, co vidí lidi očima a to, co vidí vlastně ta kamera na tom automatickém dalekohledu.
0: Mm-hmm. A prý tady míváte i akce spojené s vínem.
2: Loni jsme zkusili jako premiéru pozorování Perzeji s degustací vína.
0: Takže v půlce srpna?
2: Přesně tak, takže máme zatím termíny vypsané kolem toho 12. srpna, kdy nás čekají částečně zatmění slunce a podle počasí potom upřesníme termín. A vlastně na zahradě hvězdárny máme lehátka a zpříjemníme si vlastně to čekání na tmu a na ty perzeidy.
0: Je, tak to je hezké. Tak to musí být ale docela zájem, ne?
2: Docela jo.
0: Jak je to spojené s jídlem, s pitím, že? Tak to funguje.
2: Přesně, jsou ty gastro-astro akce.
0: Tak to má být.
1: Jestli já můžu, tak také jsem si všiml, že provozujete kino.
2: Ano, jsme zaregistrovaní jako kino Hvězdárna. Vlastně hlavně v zimních měsících, každý měsíc máme promítání různých zajímavých filmů, vlastně hlavně na přání klientů nebo kdo přijde.
0: Jaké tady promítáte filmy?
2: Snažíme se s astronomickou tématikou, ale máme tady i třeba expediční kameru, Snow Film Fest a i třeba festivalové snímky, takže to, co není úplně do komerčního kina.
0: Jaký je zájem o hvězdárnu? Kolik sem tak jako přijde lidí třeba za rok?
2: Asi to nejlepší, když jsou velké akce, tak je kolem těch 20 tisíc a jinak hlavně přes sezónu chodí hlavně školy, školky přes den, protože jsme vlastně jediná hvězdárna tady v okolí, takže jsme moc rádi.
0: To 20 tisíc na takovouhle hvězdárnu, to je solidní výkon teda, to je dobré, to je dobré. Je vidět, že se teda snažíte, já jsem si říkal tak jako, když jsem viděl to v té výlové zásobě, jestli sem chodí někdo jiný ještě než jako lidi tady z okolí těch výl, ale tak 20 tisíc, já nevím, kolik má Slaný obyvatel, jakože to...
2: Slaný má asi 15 tisíc obyvatel, tak nějak, ale...
0: Takže každý jednou, někteří dvakrát.
2: Opravdu chodí hlavně i z těch okolních měst, protože vlastně ani Rakovník, Kladno, Kralupy hvězdárnu nemají, vlastně ani Louny, takže se sem opravdu sjíždí z okolí.
1: Asi bychom měli taky říci, že vy neděláte akce jenom tady na hvězdárně, ale i vlastně po celém městě.
2: Ano, ta návštěvnost je daná, i když se nám podaří udělat větší akce třeba s nafukovacími modely v Kumpánově zahradě ve Slaném, tak to má, tam je vždycky obrovský zájem.
0: Bezvadné, tak jo. Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který je věnovaný astronomii a kosmonautice. Obojímu se budeme věnovat, teď jsme se zaměřili hodně na hvězdárnu, ale taky nás čeká dneska pozorování večerní oblohy, když uvidíme, protože furt je teda hodně jasno. A samozřejmě budeme rádi, když nám taky napíšete na mail sedmikrásky@rozhlas.cz, kdy a nás, jak nás posloucháte. Zdraví nás mimochodem teď přes mail náš pravidelný posluchač Jakub Albert, tak ho taky moc zdravíme.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrý večer, tady je vysílání regionální stanic Českého rozhlasu. Všechny se spojují, aby odvysílali pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který se věnuje právě kosmonautice, astronomii. A dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném. Zdraví vás od mikrofonu Jiří Dušek, Jiří Kokmotos a taky náš dnešní host Eliška Třešňáková. Pojďme si ještě říct vlastně, protože už jsme tady říkali, že jaké máte dalekohledy a tak dál, že tady pozorujete slunce, co pozorujete v noci?
1: Tak pokud je jasno, tak pozorujeme hlavně měsíc.
0: Určitě planety. Se vás lidi ptají, nekam až dohlédnete, že jo?
2: Jak velký zvětšin ten dalekohled má.
1: Takhle, pokud je zataženo, tak je to samozřejmě horší, ale máme tady už vychytávku, máme tady velký komín, na kterém je žárovka, takže i v mlze se dá relativně použít dalekohled, že koukáme na vlákna žárovky na místním komínu.
0: A to ale vůbec není špatný pohled zase jako na druhou stranu. Kde jsme to byli? To bylo v Havlíčkově Brodě?
2: V Havlíčkově Brodě například, tam taky se zaměřovali na komín.
0: Ano. A tam v té jedné žárovce byla taková vlastně pěticípá hvězda až hrudá, takže zajímavý. Tam to vlákno bylo také zajímavě udělané. No.
2: Ale ono vůbec ten výhled ve dne tady je docela hezký.
1: Ano, my vidíme krásně vlastně na Slánskou horu, zleva vedle Slánské hory na Prahu a zprava můžeme pozorovat i dokonce věžáky na Kladně a o kousek ještě víc doprava pak máme výhled na zámek Smečno.
0: A tam byly i nějaké tovární komíny, to je bývalá Poldovka nebo v Kladně?
1: Ano, ano.
0: Jo, takže tady máte krásný přehled o širokém dalekém okolí.
1: Přesně tak.
2: Vy nabízíte pozorování samozřejmě pro veřejnost, to znamená, že se můžou přijít normálně lidi se podívat, když máte otevřeno, ale už se trošku nakousla, nabízíte i poměrně rozsáhlý program, řekněme, pro poučené laiky, jako různé přednášky a podobně, tak co všechno se tady děje?
1: My se snažíme pořádat pravidelně odborné přednášky, hlavně tedy mimo prázdniny. Zveme si různé odborné hosty z celé republiky.
2: Koho například?
1: Například u nás byl vlastně expert na kosmonautiku z Brna Tomáš Přibyl, byl tady profesor Podolský, Kulhánek, Jakub Rozehnal. Opravdu jako různá významná jména, vlastně letos na Den hvězdárna planetárií Václav Pavlík. Takže experty ve svém oboru. A do toho máme vlastně astronomický klub, kde se schází tady místní nadšenci do astronomie každý měsíc a probírají zajímavá témata. A pro malé děti máme klub malého hvězdáře a astronomický kroužek.
0: Takže tady vychováváte budoucí hvězdáře, jakože se vším všudy, fakt jakože tady fungují kluby, kroužky, to je super.
1: Ano, snažíme se už od malinka, už nám postupně odrůstají a přechází do dalších kroužků.
0: Jak jim to jde, baví je to?
1: Ano, ano, ano, jsou to většinou nadšený malí experti.
2: Tak oni sem chodí dobrovolně, tak kdyby to nebavilo, tak asi přestanou chodit. To není povinné chodit do toho kroužku.
0: A co tady vlastně třeba s dětskama děláte? Jakože malýma jenom jako pozorujete, nebo je nějaké hry, jak to mají?
1: Ty malinký tam většinou tak půl hodinky si povídáme na nějaké téma dané, ať už ze sluneční soustavy, různé planety, nebo právě ta kosmonautika a pak zbytek už vyplníme buď pozorováním, když je počasí, a nebo nějakými hrami s astronomickou tématikou.
0: Fajn, dobré, tak jo. Poslouchejte dál naše vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Mohli bychom se za chvilku dostat už pomalu, ale jistě k té kosmonautice a potom až na konci se podíváme na hvězdnou oblohu.
2: Přesně tak.
0: Protože čekáme na to, až bude úplná tma. Slunce zapadlo dneska ve 21.09, no tak to ještě bude chvilku trvat.
2: Tak, hlavně nám když tak napište, jestli máte pěkné počasí. A jestli pozorujete s námi.
0: Ano, náš mail je sedmikrásky@rozhlas.cz. Sedmi krásky na nebi.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co...

0: Tady je Český rozhlas, pořad Sedmi krásky na nebi, u mikrofonu Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a Eliška Třešňáková, s kterou si dneska povídáme tady ve hvězdárně ve Slaném. Tak pojďme si taky říct, protože léto je takový ten čas, kdy lidi moc rádi pozorují oblohu, dívají se na hvězdy. Tak Jirko, co jsou takové věci, které bychom teď neměli opomenout?
1: Tak hlavně bychom měli říci, že zatím ještě není léto, že nám to projekt končí jaro, protože máme ještě pár dní do letního slunovratu, kdy úředně začne astronomické léto.
0: A to je kdy teda?
1: A to bude v neděli 21. června, a přesně v 10 hodin a 24 minut našeho času.
0: Dopoledne.
1: Dopoledne. Tehdy totiž slunce na své pozemské dráze, nebo na své dráze pozemskou oblohou, dosáhne nejsevernějšího bodu. Mm-hmm. A ten bod se nachází v souhvězdí Býka, poblíž souhvězdí Blíženců, a tomuto okamžiku říkáme tedy letní slunovrat. Od toho okamžiku se nám opět začnou zkracovat dny a prodlužovat noci. Mm-hmm. A úředně začne teda astronomické léto. Takže do toho léta máme ještě kousek, byť samozřejmě není léto jako léto, protože je třeba léto fenologické nebo meteorologické, to jsou trošku jiná léta, jinak definovaná, takže z některého úhlu pohledu už vlastně léto prožíváme.
0: Dobře, tak léto ještě nemáme, ještě máme končící jaro, teda dobře, ale teda s tou oblohou.
1: No, s oblohou určitě doporučuji se podívat hnedka dneska večer, pokud mají posluchači pěkné počasí, a tady ve Slaném máme hezké počasí, máme výhled na vlastně tu večerní oblohu, protože v těchto dnech, o těchto večerech probíhá setkání velmi zářivé planety Venuše s neméně nápadným, byť poněkud slabším Jupiterem. Oba ty objekty jsou krásně viditelné po západu slunce nad západním obzorem a v pondělí zítra 8. června a v úterý 9. června budou od sebe vzdáleny pouze 1,5 úlového stupně, což je taková vzdálenost, že když člověk natáhne ruku, tak ty planety zakryje palcem. Aha. Řekněme. A samozřejmě, že budou blízko sebe jenom při pohledu jako ze Země. Oni se vlastně promítají na tu hvězdnou oblohu kousek od sebe. Ale bude to hezká podívaná už dneska večer, ale potom těch dalších jako večerech to bude ještě hezčí a ještě zajímavější.
0: Přátelé, mimochodem, když byste chtěli si teď v létě udělat radost a podívat se někde na nějaké pěkné hvězdárny, tak bychom taky měli připomenout, že máme náš bedekr, který vznikl z tohoto pořadu, který si můžete pořídit na radiotéka.cz, nebo taky v knihkupectví, to teď radioservis nakladatelství Českého rozhlasu.
1: Ano, přesně tak. Je tam dokonce i malinký odstaveček o hvězdárně ve Slaném, protože knížka vyšla předtím, než jsme sem dorazili, takže v dalším vydání tam už bude úplně krásná velká kapitola.
0: Můžete mít celou kapitolu, Eliško.
1: A, ano. A je to takový průvodce o tom, jak vypadají hvězdárny, planetáry v České republice, a také různá astronomicky zajímavá místa, kde jsou sluneční hodiny, nebo kam třeba spadl nějaký meteorit.
0: Je tam vlastně 25 kapitol, takže 25 různých zastavení po celé České republice. Je to opravdu otaše až po Jablunkov, takže se tam dočtete, když pojedete třeba teď někam přes prázdniny na léto, na výlet, tak samozřejmě se tam vždycky najde nějaká hvězdárna v okolí nebo nějaké místo, kde pozorovat krásně oblohu.
1: Co tam taky výslovně upozorníme na to, kde jsou oblasti s relativně tmavou oblohou, což mě jako nabízí otázku, kde tady vlastně kolem Slaného je nějaká hezká oblast, kde se dá pozorovat hvězdná obloha.
2: Tak od nás nejblíž je vlastně Manětínská oblast tmavé oblohy, mm-hmm. takže tam určitě se vyplatí vyrazit kor třeba na pozorování Perseid. Je to kousek směrem vlastně na Jesenici, na Rakovník, takže tam určitě to stojí za to.
0: Ale na rozdíl od Slaného vám tam nikdo nenalije víno k tomu, těm Perseidům. Dobrá, tak jo. Oni tady v okolí jsou různá zajímavá místa, kam se dá podívat za různými astronomickými pamětihodnostmi, tak není to tedy jenom Manětín, kde to je skvělé teda na pozorování právě krásné přírodní oblohy, ale různé stavby a tak dále. Tak i k tomu se možná dostaneme v našem vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Tak poslouchejte dál všechny regionální stanice Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tady sedmi krásky na nebi, pořad o hvězdách, hvězdárnách, astronomii, kosmonautice. Dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném, ale mohli bychom se zastavit taky třeba někde v okolí. Jirka Rušek vždycky pátrá, co se tady v okolí hvězdáren dá najít ještě zajímavého astronomického. Tak co snašel tady k Slanému?
1: Tak přímo k Slanému toho moc není, nicméně hnedka třeba v Mělníku jsou krásné sluneční hodiny z poloviny 16. století, takže možná i dokonce jedny z nejstarších hodin na území České republiky. A zajímavou stopu také vesmír zanechal v Ploskovicích. Tam jsem teda mimochodem kdysi dávno byl na Chmelové brigádě, teď jsem si uvědomil.
0: Aha.
1: A tam...
0: Ale to není ta stopa.
1: Ne, to není ta stopa.
0: Ale je to taky takový archeologický už ten.
1: No, to ano. Tam vlastně krátce po poledni 22. června roku 1723 spadlo několik desítek kamenných meteoritů. Nalezlo se jich nakonec 33. Dohromady měly hmotnost skoro 40 kilogramů. A byla to asi náramná událost, která vzbudila velký zájem veřejnosti, protože ten zvukový doprovod prý byl slyšitelný až v Praze, toho pádu. Kameny prý zapáchaly po síře a dnes vlastně se s těmi vzorky těchto meteoritů potkáme v řadě velkých muzeí, například v Londýně nebo v Přírodopisné muzeu ve Vídni.
0: Tak to je o tom, když něco spadne z vesmíru k nám,
1: ano.
0: Ale nám se taky blíží doba, kdy možná něco vyšleme do vesmíru my, teď mám na mysli nás jako Českou republiku. Chci říct a trošku napovědět našim posluchačům, aby zítra sledovali média, sledovali třeba taky web a sociální sítě České cesty do vesmíru, protože takový vlastně projekt, který sdružuje všechny možné kosmonautické a astronomické aktivity České republiky. A třeba se něco zajímavého dozvíte, co se týká Aleše Svobody, který v tu chvíli je vlastně ve výcviku na astronauta.
1: Přesně tak. Brňák
0: už se napovědět nemohl.
1: Ano, přesně tak. Brňák Aleš Svoboda, my tu jeho cestu sledujeme už nějakou dobu a určitě se o tom promluvíte na vlnách Českého rozhlasu.
0: Je to tak. Mimochodem vlastně, když teď vysíláme tady ve středních Čechách, tak vlastně Praha a střední Čechy jsou taky závěrečným místem, kde probíhá Space Bus Tour. To je taková vlastně raketa, maketa rakety, která je připojena k tahači, je to na tom návěsu, prostě jezdí to vlastně víceméně po celé republice, bylo to v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském kraji, v Plzeňském a teď teda Praha a střední Čechy, kde přesně ten Space Bus bude, tak najdete taky právě na webu Česká cesta do vesmíru .cz a tam stačí se podívat na tu záložku Space Bus a zítra právě 8. června to bude v Praze na výstavišti v Holešovicích, tak bude to tam s velkou akcí, ukáže se tam i nějaké armádní záležitosti, tam budou bojová vozidla.
1: Modely vesmírných těles.
0: Z brněnské hvězdárny, přesně tak. Takže tam bude spousta zajímavých věcí, takže zítra celý den od rána až do pozdního odpoledne na výstavišti v Holešovicích se můžeme na vás těšit.
1: My tam budeme také.
0: My tam budeme taky, ano, přesně tak. Já nevím, jestli budeme úplně atrakce, ale, ale přijďte se podívat. Bude tam vlastně konec konců, a to musíme říct, to je důležité. I autogramiáda několika významných astronautů. Vladimír Remek přijde. Aleš Svoboda bude. Andrew Feustel bude. A další a další. Takže přijďte se určitě podívat. Autogramiáda tuším začíná ve 14 hodin. Takže na výstavišti v Praze Holešovicích to bude zítra veliké. Tak, pojďme dál. Ještě si možná uděláme takové potom rychlé opáčko k té hvězdné obloze a tak dál, ale to až za chviličku v našem vysílání v pořadu Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi. Planetárium regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z hvězdárny ve Slaném. Musíme říct nádherné hvězdárničky, velmi příjemné. Tak říkám hvězdárnička, ale teda navštívili jsme teda i výrazně menší. Vzpomínám na Kroměříž, tam měla 3x3 metry.
1: Tohle je regulární hvězdárna.
0: Tohle je regulární hvězdárna, takže já nebudu říkat hvězdárnička, protože tady je přednáškový sál, máte tady krásnou vstupní halu, kde jsou i vlastně vzpomínky na začátek té hvězdárny, když tady ještě v okolí nebylo vůbec nic a teď je tady hromada baráků. Hned kousíček vedle je taky ruzinské letiště, já bych řekl, že možná takových 20 kilometrů odsud. A to mě trošku zmátlo, protože jsme tady vyhlédli z kopule a já říkám Mirkovi, takže vidím Venuši a Jupiter. On říká, no tím směrem teda ne. Říká, tamhle vycházejí plato dvě přistávající letadla.
1: Ano, jedno blíž a jedno dál, takže jedno bude jasnější a druhé slabší. Ale každopádně, přátelé, pokud máte dneska pěkné počasí, určitě se podívejte, protože ta Venuše s Jupiterem už je nepřehlednutelná na té obloze. Nad západním obzorem nám svítí hodně vysoko a budou ještě tak nejméně 2 hodiny tam zářit. A hlavně se budou k sobě dál a dál přibližovat, takže zítra a pozítří to bude skutečně parádní podívaná.
0: Těch podívaných na obloze teď bude asi čím dál tím víc, že vždycky v létě je to fajn, že se dá koukat. My jenom ještě připomeneme vlastně kolem 12. srpna, to bude tady u vás velkolepé. Na to bych se teda možná dokonce i rád přijel podívat. Teda.
2: Určitě doražte, budeme mít pozorování Perzeji s degustací vína, tady s vinotékou u 2 srdcí. A samozřejmě 12. budeme doufat, že vyjde i počasí a budeme pozorovat částečné zatmění slunce. I když to budeme muset bohužel z naší hvězdárny vyjet trošku dál, zřejmě na Vinařickou horu nebo někam do okolí, abychom měli právě výhled na ten západní obzor.
1: Ale tohle bude problém asi řady hvězdáren, protože i třeba z Brna to zatmění nebude pozorovatelné, protože nám zase vadí vzrostlé stromy a taky vzdálenější zástavba. Nicméně, že jo, já vždycky všem říkám, přátelé, nezůstávejte doma, ale 12. června se vydejte do Španělska, protože tam bude zatmění úplné a pravděpodobnost pěkného počasí je poměrně veliká a navíc se tam v zásadě dá dojet autem. Že jo. A takhle blízko to zatmění se zase až tak zase nějakou dobu neodehraje. Ale každopádně prostě 12. srpna se budou dít zajímavé věci.
2: Přesně tak.
0: Tak jo, takže do Španělska ideálně. To bude to nejlepší místo na evropském kontinentě?
1: No na evropském kontinentě ano, protože jinak to bude v Atlantickém oceánu a přeběhne to samozřejmě ještě přes Island a Grónsko, ale tam je velká pravděpodobnost, že bude škaredé počasí.
0: Jo, takže když, tak Španělsko anebo potom někde z lodi.
1: Ano. A nebo si počkat ještě rok a za rok v létě opět v srpnu bude viditelné zatmění slunce, kde ten plný měsíční stín přeběhne přes severní Afriku a také Egypt. A vlastně nejlépe bude pozorovatelný v okolí Luxoru u Nilu. Oh. Tam bude slunce skoro v nadhlavníku, zatmění potrvá přes 6 minut, ale taky tam bude asi 50 stupňů ve stínu. Teda pokud zrovna to sluníčko nebude schované. Takže to bude takové dost vražedné tam.
0: Tak trošku se ochladí, ne, když se to...
1: No, ale trošku, ale jenom na chvilku.
0: A trošku jenom na chvilku. Eliško, jenom pojďme říct, protože jdeme do polmolu, do finále s naším dnešním vysíláním tady odsud z hvězdárny ve Slaném, tak pojďme si říct, kde vlastně najdeme informace o tom, jak jste otevření, co se tady děje za akce a tak dál.
2: Tak hlavní informace najdete na našich stránkách www.hvězdarna-slaný.cz a určitě aktuality vždycky na Instagramu a Facebooku Hvězdárna Slaný. Takže tam se snažíme.
0: Jedete ve velkém sociální sítě?
2: Snažíme se.
0: Vím, teď už tam jsou fotky tady z našeho vysílání. Takže sociální sítě a tak dále. Jak jsme říkali, i děti jsou tady vítány, že jo?
2: Určitě.
0: Do astronomického kroužku a nebo do klubu, takže...
2: Přesně tak. Vítáme i školy, školky na návštěvy přes den s pozorováním slunce.
0: Mimochodem, vlastně vy jste říkala teda, zájmem úplně jako nezájmem netrpíte, to je dobře, ale ono přece jenom tady jako v konkurenci pražské hvězdárny, která zase není zase tak jako daleko?
2: Samozřejmě, hodně lidí, ale většinou i ty školy, školky se rádi zajedou do pražského planetária, i na Štefánikovu hvězdárnu a pak i k nám. Protože my můžeme zase nabízet tím, že máme větší prostor třeba na to i individuální prohlídky na přání a různé doplňky k programům i různé dílničky a podobně.
0: To je pravda, v Praze už je to potom pásová výroba. Dobrá, tak moc krát děkujeme za to, že jsme tady dneska s váma mohli být. Bylo to moc hezký. Eliška Třešňáková, hvězdárna Slaný, děkuji moc krát.
2: Děkuju.
0: My jenom připomeneme, doplňujeme, že samozřejmě si můžete udělat krásné léto a podívat se do astronomického Bergdekru, který se jmenuje
1: Sedmi krásky na nebi, podobně jako tento pořad. A my se ozveme 12. července
0: ano.
1: z Brna,
0: ano.
1: protože to bude poslední den červencové části festivalu Planet, tedy takového toho festivalu těch obřích nafukovacích těles.
0: Tak se na vás těšíme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy. Velká část plánované radlické radiály v Praze by měla vést pod zemí a počasí zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GC Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Upřesní mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.

0: připraví, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
1: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
0: Stavba radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun. Zatím není jasné, kdy práce začnou. Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti. A co konkrétně odborná porota ocenila, upřesnil nezávislý starosta Jan Kučera.
2: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty. Do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví. Sport.
0: Český kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Praze Troji druhé zlato. Po výhře v pátečním slalomu dnes uspěl také v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale Krejčí snažil nepřemýšlet.
3: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou. Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 8 stupni na západě republiky a v údolích až kolem 6. Zítra přes den slunečno a teplo. Má být jasno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu oblačnosti bude přibývat, zatím ale bez deště. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a povane jen slabý, proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor v obci Nové Sedlo na Sokolovsku v Karlovarské ulici se srazil na přejezdu vlak s osobním vozidlem a pokračuje tam vyšetřování nehody. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
4: Hvězdné návraty.
5: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
6: Mami, můžu?
5: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
7: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám dekrejta.
8: Co
7: jdeš do školy?
8: No. Jsem šel ze školy.
7: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo. Kolověžka, to poznáme.
8: Ano.
7: Motorka?
8: Pionýr. Vojna, ano.
7: Bože, odezdáváš samopal?
8: Ne, vojna není kojná.
7: Jo, takhle.
8: Ano, takhle.
7: A? Gorilý samec?
8: Ano, ano. Ano. Ano.
7: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
8: Já jsem se ženil 4krát.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče, chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni se opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
3: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva Co teď právě k tobě promlouváme? Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
2: To je pro mě?
3: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
3: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
3: Co se stalo, Vašku?
2: Co by se stalo, mamala?
3: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček?
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
3: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
3: Co jsi mě sám poradil?
2: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
3: Na co?
2: Že to prostě není možný, aby...
3: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
2: tvoje,
3: jo? Možná, že jo, už v ostatních to možný je. A u mě to možný není, jo?
2: Já ti věřím.
3: Ty. Ono to není možný.
2: Ne, ne.
3: Ono to není možný. Co?
2: Martičko. Martičko. Tohle jsou... Moje nejkrásnější narozeniny.
3: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
4: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí. Protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru, tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
5: Umí zpívat z lístku?
3: Jak z lístku?
5: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem tě připravila pět malý překvapení. Tady máš text.
3: Já to nevím.
5: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
3: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
5: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
3: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
5: Pojďme.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak zaprvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se říkal, se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, o pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára, to jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den, to muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený celou dobu, že napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam zádu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej sem dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Teď začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech žvaní, moje zlato, hrej si. Tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch pác, letí do kouta. Podlili se krví oči po valené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Jsem dítě.
3: Tak co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, nerozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hne, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zaslouží, abyste naplácat. Hej, taková veliká, seberte se i s těma vašima nestýrařejma požadavkama. Bytě.
5: Tak to ne. Já přeci mě jsem zavolal a teď abych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co sliboval, jo? Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju a jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, mezi
5: štěla počkat, nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
4: Dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby nebo co?
5: No ne, to opona se zatáhovat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Jméno.
5: Polednice.
3: Příště i křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
3: Pozor.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát. Ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že On by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, a tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vypreskla?
7: Počkejte, jak to vypreskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Mm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
8: Celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, co umím, to...
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo? No. No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no. Ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. No teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Jde nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl odžralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zabrat službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa! Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče, to bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím. Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No, tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMSku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
4: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
5: Teda, pánové, vidíte, co?
2: Co vidíme?
5: No tak, ne, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
5: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali? Teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych, co byste dělal teďko? Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je
3: jak
2: fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám?
6: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní si byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halbí.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
5: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
7: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil se na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni v obsluhování normálně mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, tak jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohlensto. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
8: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
8: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
8: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
8: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal do toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
8: Ven co, nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
8: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
8: Venco!
9: Kašli se na něho, je to Grázl.
8: Je to Grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem se jí.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zachraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat, pojď!
2: Boj.
3: Ale neboj!
2: Podívej se, co je vody, já neumím plavat!
3: SOS!
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad! Hop! Je
3: tak! Hop! Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
4: No, poruč.
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, je, to je ze Sobotky, tahle ta holka. A už to šlo.
6: Fíku? Co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr?
6: Zeptal se pan školník.
7: Prosím, to je pes, ale umí mluvit. Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tak když jsem přišel do studia, pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer, Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský, to je...
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zás vyved. Zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer. Někdy stačí jen pár minut a člověk se ponoří do něčeho, co ho opravdu baví. Přestane vnímat čas a najednou zjistí, že uběhlo celé odpoledne, celý večer, celá noc. Každý máme něco takového, něco, co nás chytlo a drží dodnes. Může to být práce, která vás naplňuje, sport, hudba, zahrádka, cestování, sbírání něčeho, co vás drží celý život, vaření, četba, nebo něco úplně jiného. Prostě činnost, ke které se rádi vracíte a která vám dělá radost. Právě o tom si budeme dnes povídat v noční lince. Co vás v životě opravdu pohltilo? Čemu věnujete svůj volný čas? A jak se na to dívají lidé kolem vás? Pokud máte chuť, zavolejte nám nebo napište. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jarka Barboříková s vámi bude do 1 hodiny.

0: tematická písnička. Co vás se v životě baví natolik, že u toho ztrácíte pojem o čase? Zavolejte a podělte se o to s námi v noční lince Českého rozhlasu. Pan Milan je s námi.
1: Volá Dobrý večer.
0: Hostiné. Zdravíme vás, krásnou noc. Povídejte.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky, zdravím i vás. No a já bych podotknul, že mě baví všechno, co se týče řízení auta, řízení lodě, řízení vojenské techniky, to jsem taky na vojně vyzkoušel. Prostě a teď prostě mě baví si udělat dobrý kafe a sednout si k němu. Už jsme zestárli, že jo?
0: Mhm. Kdy jste poprvé sedl za volant? Rozumím tomu, že řidičský průkaz jste samozřejmě dostal v 18 letech, ale jako malý kluk jste řídil už co?
1: Ve 12 letech Škoda 100.
0: Škoda stovka. Jak dlouho jste ji měli? To bylo, předpokládám, tatínka.
1: Hodně dlouho, asi 12 let.
0: Řídil jste někdy něco opravdu neobvyklého? Vy jste tam zmínil loď, potom nějakou vojenskou techniku. Co to bylo?
1: Byl tank.
0: Takže to bylo, předpokládám, když jste byl na vojně?
1: Ano, byl.
0: A jaké auto je vaše srdcovka?
1: Felicie, ta byla nejlepší. To se dalo couvat všude, pěkně to... Byl pěkný rozhled, mělo to vzadu kufr, tam se toho vešlo. Felicie kombi.
0: Tak to jste dneska měl jít se mnou na jednu akci na sraz veteránů. To by se vám líbilo. Jste řidič

0: pohodář, anebo vás za volantem dokáže něco pořádně rozčílit?
1: Spíš řidič pohodář, ale já už teď neřídím. Když jsem řídil, tak řidič pohodář.
0: Ano, i když možná v dnešní době, když člověk vyjede na silnici, tak to chce pevné nervy, aby se někde udržel. Protože ten provoz je dneska velmi náročný, asi pro každého řidiče. Že?
1: No, jo. No. Já bych řekl, že ne, že když člověk má ty nervy normální nebo v pořádku, tak nepotřebujete se nějak, když není člověk steklej, tak jako vždycky všechno vyřeší v tichosti a po.
0: Milene, a to, co vám řízení dává? Svobodu, klid nebo něco jiného? Proč je to pro vás taková srdcovka?
1: Klid, uklidnění. Člověk je sám svým pánem v tom autě, že jo? Prostě se
0: svobodný.
1: Člověk uklidní a jede se uklidnit někam.
0: A kdybyste si mohl vybrat jakékoliv vozidlo na světě, co byste si chtěl vyzkoušet řídit?
1: No, teď budu jako fantasta. No. Chtěl bych zkusit raketoplán.
0: Tak to vám ještě chybí do vaší sbírky, ano. Jezdil jste po vodě, po souši, tak ještě možná vyletět nahoru, no to by bylo. Milane, tak děkujeme, že jste si s námi povídal, že jste nám otevřel dnešní noční linku Českého rozhlasu. Mluvíme o tom, co nás v životě nejvíc pohltilo, tak víme, že u vás to bylo řízení všeho, co má kolečka, nebo
1: řízení všeho,
0: co
1: tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Lze řídit. Mějte se dobře. Každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co je to ve vašem případě. Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Co vás dokáže pohltit?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máte koníček nebo zálibu, bez které si už svůj život neumíte představit? Ozvěte se nám, pojďte se s námi povídat v noční lince Českého rozhlasu. Jako to teď udělal David z Písku. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, slyšíme se?
1: No.
0: Halo? Halo, halo? Davide, tak to byl krátký pozdrav, ale vidím, že jste z telefonní linky vypadl. Tak mrzí mě to, musím tady zvednout telefonní linku číslo 2. Je to telefonát koho? Krásnou noc?
2: Krásnou noc, tady Vlasta, je mi teda 85, takže jsem v pečovatelském domě.
0: Zdravíme vás, povídejte.
2: Ale když jsem byla mladá, tak jsem prostě šila. Všechno možný. Už asi od 14 let jsem šila na sebe. Dokonce do tanečních jsem šla v jedných šatech, který jsem si ušila sama. No a potom, když teda jsme měli syna, že jo, když jsem se vdala, tak jsem mu pletla a šila na sebe všechno. A dokonce vždycky ženský, co ho viděli, a třeba to bylo ze starého světla něco a tak dál, tak prej, že to mám z tuzek.
0: Vlastně a šila jste tady pro sebe, pro rodinu, nebo i klasické zakázky?
2: Ne, to ne, já jsem uměla, to já bych si ani, já jsem nedala vyučila, ale no, já jsem měla samouk, že jo. Jenom jednou jsem byla na tom kurzu šití, kde jsem se vlastně naučila ten základ, jak se to stehuje, už je obrátí a tak dále.
0: Mm-hmm. Co jste ušila, co jste si schovala na památku? Třeba jste to ušila už před mnoha a mnoha lety. Je něco takového,
2: ne,
0: nějaký pokládek?
2: Ne, neschovala, bohužel.
0: A měla jste nějaký vlastní podpis, že jste vždycky něco vyšila a vzadu jste udělala
2: ne,
0: nějakou značku svoji?
2: Jako, já jsem sice měla šicí stroj, který uměl vyšívat, ale já jsem jako nic takhle nevyšívala. Já jsem to prostě si sam. Tenkrát byly ještě ty bordy a žena móda, tak já jsem si ten střih podle těch číslovaných čas obkreslila. No, pak jsem to tou křídou krejčovskou nakreslila, no, stehovala jo a ušel na stroj.
0: Mm-hmm. No a váš šicí stroj, váš poklad, tak kde je mu tedy konec?
2: No, jako jeden šicí stroj, co byl ještě takový starý, tak ten zůstal jako doma, jako u našich. Já jsem odešla v 18 letech z domova. Pak to je fakt, že jsem dlouho jako nešila, protože jsem bydlela různě po podnájmech a to. No ale pak, když jsem se vdala, že jo, tak jsem si právě na toho našeho syna začala šít. No, tak to jsem si koupila šicí stroj. No a ten jsem měla dlouho a dala jsem ho vnučce, protože jsem si pak koupila šicí stroj, který umí sám si navíknout jehlu a takové věci. No, ale co si myslíte? Já teď už já mám drahý šicí stroj a už si nedokážu nic ušít.
0: Měla jste vždycky vlastičko radost z toho výsledku anebo z toho procesu, že jste prostě u toho relaxovala, mohla jste si u toho třeba s někým povídat?
2: No tak největší radost jsem vždycky měla, když se mi podařilo na to vaši malý dítě. Jo, já jsem byla schopná ušít celou zimní kombinézu, jo. A takový různý, no prostě kalhoty z třeba, na teď na ty jedny, no jo, něco jsem, že jsem dělala aplikace, jsem mu na ten lacl našla aplikaci třeba lokomotivy a takovýhle věci.
0: No vlastičko, vy jste dobrá. Já jsem se ptala proto, protože vždycky moje babička na otázku, co šiješ, babi řekla, to je jedno. Prostě potřebuju šít.
2: No ne, já jako, takže... jak bych to řekla, já jsem pak ušila jenom málo, jo. I když je fakt, že jsem si ten stroj koupila, tak nějak jsem špatně viděla. Pak jsem šla teda na operaci šedýho zákalu. No mezi tím se mi stal úraz. Já skončila těch ubytovnách nebo ústavech. Takže to jsem byla 3 měsíce v jedný, kde jsem jenom ležela 3 měsíce v posteli. Uh-huh. A pak si zařídili jinou léčebnu, kde mě naučili chodit. Kdyby mě se nechali v tamtý léčebně, tak já bych do smrti jenom ležela na posteli.
0: No, tak vlastně, no, já vám teda... Ano?
2: Právě díky tomu jsme byli pak nucený honem rychleji do toho pečovatelského domu, jo.
0: Tak my vám přejeme, aby se vám v tom pečovatelském domě dařilo dobře, ať máte kolem sebe hodné lidi, a moc děkujeme, že jste se podělila o svoje vzpomínky a celý svůj šicí příběh. Bylo vidět, kolik radosti vám to v životě přineslo. Mějte se moc dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou,
2: ano,
0: paní Vlastičko. To byla paní Vlasta. Kdo bude další? Pojďte nám zavolat a říct o tom, co vás v životě nejvíc pohltilo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Snad každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co nás pohltí tak, že často ztrácíme pojem o čase. Je ve vašem životě něco, co vás drží už řadu let? Pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Boženka v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás, vítejte ve vysílání.
1: Já vás taky všechny zdravím a já prostě moje láska byla četba. Já jsem strašně ráda četla. Naučil mě děda číst, ještě než jsem šla do školy. A tak já jsem začala chodit do školy 1942 a to těch knížek bylo málo, ale měla jsem ty dívčí románky, takový ty Kubíček, Kluk ze samoty, Hanička, její družky a to prostě ty Tygřík, Helenka, to, a já jsem to četla kolem dokola, strašně jsem ráda četla a bylo neštěstí, když mě naši, to ještě se topilo ve sporáku, my jsme bydleli na vesnici a mámka dala na mlíko konvici s meltou a ještě prostě hrnek nebo hrnec se šrotem a já jsem to měla hlídat. Jenže já jsem se tak zabrala do četby, že mě uteklo mlíko, kafe, šrot se připálil, že jo, tak to jsem měla slánku připravenou, hned jsem to prostě vysypala na kamna, no ale stejně jsem dostala vyhubováno, protože to bylo zakouřený. No a později jsem se naučila plíst, jinak jsem teda byla levá na ruční práce, ale já jsem neměla žádnou babičku, tak mě to neměl kdo učit, mamka ta nepletla a já jsem začala háčkovat a začala jsem plíst a pak, když jsem se vdala, tak máme tři děti, tak jsem čepice pletla, háčkovala, svetříky a potom ještě se dělali na takové rámečky, většinou to dělali chlapci na vojně, že se tam natloukly řebíky po centimetru a to se natahoval chemlon a dělali se takový dečky, i plýma z toho šly a bylo to jako moc pěkný. A teď na starý kolena táhnu 90, tak jsem pletla ponožky. No já jsem snad upletla 100 ponožek, jenomže teď mě začaly jako padat jehlice, že jo, tak jsem se dala ještě do vyšívání. No tak pokud můžu, ale ty knížky mě nepřestaly teda.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli stále čtete. A co, romány, historii nebo něco jiného?
1: No tak já, když mě bylo nejhůř, když mě zemřel manžel, tak jsem sáhla po Javořicky. Jinak jsem četla i cestopisy a ne detektivky, ty jako jsem nemusela. Ale teď koncem našla knížku, prostě takhle, u nás na vesnici rušili knihovnu a knížky odvezli do sklepa, do školy. A je to, jsem nemohla přenést, protože já jsem ty knížky nosila domů. A to byly staré knížky, teď koncem našla knížku, která byla psaná roku 1880 a bylo to prostě, je to od zrušení roboty, ale ještě i předtím. Je to taková rodinná kronika jedné rodiny, která jako bydlela na Mladoboleslavsku a je tam popsaná i válka která byla v roce 1866, bitva tady u Hradce Králový a Sadový, ale no, je to zajímavé a nemůžu se do toho odtrhnout. Ale mám ještě knížku, jsem zase objevila, Sebraný spisy od Boženy Němcové, a tam jsou pohádky, ale úplně jinak, než jsem jako prostě vždycky slyšela nebo četla. Takže to prostě, já to nemůžu jako přenést, že bych ne to nečetla.
0: Boženko, tak to je nádherné, že máte doma ten poklad z roku 1880. To je kniha, která v sobě nese kus historie a má dnes obrovskou hodnotu, nejenom tu sběratelskou, ale hlavně tu lidskou. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila, úplně mě láká říct, otevřete tu knihu a chvilku z ní citujte, ale na to nemáme prostor, nemáme čas. I když víte, co možná by to byla dobrá záminka k tomu dát někdy téma, citujte, čtěte nám na chviličku ze své oblíbené knihy nějaký úryvek, i když samozřejmě bylo by to trošku vytržené z kontextu, ale třeba to nějak vymyslíme, udělat se tady nějaký čtenářský kroužek. Mějte se dobře, zavolejte zase někdy, budeme se těšit, paní Boženko.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju hezkou noc.
0: Naslyšenou. Někoho baví sport, jiného hudba nebo práce na zahradě. Co nejvíc baví vás, co vás dokáže pohltit? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co je tou věcí, která vás v životě opravdu naplňuje? Zavolejte a řekněte nám svůj příběh. Pan Milan z Mladé Boleslavy je s námi. Krásnou noc. Zdraví vás noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Milan. Zdravím vás i všechny posluchače Českého rozhlasu. Moc mě potěšil váš první přispěvatel, a sice řidič, který se zajímá o armádní techniku, takže mě to inspirovalo, abych vám taky přispěl svým příspěvkem a zkušeností jako armádní řidič. Já jsem tedy začal jako ve vojenské základní službě v Pardubicích, tam jsem se učil s nějakým úvazem 469, pak jsem tedy pokračoval na těch autech, co byly v 95. roce aktuální, a sice favorit, jako řidič velitele brigády a náčelníka štábu. Potom jsem pokračoval jako déle sloužící, takže jsem se dostal až na Tatru 815. Měl jsem celkem tři vozy, a sice čtyřkolu 815 Tatru, cisternu na vodu, cistu šestikolku a tahače 815 osmikolku s navijákem. Jinak dneska už se tomu řízení taky moc nevěnu, samozřejmě jako šofér nebo jako řidič uvažuji ještě, že bych si dodělal ten autobus, ale mám i zkušenost teda s létáním s vrtulníkem, sice jako výsadkář a jako řidič instruktorů výsadkové přípravy. Bylo taky fajn, rád na to vzpomínám. V dnešní době mám rád přírodu, rád se procházím. Vyzkoušel jsem všechno možný, i jako výběrčí žetonu na italském autodromu. A co se týče přírody nebo sportu, rád se podívám na možnosti kempování. Všiml jsem si, jak se všichni připravují na tu letní dovolenou. A je to příjemné se podívat, co je v dnešní době možné všechno si dokoupit, jak se připravit na kempování, anebo vůbec vymyslet, jak si udělat krásnou dovolenou. A nemusí to být jenom někam do ciziny, na pláž, k moři, může to být i v naší krásné České republice.
0: Ano, to kempování může být v dnešní době velmi pohodlné a komfortní. Ale já bych se, jestli dovolíte, vrátila k řízení těch armádních vozidel. Byla nějaká situace, která byla někde hodně náročná? Já totiž přemýšlím, jestli je to, nebo určitě to není o zábavě, že? Tam je to o dřině, o zodpovědnosti, možná o strachu.
1: Přesně. Co vás tak teda máte pravdu.
0: Na tom baví? Je to právě ten adrenalin?
1: Já si na to vzpomínám, mě to bavilo od malička. Jak říkám, ten váš první přispěvatel mě navedl na tu moji krásnou vzpomínku, když já už ve 12 letech se učil jezdit se strýcovou Volhou, tou starou z 62. roku, ještě to byl nějaký gaz, já nevím, 21, potom tátovou gazíkem 69. A to mě všechno inspirovalo k tomu, že se budu věnovat jako armádní řidič tomu, a je to o tom adrenalinu, snad ani jsem si to tenkrát tak neuvědomoval. Mě to prostě bavilo, to ježdění, a v té armádě to bylo potom zodpovědnější v tom smyslu, že byla dlouhá služební cesta, že jsme jeli z těch Pardubic až někam ještě 90 kilometrů za Ostravu, a tam jsme jaksi měli nějaký úkol, já jsem tam vezl toho zástupce velitele brigády, a na zpáteční cestě už já jsem ráno brzo stával a cítil jsem únavu, tak i když bych to neměl, ale po těch letech už je to promlčený. On to tenkrát za mě vzal, já jsem si skopl sedačku, asi zdřímnul, a on si taky rád zařídil toho služebního favorita. No tak to je jenom taková připomínka. No s těma Tatrovkama to bylo složitější, když jsem jezdil ze Žadce až do Klatov na technickou, a měl jsem teda kolegyni, která mi dělala jakoby, já byl řidič, ona byla jako velitel vozu, takže třeba bylo nebezpečná situace v Plzni při tom rušném provozu s tou Tatrovkou projet, a já musel sledovat všechny zrcátka, dlouhý vůz. No říkám, autoškolu jsem si udělal v Mariánských Lázních, bylo to fajn. Já jsem začal teda, něco jsem odezděl na Liasce Iveku a potom jsem se už věnoval těm vojenským vozům, což byla ta Tatrovka tehde. Tak rád na to vzpomínám, no co se týče těch vrtulníků, pokud by to někoho zajímalo, tak jsem si odskákal 21 se skoku, 19 z Mi-17 vrtulníků a z AN-26, což je Antonov, 2 se skoky v Českých Budějovicích, jinak jsem převážně v Bechyni sloužil. Pak jsme se stěhovali teda do Benešova, z Benešova do Žatce.
0: Já tady se přiznám, že úplně nerozumím té technice, o které jste mluvil, ale umím se představit, že vaši kolegy, kteří si prošli třeba tím samým výcvikem a teď třeba mají stejné zkušenosti, tak že jste velmi potěšil, protože jste je přenesl zpátky do těch časů, kdy třeba jezdili jako vy s tou Tatrou nebo jinými vozidly a kdo ví, možná jste byli s některými z nich parťáci. Já vám moc děkuju, že jste nám zavolal, podělil se o své zážitky z řízení vojenské techniky, přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, ať je to cokoliv.
1: Tak snad jsem taky někoho inspiroval, ať je to šoferství, nebo já teďka uvažuji ještě o tom autobusu, ale to už jsem tenkrát v těch Mariánských Lázních udělal na ten autobus ten plný počet, tenkrát to bylo 65 bodů, dneska se to taky všechno už jak si změnilo ta doba, ono už je to taky přece jenom možná 20 let od té doby, co jsem skončil v armádě, takže rád na to vzpomínám, někdy se mi ty vzpomínky vynořují a pěkná inspirace byla od vašeho prvního přispěvatele do vašeho pořadu večerního Českého rozhlasu. Děkuji vám.
0: My také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte něco, co vás baví natolik, že si na to vždycky najdete čas? Dnes si o tom můžete popovídat i se mnou v noční lince Českého rozhlasu. Krásnou noc.

0: čemu věnujete nejvíc svého volného času a proč právě tomu? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat i 12 minut před půlnocí. Paní Marie je u nás. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc, ale já jsem, jak jsem se vdala, tak jsem dostala šitý stroj od rodičů jako svatební dar. A jak se mi narodili děti, tak jsem jim šila. A pak z srdce jsem ušila kombinazu, které chodila dlouho, pořád se mi to musela prodlužovat. Jak byla v 9. třídě, tak si vzala a ušila si sama sukničku a vestičku a od té doby šila ona. I dokonce si i na promoční šaty ušila sama.
0: Mm-hmm. No, takže to převzala ode mě. Zaujala tím, že jste řekla, že jste ji ušila kombinézu a ona si potom
1: ona to věděla,
0: prodlužovala.
1: Šil, protože ona byla tak štíhlunka, tak hubeňoučka, že jsem věci na ní nedostala, tehdy se nedostali koupit. Takže jsem na ní šila. Mm-hmm. A takže ona to viděla, že zkoušela mi věci a to chodila v tom, tak pak se sama rozhodla, že to a ušila si někam. První věc bylo, jak šla v 9. třídě na podobě svědčení, tak si ušila sukínku a vestičku. A pak šila pořád na sebe a nakonec i na promoci si ušila šata sama. Mm-hmm. Takže to převzala dcerka po mně.
0: To je hezké. Takže teď je dcera vždycky, když sedne ke stroji, tak se vzpomíná na vaše rady, jak to dělat a, nebo jak to nedělat. Ono tehdy možná ani nešlo tolik o zábavu a o ten koníček jako samotný, ale bylo to nutnost, jak jste říkala. Některé velikosti nebyly ani k dostání nebo některé zboží, takže v tomto případě se ale dalo spojit to příjemné s užitečným, že vás to třeba i bavilo, že vám u toho hezky ubíhal čas a dělalo vám to radost.
1: No a teď mám zálibu v knihách, jako tak, jak zamluvila paní před mnou. Takže čte, já taky čtu hodně, ale teďkom z knihovny mi nosí dcerka věci.
0: To je perfektní. A čtete spíš večer nebo přes den?
1: Přes den, večer. Večer se ukládám ke spánku.
0: Jaká kniha vás naposledy zaujala? Že byste třeba doporučila ostatním?
1: Já čtu ty románky pro ženy, takže to jsou různé věci, ta knihovně.
0: A je nějaká kniha, paní Marie, kterou jste četla několikrát?
1: Ano, byla to knížka od Boženy Němcové Babička. Tuto knížku máme jako dědictví rodina, protože to je na křírovém papíru. A tak to máme jako vzácnost. Tak to tu babičku ráda čtu, jednak je to krásně i ty obrázky jsou tam nádherné, ručně kreslené a tak je to taková vzácnost, ta knížka naše.
0: No to věřím, a kde se to u vás vzalo, babička na křídovém papíru?
1: To už měla moje tchyně a tchyně to dostala od svojej maminky. Takže ta kniha už má několik desítek let.
0: No.
1: Opravdu to říkám, to jinak to opravdu dětem jsme ani nedávali do ruky, jak to museli číst se z naší přítomnosti, aby se to neponičilo.
0: No to věřím. To nedávat z ruky, anebo je číst to jenom s dětmi pod žádnou kontrolou.
1: Taky schované pro svoje vnuky, no.
0: Mm-hmm. Tak ono to vzniklo kolem roku 1850, jestli si to dobře pamatuju, takže to si myslím, že nebo babička takto byla vydaná a to určitě muselo vzniknout nějak asi v tomto období.
1: Takže ano, to tak vzniklo určitě.
0: Nebo máte tam datum z druhé strany? Pamatujete si?
1: Ne, je to teďko, už nemám u sebe, už to má dcerka u sebe schované. A takže je tam určitě, to se podívám na to, to ale říkám, moje maminka, teda tchyně se dožila 90 a ona jako dítě to dostala, tu knížku, jako tak.
0: No, vy jste říkala, že se to počítá na desítky let, já bych to možná počítala už i na stovky. Paní Marie, to teda je nádhera. To, k tomu bych si chtěla, víte co, čichnout a přičichnout, jestli bych cítila to vůni těch starých knih.
1: Jo. No. Ale říkám, to je taková krása, to obracíte ty lístky, tak to žijete s tím, protože to opravdu něco narazné. Pak ještě máme knížku, dvě knížky, Pane zvednicí, to je taky na křídovém papíru.
0: Děkuju, paní, teď se mě říct paní babičko, jak to mám v hlavě. Děkujeme vám, paní Marie, že jste nám zavolala, že jste si s náma povídala o tom, jak ráda trávíte svůj volný čas. Tak vám přejeme, aby vás dále knihy bavily a pokud zrovna nebudete číst, tak doufám, že budete trávit čas spolu s námi, s Českým rozhlasem.
1: Určitě.
0: Zdravíme ze Zlína do
1: Orlova. Děkuji, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Děkujeme všem, kteří už jste se nám ozvali a sdíleli svoje příběhy. Je krásné slyšet, co všechno vás v životě provází, ať už je to čtení, vzpomínky na školu, šití, řízení nebo jiné obyčejné věci, které mají ale velký význam. I v této části pořadu budeme pokračovat v tom, co vás v životě nejvíc pohltilo, co vám dělá radost, k čemu se rádi vracíte a co byste si neuměli představit, že byste už nikdy nedělali. Jsem ráda, že jste s námi a budu se těšit na další vaše telefonáty i zprávy. Noční linka s Jarkou Barboříkovou pokračuje. 731 800 900, to je telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Čemu se rádi věnujete, když máte koneční chvíli jenom sami pro sebe? Podělte se o svůj příběh, jako právě teď pan Mirek.
1: Mirku,
0: vy jste říkal, že dřív jste volal z Rašova a teď odkud, jestli jsem
1: ano, dříve Mirek z Rašov býval pojem na noční lince a na rádiu Pardubice.
0: Vy jste ale říkal než před 10 lety. No. Proč jste měl takovou
1: pauzu? To, co
0: pauzu?
1: Mě pohltilo v mládí, to byl tramping.
0: Mirku, můžu se zeptat, vy jste
1: teda jak si říká, řemeslo až do smrti.
0: Vy mě neslyšíte.
1: Ale tak člověk stárne a taky se třeba věnuje postupem něčemu jinému. V ní jsem zase těšil, takže zvířátka a tak podobně. To už trampingu moc nesvědčí. A co mě pohltilo posledních 10 let, ale odjakživa mě zajímala historie, protože jsem těšil historická vesnice, máme tady pozůstatky nějaké středověké stavby. A posledních 10 let mě pohltily rodokmeny. Takový rodokmen, to je detektivka. To se do ní ponoříte a zkoumáte a zkoumáte a zcela vás to vtáhne do děje a nemůžete přestat, protože každý večer se ponoříte do matrik a bádáte, až tomu zcela podlehnete a ono, asi je to taky únik od dnešní reality. Když člověk vidí, co se všechno děje, takže se hrabat z té historii je takový jako pohlazení po duši, takový milejší. A teď si to představuju, jak ty lidi žili v tom 17. a 18. století a jak to prostě na ty vesnici chodilo. A takový ty romantický představy, i když tenkrát o romantice ani náhodou, že to tak do romantiky ten život měl strašně daleko. No a jak říkám, je to i tak trošku únik od dnešní reality. Ta doba je trošku taková hektická.
0: No, Mirku, tak já vám do toho
1: se přiznám, že mě to trošku nahrazuje nízký důchod. Ano, slyším vás.
0: Mirku, jak daleko se vám podařilo v rodokmenu dostat, když jste pátral po svých předcích? Kam až tak se vám podařilo předcích, dostat?
1: Po mých předcích konkrétně se mi moc daleko nepodařilo. 1779 a tam nejspíš došlo k tomu, že náš rod byl, se přejmenoval, jo, protože Josef II. Ustálil příjmení a tak dále, a takže jsme se nejspíš náš rod jmenoval nějak. Ale jak říkám, já se tomu věnuju celkem jako nejenom u svého rodokmenu, ale jako na takové větší bázi, takže mám za sebou tak 150 rodokmenů za těch 10 let zhruba. A takže nejdál se mi podařilo dostat 1748 Bína, Jankovice, Kozašice. Ale taky díky tomu, že byl

0: rychtářem v TFC, protože tenkrát v té době 16:48, snad jsem to řekl dobře, taky v té době asi nezapisovali úplně každýho a taky bylo štěstí, že to patřilo pod matriky římskou katolickou církev Přelouč, která má matriky od roku 1638, takže...
1: Vy jste říkal 1600, anebo 1700?
0: 1648.
1: 48.
0: No, ale to není jako můj rodokmen, protože já se tomu
1: rozumím,
0: věnuju.
1: Ano, to jsme pochopili. Ale to je úžasné, to jste pro některou rodinu udělal obrovský kus práce a dal jim obrovský poklad.
0: Ale nejhorší je, že tak samozřejmě ty data podlíhají GDPR a podobnému, a že ty dnešní potomci by samozřejmě chtěli vědět, kde byli jejich předci a odkud a tak dále, ale ty data vstupní, to je prostě, že jo, jak to bylo. Dokud bylo koho se ptá, tak jsme se neptali, a když se chceme zeptat, tak není koho. No, takže ty, kdo pro 100 let na narození a tak podobně, takže pak je těžký se dostat k těm vstupním datům, ale jakmile se dostaneme ke vstupním datům, jak říkám, tak takzvaně se chytnout, tak pak už je to detektivka, pak už vás to vtáhne a denně v těch 4-5 hodin prostě. No dneska už jsem přestal, o půlnoci jsem přestal a teď jsem si vás pustil, tak jsem Mirku, na to konto zavolal, no, protože mě to skutečně pohltilo.
1: Jak reagují lidé, když potom dostanou ten hotový rodokmen?
0: No tak jak kdo? Někdo si to udělá, jako aby to měl, ale mě vždycky potěší zpětná vazba. Zpětná vazba, když to skutečně lidi přečtou údaj pod každou matrikou a začnou se ptát, mají doplňující otázky, doplňující a tak dále. Někdo to prostě veme, ano, mám, tady máš a odchod, jo. A to je takový, jako bych řekl, takový, jak šosácký, nebo jak teď mě schází na to výraz.
1: Já věřím,
0: prostě,
1: ale
0: pokrytecký.
1: Že to je minimum.
0: Ale někdo má skutečný zájem a když vidíte, že to skutečně přečet, tak to mě baví, jo. A když má ještě doplňující otázky, tak to je ta zpětná vazba, která mě naplňuje.
1: Mirku, a stává se vám někde, že objevíte nějaké překvapení v rodině, nějakého levobočka?
0: A tak no, levobočka neuvidíte, že jo. Jakmile zjistíte, že vdova roka půl po smrti manžela se jí narodil syn a teď bych měl pokračovat v tom rodu, tak v tom rodu už nepokračujete, protože to asi s tím nemělo co dělat, že jo. A levobočka, no, tak já jsem už to uváděl, jsem loni měl trošku relaci, se mě paní Slezáková pozvala do určitého pořadu na Pardubicích a tak jsem tam uváděl Limax v příjmení, že si taky mysleli, že byli potomci rodu nebo nějakého francouzského vojáka a došel jsem, já nevím, po roce 1700 Kostelec u Pěti, je někde u Prahy, to je, já už, si to, už se mi to dneska plete, Kostelec u Pěti, čeho? Křížů? Tak nějak. Jo, prostě už tady byli ty potomci rodů Limax začátkem 18. století, no. Asi tak, no. No někdy je to třeba pro tu rodinu zklamání, že jo, že si mysleli buchví co a dělal jsem třeba i rod Kajínek a podobně. A nebo a těch je v republice, já nevím, 500, teď dělám rod Šolta, tady je to rozšířené příjmení u nás a ono jich je v republice taky asi kolem 300. Jenom.
1: Aha, no.
0: Takže jsou takový určitý regionální příjmení a tak, ale tam je to prostě detektivka a tak. Různě dělám historie vesnic tady okolo a tak podobně, no.
1: Mirku, já vám děkuju za zavolání a za to, že jste se s námi podělilo tuto zajímavou práci i příběhy kolem rodokmenů. Přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, protože to přináší radost a opravdu kouzelné památky a vzpomínky pro ostatní. To je hezké, to se vlastně vám potom ta radost násobí, když to má tu zpětnou odezvu, kterou jste očekával, pokud je tady ta kladná. Mějte se co nejlépe a zavolejte zase, ano?
0: Ano, mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To byl příběh, to bych si také přála znát rodokmen svých kořenů, no, tak možná to nainspirovalo mě i vás. Jaká činnost dokáže úplně pohltit vás? Na to se zeptám i za chvíli.

0: Je něco, o čem by vaše blízcí řekli, že je to vaše velká vášeň? Čím nejraději trávíte svůj volný čas a jak jste se k tomu dostali? Pan Pavel z Českých Budějovic je s námi. Noční linka Českého rozhlasu, je to pro všechny posluchače. I pro vás, Pavle, jsme rádi, že posloucháte i že voláte. Máte prostor.
1: Já vám přeji už téměř příjemné ráno. Jako teď už se tím nezabývám, páč už jsem trošku ve věku, ale miloval jsem automobilové závody. Aha. A s kamarádem Petrem jsme si pořídili Škodovku 130 RS. Byla v takovém podivném stavu, my jsme ji dali dohromady, vyladili a jezdili jsme rally. A byli jsme do toho nadšení obrovským způsobem. Veškeré, jako ono tenkrát jako to financovat bylo dost velký problém, protože to z rodiny rozpočtu to nešlo, takže jsme schánili peníze, kde to šlo. A dostali jsme se tak daleko, že jsme byli na České republice, tenkrát se jezdili velké závody, to byl federální závod, a pak se jezdila Česká republika, my jsme tomu říkali malý závod. No a v tomto malém závodě jsme byli dvakrát první a jednou druzí. A to už se objevili i kamarádi, kteří říkali, hele, tak my vám něco přispějeme a tohle dáme to dohromady a vy jste šikovní. A tak jsme jezdili a nám se to tak líbilo hrozně, že jsme do toho byli prostě udělaný. Jenomže v rodinách jsme neměli pochopení.
0: Měli obavy, že se vám něco stane, nebo jim bylo líto těch peněz.
1: Ano. Moje žena mi říká, prosím tě, máš malou dceru, co do toho lezeš? Já jsem říkal, hele, tak si do toho pojď sednout a uvidíš, že to auto je tak bezpečný, že se ti nemůže nic stát. Tam byly roury všude svařený, tam se lezlo jak do ponorky. To auto bylo naprosto bezpečný. Já jsem říkal, to se čtyřikrát obrátí po střeše a budem tam sedět a čekat, až se to zastaví a pak vylezem.
0: No. Nevím, jestli to trošku nezjednodušujete, Pavle. Chápu, ne, že jste chtěli ženu uklidnit, ale... No tak jak to pokračovalo?
1: Tak skončili jsme v podstatě, jako jezdili jsme ty český závody, dosáhli jsme docela dobrých výsledků a krásný bylo, když jsme dali rally, tenkrát ještě Gottwaldov, Barum rally, a přijeli jsme tam a měli jsme na autě nápis od jednoho sponzora z Moravy. A přišli za náma Moraváci, teď viděli ten nápis na tom a říkali, prosím tě, kde jste sehnali tohohle sponzora, o toho my usilujeme takový leta. Jsme říkali, jo, kluci, musíte umět jezdit. Jo. To se nám povedlo tenkrát, ale jako dosáhli jsme toho, čeho jsme dosáhli, chtěli jsme dosáhli. Na to, že jsme to auto v podstatě udělali sami a že jsme pod tím leželi x hodin, dávali jsme to dohromady a my jsme teda jezdili potom pod lavičkou Mototech na České Budějovice, jenomže já jsem šel za tím šéfem a říkám, helejte, tak my jsme pod váma jezdili, jestli to jde. A on říkal, jo, to kluci můžete, dejte si Mototech na České Budějovice, ale musím vám říct, nedostanete ani korunu. Já jsem říkal, tak dobře, no tak nedostaneme, ale aspoň my jsme museli pod něčím jezdit, jo, my jsme jako soukromníci sami dva jezdit nemohli. To byly 70. leta v podstatě.
0: No, takže jste jezdili až do?
1: Do roku 82. Tam jsme skončili, protože bohužel Petr, můj kamarád, s kterým jsme jezdili, onemocněl, takže toho musel nechat. No a já už jsem nesehnal jinýho a nechali jsme toho v podstatě, no.
0: A to jste se k tomu nevrátil ani později?
1: První v České republice, cože?
0: To jste se k tomu nevrátil ani později?
1: Ne, to už ne, to už nešlo.
0: Tak zůstaly vzpomínky a manželka byla ráda.
1: Petr, no tak manželka ta do dneška, jo, mě je 74 teď už. A moje manželka ještě, když jako začnu vzpomínat, tak mi řekne, o to mi nevyprávěj. To byly nejhorší leta mýho života.
0: No tak měla strach, takže se to dá pochopit.
1: Ale no tak jako, dělejte, ano, je to strach, já to chápu, ale jako kdyby si do toho auta jednou sedla, tak pochopila, že se tam nemůže opravdu nic stát.
0: Pavle, já myslím, že vím, jak to myslíte a jak přemýšlíte, že ty bezpečnostní prvky jsou na tak vysoké úrovni, že se nemůže stát tak lehce nic fatálního, ale může. Určitě. Já jsem žena, já rozumím vaší manželce.
1: Já to takže... chápu, ne, ano, ano, jsou na to rozdílné názory, jenomže já, když vám řeknu, že tam byly svařený roury v tom autě tak, že to byla klec.
0: Dobře, Pavle, já se vás zeptám, dokázal jste to pak něčím nahradit? Jaký koníček následoval?
1: Jako pro mě?
0: No.
1: No, koníček, jak by vám to řekl.
0: Skončily automobilové závody, tak co bylo dál?
1: Lyže.
0: No, tak.
1: No, jenom, že to zase...
0: Tam je to zase o té rychlosti, že? Takže jde vidět, že máte rád adrenalin.
1: Takový ty extrémní lyžování, mě nebavily sjezdovky jak vloučky. No,
0: to si myslím,
1: takže jsem to zase pouštil z těch velkých svahů a moje žena teda lyžovala taky, ale... Jako ty obloučky spíš, no.
0: Ty obloučky, ano.
1: Mě tyhle sestavky takový ty obloučkový moc nebavily, no.
0: Perfektní. Pavle, děkuji, že jste se s námi podělilo svoje zážitky se závodění. Přeji vám, ať máte i nadále hezké vzpomínky na všechno, co děláte. Užívejte klidu, pohody a děkujeme za zavolání.
1: Teď jo, ale můžu vám říct, že na ty závodní dny strašně rád vzpomínám. Strašně rád.
0: To věřím. Tak si to oživujte, co to jde povídáním s těmi, co to prožili s vámi. Možná máte nějaké videa, fotky, medaile. Tak to je důležité. Mít ty vzpomínky na očích a vzpomínat s úsměvem, moc to neprožívat, aby jsme se do toho moc nezabořili, nezabředli, ale vzít si z toho to dobré. Tak mějte
1: tak, mějte se hezky a přeju pěknou dobrou noc.
0: Vzkaz vláhvy Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková dospívala minutu po půl jedné. Co vás nabíjí energií a přináší vám radost? Je něco, čemu se věnujete skoro každý den, i kdyby jenom pár minut, nebo čemu jste se věnovali? Právě o takových věcech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Paní Marcela je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer. Mě inspiroval ten předcházející pán, protože já teda jsem neměla čas na žádný velký koníčky a na nic takového, ale manžel se plně věnoval, jezdil závody do vrchu, jezdil okruhy a vyjezdil si mistra republiky v obojích těch, po čase samozřejmě, po nějaké době. Takže jsme projezdili, bohužel jsem mu vyčítala, že teda už jako když už jenom ty přípravy a takový, když mi chodil domů až v půlnoci a od půlnoci si telefonoval s těma svýma kolegama, jak budou mít převodovku a jak tohle dopřed, no hrůza. Ale žila jsem tím, protože jsem pracovala v mototechně, takže jsem tomu byla blízko. Ale ono, co je moc, to je moc. Takže mě na moje nějaký koničky nebo na nějaký tyhle ty věci vůbec nebyl čas. Ale naprosto jsem teda s pochopením poslouchala toho pána, toho přede mnou. A opravdu musím potvrdit, protože jsem po těch závodech jezdila s ním, takže měl několikrát bouračku, to jako jo, otočil auto na střechu při jedněch závodech do vrchu, při závodech v Píšťanech zase taky měl bouračku. To prostě se stane, že jo, to byly okruhy tehda v těch Píšťanech, ale nikdy se jemu nic nestalo. Ty auta opravdu byly samá trubka, samý tyhle ty prostě tříbodový pasy tehda jiný, to bylo, že jo, no, takový jako novum všechno, přilby museli mít na hlavách, všechno, takže opravdu to nebála jsem se prostě.
0: No to jste určitě potěšila, myslím, že to byl pan Milan, to je fajn.
1: No, takže opravdu měl pravdu.
0: Dobře, Marcelko, ale to mluvíme o vašem muži, s dovolením vám skočit do řeči.
1: No.
0: Vy jste mluvila o tom, že vám nezbývalo moc času na koníčky, ale přeci jenom.
1: Ne, nezbylo nic, protože moje dcera pak závodně lyžovala, takže když nebyly závody, co se týče toho letní, že jo, ty končívaly tak v tom září, poslední většinou byly, a začínali v dubnu. No, takže to jsem měla taky naplněný a dcera pak závodně lyžovala. Takže to jako se už nedalo nic. Takže tak jsem žila vlastně jejich koníčkama.
0: Ano, já jsem chtěla říct obětovala, ale vy jste to řekla líp, vy jste řekla žila.
1: Protože no, jasně.
0: Nebyla to doslova do písmena ta pravá oběť a je to od vás samozřejmě bohulibé. Jste máma.
1: Já jsem jenom vždycky říkala, prosím tě, chlapi si tam vozej mladý kočky sebou, tak protože se všichni znali v tom depu, když se to sjelo, tak všichni se znali, že jo. Ty, co jezdili republiku a tak. No, takže tam jsem viděla, jednou přijel s támhletou slečnou, pak zase přijel s támhletou slečnou, pan Čeče, ty furt taháš mě sebou. Proč si nejmeš nějakou mladou koču, já bych si doma odpočinula.
0: Ne,
1: bavilo mě to, no žila jsem tím, protože jsem taky pracovala mototechně, takže jako mi i ty věci, co se týče techniky, jako něco říkali, že jo, no bylo to fajn, s tím pánem, co teď mluvil přede mnou, s tím bych si ráda popovídala.
0: To věřím.
1: Kdyby se ozval vám znovu, klidně mu dejte moje číslo.
0: Tak víte co, Marcelko, vydržte na telefonu, já si to s vámi můžu upřesnit víc.
1: Dobře.
0: Děkuju, opatrujte se.
1: Zavolejte
0: zase.
1: A děkuju, že jsem tohle mohla sdělit, protože ten pán mě přímo zvedl tady ze židle.
0: Ano.
1: Říkám, že to je můj bývalý život.
0: Tohle. Co vám pomáhá vypnout hlavu a přijít na jiné myšlenky? Dnes večer je prostor i pro váš příběh, tak navažte na paní Marcelku, která volala z Polabí. Volejte do Zlínského studia Českého rozhlasu, kde na vás čeká Jarka Barbořík. Děkuji.

0: Máme 9 minut po půl jedné, noční linga Českého rozhlasu pokračuje. A to dalším povídáním, tentokrát s kým? Halo?
1: Ano, dobrý večer, paní Ruško.
0: Paní Jana, co vás kdysi zaujalo jenom na chvíli a nakonec z toho byla celoživotní vášeň? Povídejte, vítáme paní Janu Zírkova.
1: Ano, dobrý večer všem, i vám, paní Ruško. No, tak u mě je to celý život sběratelství. Hodněkrát už jsem to tady zmiňovala v noční lince a moc ráda sbírám panenky látkové a porcelánové. Těm porcelánovým bych ráda dodala, že díky také věrné posluchačce paní Ince od Kyjova, tak jsem měla tu čest získat do své sbírky krásné panenky, tak tohle cestou jí moc zdravím a děkuji jí za to, že mi takhle rozšířila sbírku. No a pak ráda také sbírám plyšáky, těch mám ještě o trochu více než těch panenek, konkrétně medvídky a kočičky. No a potom taky mám moc ráda folklor, podívám se ráda třeba přes internet nebo v televizi na nějaký záznam vystoupení, to mám taky moc ráda už od dětství. No a potom v poslední řadě už to bude rok, teďkonc, co jsem propadla Facebooku, protože tam existují různé takové skupiny, právě co se týká těch hobby, do kterých jsem se přihlásila a tam, když se přihlásíte a sledujete to, tak to je opravdu na dlouho, to je takový žrout času, no, ten Facebook.
0: Mm-hmm. A dneska jste dělala co? Co vás doslova pohltilo, Jani?
1: No, dneska jsem právě také trávila čas na tom Facebooku, na těch skupinách, no. Probíhalo právě na Moravě kočárkování, které mi poslala paní posluchačka Inka a tam bylo spoustu krásných fotek, rebornovaných panenek a historických kočárků a to bylo opravdu na dlouho a to bylo krásné pokocháníčko, no, to se mně moc líbilo.
0: Janě, jaký poklad máte doma, nebo kde to vlastně máte všechno uschováno? Máte jenom panenky nebo kočáry?
1: Kočáry nemám, to bohužel by se mně se nevešlo, protože byly v paneláku, ale mám to takhle pokojíčku ve stěně, no, vystavené na poličkách a tak.
0: A jaký zajímavý kousek máte? Nějakou panenku, která má skutečně historickou hodnotu? Je nějaká taková?
1: No, tak historickou asi to nevím, ale podařilo se mě získat takovou jednu látku, která se prodávala vyloženě jenom v cizině a bylo ho hodně těžké jí získat, ale nedávno jsem ji získala právě pomocí jednoho dobročinného bazárku, kam docházím dávat třeba ošacení a tak a tam za velmi příznivou cenu jsem ji získala, no, tak to jsem moc ráda.
0: Kolik jich máte doma celkem?
1: Jeno, tak to jsem přesně nepočítala.
0: Jenom zhruba.
1: Ale tak zhruba kolem přes těch 20 určitě, kolem 30 možná, no.
0: Aha.
1: A těch plyšáků, těch můžu mít, no, tak těch 50 asi možná, jo. Můžu to někdy spočítat, no.
0: A máte mezi nimi nějakou, ke které máte zvláštní vztah? Vracíme se k těm panenkám od těch plyšáků. Třeba jste ji dostala od své maminky nebo babičky?
1: Tak ty panenky asi možná tak ne, ale jako mám k ním teda krásný vztah, to ano, ale spíš těch, jak jsem říkala, těch nemám tolik, ale spíš těch plyšáků, tam mám některé z dětství, moc pěkné taky, takže tam mám takový vztah, ano, tam mám třeba jednoho mívalka, kterého jsem dostala tak 5-6 letech narození nám, takže to už je vlastně 30 roků, no, co ho mám teď.
0: Mm-hmm. Tak, děkuju moc. Jani, skončíme ještě nějakou jinou zálibou, kromě teda panenek a plyšáků, brouzdáním po internetu.
1: No, tak pak by to byla asi dobročinnost taky, no, protože jak jsem říkala, tak jsem se přihlásila do toho našeho bazárku, tam má taky facebookovou skupinu a tam daruji vlastně to, co lidé potřebují, no, jako šatstvo, nějaké nádobí a ty věci denní potřeby, no, co můžu ještě udělat radost jiným lidem. to je taky vlastně takový můj koníček, se dá říct.
0: To je hezký, bohulibý koníček. Tak děkujeme za vaši návštěvu, Janí, loučíme se, přejeme všechno dobré.
1: Naslyšenou, jsem ráda, že jsem se dovolala. Naslyšenou, Jaruško.
0: Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Zavolejte a řekněte nám o tom víc. Co vás pohltilo? Dnešní téma.

0: Jirka, nám se blíží konec noční linky. Za 13 minut bude 1 hodina. My se ale ještě máme prostor zeptat někoho z vás, co vás v posledních letech opravdu chytlo a nepustilo. To se vás ptáme už od 23. hodiny. Co vás pohltilo dnešní téma? Téma i pro paní Marii.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. A já, když mi bylo 19, tak jsem utekla na železnici. Byla jsem předtím rok ve fabrice. A opravdu nikdo nemá takový štěstí, aby se mu povolání stalo koníčkem. Vydržela jsem to 50 let, 7 let jsem přesluhovala, ale bohužel jako ty stanoviště rušily, takže jsem se furt musela přibližovat k Praze. Nakonec jsem dopadla, tak byly to priváty, ubytovny. No a ty jedny jsem zůstala, mám tady kousek drávu. No a teď asi bych řekla, že mě zajímají osudy těch lidí z těch ubytoven.
0: Paní Marie, takže vy jste říkala, že jste tam pracovala kolik let? Mně zrovna přeskočil telefon, téměř
1: 50 let.
0: 50 let jste 7, pracovala 6. u dráhy. Jako co?
1: Jako všechno. Závory, hradla, hlásky, prodej jízdenek, všechno možné, dělnické povolání, vyhybkářka jsem byla, hradlařka, hláskařka, všechno možné, jenom prostě, abych na té dráze byla.
0: Jaké to bylo pracovat v tom prostředí? Co vás na tom nejvíc lákalo? Co vás u dráhy drželo?
1: No, já jsem předtím byla v té fabrice, tam byly ty úrazy různý taky, že? Ale jako na té dráze, taková ta samostatnost, jo? Prostě ta odpovědnost a ty lidi, a já jsem byla většinou na trati, takže já jsem byla na tom domečku sama. Jo, takže co jsem si udělala, to jsem měla. Takže pak to, když byla pauza, měli se správně učit předpisy. Já jsem si třeba něco přečetla, pustila jsem si rádio, to mám také velice ráda, lovím stanice ráda. Přišla jsem na hodně jako dobrých stanic, nebo na těch pořadů, to už jsem si pak vybírala. A prostě spojila jsem jako prostě to užitečný s tím příjemným, no.
0: Paní Marie, vy jste o tom mluvila, že vás zajímají příběhy lidí z ubytoven. Jak jste to myslela?
1: No, tady třeba skončili lidi, plukovník, inženýr, vidíte tady různý ty osudy. Jo, prostě paní tady byla, která se snažila jednoho alkoholika zachránit, nakonec se zničila. Paní jsme tu měli, která nám to tady zapalovala. Další paní bodla nůžkama do hlavy, druhá. Jo, prostě, ale byli tu i jako hodní lidi, ale prostě to byly osudy, jo. Nikdo není úplně tak zkažený, zlej. A já jsem třeba i na těch viděla ty dobré věci. My jsme si dávali hrát písničky v rádiu taky. Bohužel v té party už jsem zůstala sama. To je všechno mrtvý. I třeba, když byla ta jedna, jsem o něm mluvila, že chtěla zachránit, zamilovala se, tak byla o generaci mladší, už je taky mrtvá. Jo, to prostě, to si dostanete do takového víru a málo kdo se z něho dostane. Prostě něco napsat i o těchto těch lidech, prostě o těch jejich osudech.
0: To věřím, že by někdy byla spousta povídek.
1: Někdy si to zavinili sami, někdy taky ne. No, já jsem takhle na ubytovně, abych to měla blíž do práce, aby šla do práce, vyspala. Dokud jsem měla partnera, chodil se mnou ráno na ty první vlaky. Pak už to nešlo, že? A pak když umřel, tak jsem musela na ty ubytovny.
0: No. A kdybyste měla říct jednu věc, která vám vždycky pomáhá jít dál, co by to bylo, paní Marie? Co vás třeba naučili všichni lidé, kteří tam s váma žili a postupně odešli, kdybyste měla udělat takové nějaké závěrečné rezumé?
1: Třeba lidi, kteří měli možnost jako žít líp, je to třeba syn doktorky Feťák, jo, jak dopad, co mu to bylo platné, že měl všechno. Mě tenkrát řekli, ty se nikdy nevdáš. Jo, no tak jsem se sebrala a šla jsem si vydělávat na sebe sama. Ale chtěla jsem dělat tu práci, která mě teda bude bavit. Protože budu na ní vlastně odkázaná.
0: A litujete toho, anebo ne?
1: Nelituju, vůbec ne. I když teda opravdu padám, ano, padám jako taky do té hloubky, já se s toho nemůžu vyhrabat. Vytloukli mi tady zuby třeba, taky peníze ukradli, ale jako jiný, není to tu prostě ty ubytovny a korty soukromí, není to zabezpečený, prostě každý z vás dojí akorát ty peníze. Někdy chcete se umýt, teče vlažná voda, nemáte si kde vyprát. Propadají se stropy, podlahy, vždycky se to nějak udělá, když má předhygiena, vědí to dopředu. Prostě vždycky se to nějak udělá. A hodně práce na černo, že jo, pochopitelně. Cizinci, to je teďka asi největší problém. Je mi líto těch našich lidí, opravdu nemají kam jít. Potom, když se něco stane, nemají kam jít.
0: Paní Marie, děkuju, že jste nám to tak upřímně řekla, i když to nemáte jednoduché, tak je z vás cítit, že se snažíte, že jdete dál a asi je fajn i to, že o tom mluvíte, že to třeba sdílíte. Tak vám přeju, aby se vám často objevovalo v životě něco hezkého, co vám dá vždycky sílu vstát s úsměvem do dalšího dne.
1: Moc, nashledanou.
0: Opatrujte se. Děkuju vám za dnešní noční linku, za všechny vaše příběhy, za volání, bylo krásné slyšet, co vás v životě provází a co vám dělá radost. Noční linka tímto končí, klidnou noc, ať se vám hezky usíná, těším se na slyšenou. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce

0: Má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě. A ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka. A to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13. A tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou. A nějak přišel za mojí matkou, říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu Javu a učil mě jezdit, jo, a mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou, a prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu, a mě bylo 13, já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
1: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
0: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já tam jednou přišel, já nevím, co se to hrálo, a přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takový vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem, a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
1: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
2: No, možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
1: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce? Odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
2: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
1: Ne, to ne, to by... To bych si ani nepřál, teda pěkně, prosím.
2: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství,

0: jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
1: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
2: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvenové. Těžko se mě to bude vést ten rozhovor.
1: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že jo, z televizní obrazovky, neboť on už byl v té době slavnej a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
0: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
1: To je pravda.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
4: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás, a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrele představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
5: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je v okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
1: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
5: No, tak... mě, a víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
2: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
1: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
2: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo, já nevím, co ty hraješ jinde. Františku, pak to musíš připomenout, no, musíš to
1: říct. Na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký, a když je, se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo, zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo, o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánské. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku, a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to někdo, je to hrozný.
2: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
0: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště, a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
1: Aby se neotvírali.
0: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A až já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je na jevišti, to vždycky signalizuje, že něco, buď přijde bouřka nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
1: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
0: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký, a teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
1: To je vlastně pravda,
0: nám
1: protože
0: kolegové z techniky vyvedli.
1: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ano, ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
0: Zas a vstoupí do té iluze.
1: Ano, do té lži.
2: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat, nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrier našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verierského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000x víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil úzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit, její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián, stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom sněžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujeme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio, to bude mazal žebrán.
3: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
4: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
4: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
2: Jenom pravé.
6: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
7: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levící se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
8: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
7: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
8: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
7: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Markíze da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
8: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
7: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco potěšen zájmem se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
8: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomaco Znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera de la Páče. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
9: Snad jsi překvapen. Čekal jsi asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty máš porozumět a jako budoucí malíř musíš umět sdělit tak, aby ji divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
8: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po 3. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana. Zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
9: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umísťovali. Nevšak Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
8: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
10: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
9: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
10: V Geraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
8: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
11: Co se děje?
10: Milánský arcibiskup umírá.
12: Svatý Karel Boromejský.
11: Svatý?
12: Určitě bude prohlášen za svatého.
10: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
7: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
8: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.